zranění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pár.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
5: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
2: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život.

0: zprávy Rádia Impuls.
1: Do Česka dorazí první letošní horká vlna. Odpolední teploty se v ní budou od čtvrtka pohybovat okolo 30 a více stupňů po několik dnů po sobě. Klimatologové z Ústavu výzkumu globální změny upozorní, že o víkendu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů. S rostoucím počtem horkých dnů se bude zvyšovat tepelný stres. Ten podle vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd není rizikem jen pro člověka, ale například také pro skot nebo ryby. Jak dlouho horká vlna potrvá, zatím není jasné. Předpovědní modely ukazují možné ochlazení příští týden v úterý nebo ve středu. Kriminalisté navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka. Ukončili totiž vyšetřování investic do sudů s whisky Střebíče. Škoda v případu podle policie činí víc než 100 milionů korun. Poškozených z celé republiky je 716. Uvedl to Třebíčský deník. Podnikateli obviněnému z podvodu hrozí při prokázání viny trest vězení na 5 až 10 let. Chládek podle deníku dlouhodobě odmítá, že by se podvodu dopustil. Podle jeho dřívějších vyjádření nešlo o úmyslné jednání, ale o podnikatelský projekt, který se nepodařilo úspěšně dokončit. Filmaři si kompletně rozebrali peníze od Ústeckého kraje. Ten formou pobídek podpořil 22 projektů, jejichž producenti pak museli utrácet právě v regionu. Kam kamery zavítaly, přibližuje Barbora Hišková z filmové kanceláře Ústeckého kraje.
2: Jsou to tradiční lokace jako Zámky, Boskovice, Libochovice, ale každý ten projekt je jako absolutně rozdílný, takže jsme byli od českého Švýcarska, Výběžek, Varnsdorf, Lumburg a pak se to přesouvalo do Středohoří.
1: Ústecký kraj filmařům zlevnil útratu na svém území dohromady o 640 milionů korun. Za velkého šťastlivce se může považovat 10letý školák z Prahy. V areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku se mu podařilo najít raritního šneka s levotočivou ulitou. Takovou má jeden zhruba z 10 000. Agentuře ČTK řekl o unikátním nálezu lektor Domu přírody Ladislav David. Dětem zadával hledání takového šneka jako téměř nesplnitelnou výzvu. Neúspěšně se ji snažili splnit předchozích 4 až 5 let a sám lektor prý nečekal, že někdo uspěje. Šance na to, že by se nalezený raritní šnek mohl rozmnožovat, jsou ale podle něj zatím nulové. Musel by se najít další levotočivý kousek. David prozradil, že obrácený šnek má totiž zrcadlově umístěné i orgány. V kůži hurvínka, tak se jmenuje nová výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Návštěvníci si mohou například lehnout do postýlky stoleté loutky.
3: Hurvínkův pokojíček, množství jeho loutek, včetně té zřejmě nejstarší, a spousta zábavných her. I to nabízí unikátní výstava v hlavní budově Západočeského muzea. Vznikla u příležitosti stých narozenin oblíbené postavičky. Návštěvníci se o Hurvínkovi a jeho rodině, tedy Spejblovi, Máničce, paní Kateřině a Žerikovi, všechno dozví přímo u nich doma. Vyzkouší si i práci loutkoherce. Hurvínek poprvé promluvil z plzeňského jeviště v květnu 1926. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalové Slovácko oznámilo jméno nového kouče. Tým bude trénovat Jan Jelínek, tedy dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. Slovácko o tom informovalo na klubovém webu. 44letý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky. Jelínek v první lize naposledy trénoval do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína. O celém realizačním týmu Slovácka bude jasno během několika dalších dnů. Dnes budou na obloze mraky i sluníčko, může sprchnout, zabouří jen výjimečně. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

pojď do kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou i v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vyšetřování české tragédie v Chorvatsku přináší nová zjištění. Chorvatská média s odvoláním na vyšetřovatele uvedla, že za kormidlem plachetnice nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. Pronajatá plachetnice měla veškerou potřebnou dokumentaci a z hlediska oprávnění bylo vše v pořádku i u kapitána. Plachetnice se v sobotu střetla s katamaránem u chorvatského města Split. Na plachetnici s českým osazenstvem plujícím pod francouzskou vlajkou bylo 8 lidí. 4 nehodu nepřežili. Policie si došlápla na nekalé taxikáře. Stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy

0: pachatelů vyčíslila na víc než 300 milionů korun. Na společné tiskové konferenci to uvedli představitelé policistů, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Podle policie by do budoucna pomohlo, kdyby si obě společnosti upravily interní procesy. Oprava mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku je u konce. Památkově chráněný objekt byl v havarijním stavu. Nákladní auta musela místo objíždět. Plzeňský kraj teď dokončil věrnou repliku téměř 100 let staré historické konstrukce s parametry 21. století. Náměstek hejtmana Pavel Čížek potvrzuje, že se při rekonstrukci mostu v Liblíně používaly původní technologie.
1: Vlastně z mostu zůstaly pouze pilíře, jinak se všechno dělalo tak jako kdysi. Je to vlastně nově udělaný most, ale je udělán vizuálně přesně tak, jako byl postaven v těch 30. letech.
0: Železobetonový obloukový most přes Berounku je nejstarší ze tří mostů spojujících břehy mezi Plzní a Křivoklátem. Jeho oprava vyšla na 110 milionů korun. Drtivou většinu nákladů pokryly evropské peníze. Krušné hory mají nového šampiona cestovního ruchu. Ocenění pro nejzajímavější a nejzdařilejší projekt z české i německé strany hranice míří na Mostecko.
2: Absolutním vítězem se staly konopné masáže v Lázních Meziboří. Podle poroty jde o koncept, který dokonale propojuje moderní trendy v péči o tělo s čistou a klidnou atmosférou hor. Soutěž, která se konala už po osmé, je pro dřív neatraktivní oblast důležitá. Motivuje totiž místní podnikatele a radnice ke spolupráci s cílem vylepšit pověst Krušnohoří. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: 29letý učitel v Rakousku zavraždil svou kolegyni přímo ve škole. O rok mladší ženě nejspíš ze žárlivosti nejprve zasadil ve školní knihovně několik ran dýkou do krku. Podle serveru novinky.cz pak ženu ještě třikrát střelil do hlavy legálně drženou zbraní. Po činu muž odjel z místa autem a za jízdy se ve vysoké rychlosti zastřelil. Jeho auto čelně narazilo do stromu a muž na místě zemřel. Podle zjištění kriminalistů nejspíš pachatel usiloval o přízeň své kolegyně. Psychicky unesl, že si nedávno našla přítele. Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa úspěšně. Senegal porazili suverénně 3-1. Dvakrát skóroval Kylian Mbappé a z 58 góly se stal nejlepším reprezentačním střelcem. Dnes čekáme sluníčko i mraky, ty mohou přinést přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

0: hrozím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle za.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Až do rána, česky a slovensky.

Šel jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal. A najednou jsem stál uprostřed místnosti, pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta, příjemný. A pak jsem se nakonec přeci jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

0: můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
4: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
0: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Do Česka dorazí první letošní horká vlna. Odpolední teploty se v ní budou od čtvrtka pohybovat okolo 30 a více stupňů po několik dnů po sobě. Klimatologové z Ústavu výzkumu globální změny upozorní, že o víkendu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů. S rostoucím počtem horkých dnů se bude zvyšovat tepelný stres. Ten podle vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd není rizikem jen pro člověka, ale například také pro skot nebo ryby. Jak dlouho horká vlna potrvá, zatím není jasné. Předpovědní modely ukazují možné ochlazení příští týden v úterý nebo ve středu. Kriminalisté navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka. Ukončili totiž vyšetřování investic do sudů z Visky Střebíče. Škoda v případu podle policie činí víc než 100 milionů korun. Poškozených z celé republiky je 716. Uvedl to Třebíčský deník. Podnikateli obviněnému z podvodu hrozí při prokázání viny trest vězení na 5 až 10 let. Chládek podle deníku dlouhodobě odmítá, že by se podvodu dopustil. Podle jeho dřívějších vyjádření nešlo o úmyslné jednání, ale o podnikatelský projekt, který se nepodařilo úspěšně dokončit. Filmaři si kompletně rozebrali peníze od Ústeckého kraje. Ten formou pobídek podpořil 22 projektů, jejichž producenti pak museli utrácet právě v regionu. Kam kamery zavítaly, přibližuje Barbora Hišková z filmové kanceláře Ústeckého kraje.
6: Jsou to tradiční lokace jako zámky, Boskovice, Libochovice, ale každý ten projekt je jako absolutně rozdílný, takže jsme byli od českého Švýcarska, Výběžek, Varnsdorf, Lumburg a pak se to přesouvalo do Středohoří.
5: Ústecký kraj filmařů

0: zlevnil útratu na svém území dohromady o 640 milionů korun. Za velkého šťastlivce se může považovat desetiletý školák z Prahy. V areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku se mu podařilo najít raritního šneka s levotočivou ulitou. Takovou má jeden zhruba z 10 000. Agentuře ČTK řekl o unikátním nálezu lektor Domu přírody Ladislav David. Dětem zadával hledání takového šneka jako téměř nesplnitelnou výzvu. Neúspěšně se ji snažili splnit předchozích 4 až 5 let a sám lektor prý nečekal, že někdo uspěje. Šance na to, že by se nalezený raritní šnek mohl rozmnožovat, jsou ale podle něj zatím nulové. Musel by se najít další levotočivý kousek. David prozradil, že obrácený šnek má totiž zrcadlově umístěné i orgány. V kůži hurvínka, tak se jmenuje nová výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Návštěvníci si mohou například lehnout do postýlky stoleté loutky.
1: Hurvínkův pokojíček, množství jeho loutek, včetně té zřejmě nejstarší, a spousta zábavných her. I to nabízí unikátní výstava v hlavní budově Západočeského muzea. Vznikla u příležitosti stých narozenin oblíbené postavičky. Návštěvníci se o hurvínkovi a jeho rodině, tedy Spejblovi, Máničce, paní Kateřině a Žerikovi, všechno dozví přímo u nich doma. Vyzkouší si i práci loutkoherce. Hurvínek poprvé promluvil z plzeňského jeviště v květnu 1926. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
0: Fotbalové Slovácko oznámilo jméno nového kouče. Tým bude trénovat Jan Jelínek, tedy dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. Slovácko o tom informovalo na klubovém webu. 44-letý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky. Jelínek v první lize naposledy trénoval do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína. O celém realizačním týmu Slovácka bude jasno během několika dalších dnů. Dnes budou na obloze mraky i sluníčko, může sprchnout, zabouří jen výjimečně. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
2: A k přání hezkého poslechu se připojují také Klára Šedová
3: a Honza Daněk.
2: Krásné dobré ráno přejeme do celého Česka. 4 minuty po 5. hodince a rovnou na pohodu s kabáty.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Pohoda z rádií, dešťové kapky přes noc, aspoň tady v Praze a středočeském kraji, jak bylo u vás, můžete Klárce psát na náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007, kam také můžete odpovědět na naše všetečné otázky v ranním tématu. Dneska se ptáme, čím jste chtěli být, když jste byli malí?
1: No, já vším možným. Čím jsi chtěl být ty, když byl malý?
0: Já si na to právě vzpomínám a já jsem v první řadě se inspiroval vždycky v rodičích. Takže buď botanika, nebo pracovat v kanceláři. Tenkrát frčeli psací stroje, prostě byly součástí všech kanceláří a mě fascinoval psací stroj, jako element prostě. A já jsem si na to zkoušel, pořád jsem psal a obdivoval jsem opravdu třeba jako všechny ty úřednice, kteří do toho cvakali, těch úhozů, co měli a tak dál. No a pak jsem zjistil, že ani jedno z toho jako vlastně dělat nechci, takže znáš to takový to doktor, co já vím co, učitel, hodně učitel.
1: Taky jsi chtěl být učitel?
0: Já úplně mega, jako úplně nejvíc a mohl bych asi, po kávě by mě to konečně jako rozjelo se.
1: Ne, já vím, že ty jsi chtěl být jako malý moderátor
0: hlavně,
1: v rádiu.
0: Hlavně moderátor.
1: Ale to vlastně nebyla ta prvotní touha, že jo, prvotně tam bylo to zopakovat to po těch rodičích, teda to je boží.
0: Tak. Co ty?
1: No, já po rodičích teda jsem nechtěla být nic, já jsem chtěla být dirigent, když jsem byla malinká, protože jsem někde viděla nějaký jako orchestr a strašně se mi líbilo, jak tam ten pán máchá tou hůlkou, jo, tak já jsem si říkala, já chci taky máchat. Mně vůbec jako nedocházelo, že to řídí, že to je na něm, že ta hůlka vlastně jako určuje a teď se bude něco dít. Mně se strašně líbilo, jak tím mává, tak já chtěla mávat tou hůlkou jako dirigent.
0: Miláčko, a to ti zůstalo, ty jsi dirigentka. Každý to ví, pro boží. Každý, kdo nás poslouchá, ví, že prostě ty jsi dirigentka.
1: Ale ty ještě nevíš, jak skončila ta moje úžasná prostě jako dráha dirigentská. Já jsem teda dirigovala, jo, vzala jsem si brčko a dělala jsem to tak, jako ten pan dirigent prostě při to. A tady, jak jsem se rozmáchla, jak jsem to viděla v televizi, že on taky máchá, tak jsem schodila vázu a tím skončila moje dirigentská kariéra.
0: Koho si nejvíc rozčílela, mámu?
1: Hele, nikoho, oni byli hodní.
0: Jo, tak je to skvělý. Dnes se vás ptáme, čím jste chtěli být, když jste byli malí a jaké bylo vaše vysněné povolání v dětství? Jestli jste si splnili dětský sen, prostě ozvěte se nám i vy. Přes Radio WhatsApp má číslo 605 222 007. Dobré ráno.

0: jste chtěli být jako malí, ptáme se dneska v ranním tématu, nezapomeňte se ozvat. A taky pokud teďka jste za volantem v autobuse, ve vlaku, kamkoliv jedete, stačí napsat jedu na náš radio WhatsApp 605 222 007. My vás vybereme, vezmeme do vysílání a pokecáme. Důležitý je, že voláme zpátky, ale voláme ze skrytýho, protože tak máme nastavený od techniku. Takže se nedivte, nechceme vás strašit, že v 5.15 volá nějaký bubu, nevolá bubu, jsme to my, Klárka a Honza. Takže Kláry, zopakuj prosím ještě jednou, co mají posluchači dostat, aby s náma mohli za chvilku moderovat.
1: Jo, bubu chodí v úterý, jo, a dneska už je středa, tak na to myslete. 605 222 007 a napište jedu, ať už jedete kamkoliv, ideálně na dovolenou.
0: Alex Warren nám za chvilku zaspívá, hrát budou taky Olympici nebo Roxeti. Posloucháte Impuls? Žijeme muzikou.
2: Sluneční brýle mám, opalovák taky, novou knížku, no jo.
3: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 007, dobré ráno. Tady je Honza Daněk. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli odtahu nepojízdného auta je uzavřená 43 mezi Svitavami a Brnem. Je to u odbočky na Krhov. Nikoli Krchov, Krhov. Obousměrně se jezdí objížďkou přes Lisice. A v Praze se bouralo na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Omezený je tam pravý pruh a jede se bez kolon. Z dopravy je to teďka úplně na pohodu, všechno. Kdybyste měli doplňující info, víte, kam to můžete nahlásit. 605-222-007, třeba i na náš WhatsApp. Krásné ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Posloucháte Klaru s Honzou v Halo, tady Impulzově nádherné ráno přejeme do celého Česka. A s námi vysílání je Jirka.
1: Jirko, krásné ráno.
2: Krásné ráno, dobré ranko všem.
1: Kam jedete?
2: No, jedu z Rakovnicka do Prešova, na východ Slovenska.
1: Jo, takovou no, štreku, jo.
2: No jasný, pracovně. Potom zpět přes Pardubice a zpátky Rakovnicko.
1: Tak prvotně, jaká je cesta a kde momentálně jste?
2: Tak, momentálně jsem opustil Prahu, takže vám zrovna řeknu, že kdo si jíždí z D1 směr Ruzině, tak tam je nadměrný náklad, takže se to tam začíná trošku plnit.
1: No a teď druhá otázka, ta zásadní. Teda pracovně říkáte, ale co tam budete dělat?
2: Momentálně my jsme tam, jak všichni asi znají z médií, tak jsme tam stavěli první 3 podzemní patra ty prešovské nemocnice. Takže ještě tam jedeme předat nějaký bednění a tedy a tedy.
0: Takže jste stavař.
2: Ano, ano, stavař.
0: Děláte to celý život?
2: Celý život, 31 let.
0: Neskutečný, takže i vlastní barák jste si stavil?
2: No, ale ne sám, že jo.
0: Jo, to je mi, jasný.
2: To
0: znamená až do Prešova, kolik je to? Já jsem tam jezdil na východ jako malej, si vzpomínám, a až do Košic. Kolik to je kilometrů vlastně z toho Rakovnicka a do Prešova?
2: Já to mám z domu 707 kilometrů.
0: No to je jak na Istrii, to je moje psychologická hranice vždycky, jakože 700 dokážu uřídit na jeden zátah.
2: Tak, ale roky přibývají, takže je to taky s pauzou.
0: No, to mi povídejte, já to taky znám na sebe. Já cokoliv se objeví po té 50, tak si říkám, Ježišmarie, umírám a pak si uvědomím, že už mám nalítáno prostě, že už jsem jako taková ta mašina prostě, že jo, známe to všichni prostě asi.
2: Ano.
1: A když už tam takhle dojedete, tak jak dlouho tam budete?
2: No, máme půl šestý, já si myslím, že tam budu kolem ty 11. hodiny.
1: Ne, jako jak dlouho tam budete, jak dlouho tam strávíte?
2: Jo, takhle, jak dlouho tam strávím, já tam budu zhruba hoďku dvě, měl bych to
1: stříhnout. Jo, počkejte, vy to jedete na otočku, jo.
2: Na otočku, proto kolega říkal, Istrie, tam i zpátky.
1: Ježiši, no to mi vůbec nedošlo, no tak to jo, já už jsem plakala za vaši rodinu, jak tam tatínek bude dlouho. No a ono ne? Tak to je nářez.
2: Ne, to ne. Já právě musím potom syna vyzvednout v Pardubicích, až pojedu zpátky. Jede ke mně a zítra zase se stěhujeme do Altenburku, Feldkirchen-Westerham, to je Bavorsko.
0: Jo. A tam se stěhujete, proč do toho Bavorska, chlape, vy toho nejezdíte?
2: Zase pracovně, protože tam stavíme kliniku.
0: Ježiši. Takže syn pracuje u vás ve firmě?
2: Prosím,
0: syn pracuje u vás ve firmě?
2: On teďka k nám přestoupil, přesně tak, od prvního.
0: Teď už víme úplně všechno.
1: Hele, patříme business.
0: Impulzovi a Skaličtí se dneska naprosto propojili.
2: A tak. Akorát, že teďka všichni ještě asi spějí, takže nikdo neslyší.
0: Jasná věc, ale příjemný pokec s váma, chlape. No tak jako, mějte se hezky. Mimochodem, poslední otázka. Čím jste chtěl být jako malej? Ptáme se dneska posluchačů.
2: Nebudete věřit, ale vždycky popelářem.
1: No jo, to je nejlepší.
0: Dětský sen, kluku. Některý holek taky mimochodem, já si na to vzpomínám ze základky. Mějte se hezky. A co kdybychom vám pustili takovou stylovou písničku od Olympiku jako za mlada?
2: Jedině Olympik, anebo Kaja God.
1: Tak to bomba. Jsme se trefili. Jirko, šťastnou cestu.
2: Hele, já vám moc krát děkuji za zavolání a hezký den přeju všem tu zákon.
0: I my vám, Jirko, naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
3: Písnička na cestu.

0: věci byly speciálně pro našeho posluchače Jirku Skalického, který je na cestě do Prešova. Tímto Jiřího ještě jednou zdravíme a přejeme dobrý dolet.
1: Dnes bude oblačno, až zataženo, místy přechodně i polojasno, ojediněle taky přehánky, výjimečně bouřky a nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy 27. Všimněte si, jak už to leze nahoru, jo, a od zítra pomalu, ale jistě čekáme třicítky. Každopádně teď v Mohelnici 15,5, píše Slávek. Vendy hlásí z Domažlic 14. 14 máme taky v Plzni, to nám napsal Standa. A ve Znojmě 16 stupňů a polojasno. Víme od Honzy. Honzo, děkujeme za to. Všem vám děkujeme, pište dál na náš WhatsApp. Má číslo 605 222 007.
0: Já bych chtěl odpůrcům 30 stupňových teplot říct, že na začátku týdne tam meteorologové dávali až teplotní hodnoty 35-36, ale včera jsem koukal, že to snížili na 33, což je pořád příjemný prostě. Jo? Jenom abys věděla, že nebudou čtyřicítky.
1: Čtyřicítky nebudou padat, tak to mám kliku.
0: Jo.
2: Vtip Vlasty Korce. Utíká takhle pytlák z lesa a na ramenou nese jelena. A v tom potká Hajného. A Hajnej, hele, Karle, co to neseš na ramenou? Není to náhodou jelen? Ne, pane Hajný, to není jelen, to je můj pes. Tvůj pes, a jak to, že má parohy? No to já nevím, to je jeho problém.
3: Minutu po půl šesté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Čerpací stanice v Kamenici nad Lipou podala žalobu na ministerstvo financí kvůli stanovování maximálních cen pohonných hmot. Bezpečnostní rada státu

0: případ o zpřísnění návratu lidí bez povolení k pobytu. A halová mistrně světa Lodrs Gloria Manuel vyhrála v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu.
1: Kačenky se musíme zeptat, čím chtěla být jako malá.
0: No, já jsem chtěla být svatební koordinátorkou, ale už nechci. Teď bych chtěla být degustátorkou čokolády.
1: Nádherné povolání.
2: A když jsi moderátorka?
3: Jsme vaše rádiová rodina.
1: Já věřím tomu, že to existuje degustátor čokolády.
0: Jo, určitě. 100%. A já mám praxi.
1: Jo, to víme. To všichni víme. Jdu se podívat do skřínky, jestli tam mám nějakou tabulčičku.
4: Tak tam

0: kuchyni jsme dneska otevřeli zásadní téma. Vrátili jsme se do dětských let. Někdo chtěl být popelářem, jiný učitelem, pilotem, astronautem. Nejčastější dětská přání, jenže život nám zamíchá kartama a bum. V rukou držíme kulatý lopaty, nebo nám to ty dětské sny vyjdou a mluvíme do mikrofonu. Dneska se ptáme, jaké bylo vaše vysněné povolání v dětství, jestli jste si splnili dětský sen. Kdo a co vás jako inspiroval? Milda se ozval.
1: Já, když jsem byl malý, tak mě táta brával na dálniční most u Českého Šternberka a tam jsme se dívali na auta. A nejraději jsem měl kamiony, protože ty občas zatroubily, zablikaly a to jsem prostě miloval. A od té doby miluju kamiony a chtěl jsem vždycky být kamionák. Nesplnilo se mi to, protože naši mě narvali na gimbal a říkali, nauč se cizí jazyky, budeš moc jezdit dál, tak jsem byl na gimplu. Gimpl jsem dodělal, ale stejnak, co myslíte, stejnak jezdím ne s kamionem, jezdím s kinder kamionem.
0: Jo, my víme, Mildo, my si na vás vzpomínáme, teda já určitě vím, že jste náš dlouholetý posluchač a věrný fanoušek Halo tady Impulzovi, díky za to.
2: Takže ta láska se stejně projevila. Srdci neporučí, že hele, na gimpl půjdeš. Půjdu, ale stejně budu řídit auto. Dobře jste to udělal. Pepa napsal, já si přál být odmala horníkem. Líbilo se mi na nich to černé obočí, černé řasy, ale jak jsem dospíval, došel jsem na to, že mám klaustrofobii, tak z toho sešlo a jsem sklářem. Pepo, to je tak krásná práce. Já vždycky ty skláře obdivuju, jak mají neuvěřitelně šikovný ruce, v jakém horku musí pracovat, neskutečný.
0: Ještě nám volá Radka, dobrý den.
3: Takže já jsem od malinka chtěla být zdravotní sestřička. Hrozně se mi líbily ty jejich uniformy, ty jejich čepce.
0: Děkujeme za všechny vaše, nebo za první reakce, které tady máme. Všem posíláme za odměnu jedno léto. A to se nezadržitelně blíží, jak hlásí Klárka v počasí a jak zpívá Iveta ve své písničce Krásné ranko.

0: Letní písnička Ivetky Bartošové, posloucháte Impuls, Shakira se ozve za chvilku a uzavřená zůstává 43 mezi Svitavami a Brnem. Vysvětlím, kde za chvilku v dopravě.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Příjemný den, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Uzavřená je 43 mezi Svitavama a Brnem u odbočky na Krhov kvůli odtahu nepojízdného auta. Z obou stran se jezdí odklonem přes Lisice. Na stejné trase ve směru do Brna se už začíná ucpávat příjezd do Lipůvky. Profici z Global Assistance hlásí nehodu dvou osobních aut na Českolipsku za zákup. Je to ve směru do Novin pod Ralskem. S opatrností projdete Kyvadlově. Z dopravy všechno, kdybyste měli další dopravní informace, klidně nám je s Klárkou nahlaste. Můžete i WhatsAppem nahrávat tam do hlasovky, je to nejjednodušší cesta, jak se k nám dostat. 605 222 007 je univerzální linka sem k nám do rádia. No. Klárinko, máš nastudovanou bitvu na Bílé hoře?
2: No já si ještě matně vzpomínám.
1: Byla jsi přitom,
3: jo? Dobře.
1: Jestli přitom byl i pan profesor, se dozvíte právě od něj. Hned jak Shakira dospívá Waka Waka. Dobré ráno.

0: Vaňka.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Dnešní hodinu vlasti vědy začneme důležitým letopočtem 1620. Myslím, že si ho asi skoro všichni správně přiřadili k bitvě na Bílé hoře, ale mě dnes bude zajímat něco trošku těžšího. Jak tahle bitva skončila? Přemýšlejte a nemusíte jít do velkých podrobností. Tak a máme dobojováno. Tady je správná odpověď. Češi to projeli. Na Bílé hoře se střetla v listopadu 1620 česká a moravská stavovská vojska s císařskou katolickou habsburskou armádou a bohužel to skončilo fatální porážkou českých stavovských vojsk, popravou 27 českých pánů a dlouholeté nadvládě Habsburku. Takhle neslavně dnes skončíme se slavnou bitvou. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
3: Vzal se dva lízky.

Příjemné ráno, dneska se můžete zapojit do debaty, čím jste chtěli být jako malí. Jednoduché vyjádření můžete nahrát také přes aplikaci Impulzu nebo náš WhatsApp s číslem 605 222 007. Do debaty se vracíme zase po 6. hodině.

0: Dobré jitro Implozáci, co dneska hlásí paní Šedová v počasí?
1: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i jasno, ojediněle přehánky, výjimečně bouřky, ale pozor, teploty hezké, 20 až 25 a na Moravě až 27 stupňů.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Čerpací stanice podala žalobu na ministerstvo financí. Lázně na Mostecku jsou šampionem cestovního ruchu. Čtvrtkařka Manuel vyhrála zlatou tretru. Je 6 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Ministerstvo financí čelí žalobě. Podala ji čerpací stanice v Kamenici nad Lipou v kraji Vysočina kvůli stanovování maximálních cen pohonných hmot. Domáhá se zrušení cenových stropů a náhrady škody 80 tisíc korun. Podle serveru Seznam zprávy je to první žaloba na cenový strop u nafty. Ministerstvo financí podle něj zatím nemá o žalobě žádné informace. Jednatel kamenické čerpací stanice Jaroslav Kubiska tvrdí, že oni uvažují i další. Krušné hory mají nového šampiona cestovního ruchu. Ocenění pro nejzajímavější a nejzdařilejší projekt české i německé strany hranice míří na Mostecko.
4: Absolutním vítězem se staly konopné masáže v Lázních Meziboří. Podle poroty jde o koncept, který dokonale propojuje moderní trendy v péči o tělo s čistou a klidnou atmosférou hor. Soutěž, která se konala už po 8., je pro dřív neatraktivní oblast důležitá. Motivuje totiž místní podnikatele a radnice ke spolupráci s cílem vylepšit pověst Krušnohoří. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Konrad Henlein a Klement Gottwald zůstávají čestnými občany Králík. Zastupitelé města v Pardubickém kraji odmítli návrh na jejich vyškrtnutí ze seznamu čestných občanů. Udělali to ale šalamounsky.
5: Zastupitelé Králík ponechali prvního komunistického prezidenta i vůdce sudetoněmecké strany na seznamu čestných občanů. Schválili ale usnesení, v němž se od rozhodnutí svých předchůdců distancovali a odsoudili totalitní režimy. Podle zastupitelů má seznam čestných občanů připomínat historii a sloužit jako varování pro budoucí generace. Pro Radio Impuls redaktor Pardubický.

0: Pardubickém MF dnes David Pulpán.
1: Námořníci ruské fregaty vypálili varovné výstřely na jachtu v Lamaňském průlivu. Moskva incident potvrdila a uvedla, že jachta se k fregatě blížila v nebezpečném kurzu a nereagovala na pokusy o navázání spojení ani na výstražné signály. Britské ministerstvo obrany podle BBC uvedlo, že výstřely byly varovné a nemířily na loď. Oběti ani škody na civilním plavidle nejsou hlášené. Podle nejnovějších informací se na jachtě plavil britský pár. Manželé tvrdí, že nic nebezpečného neudělali.
2: Sport.
1: Halová mistrně světa Lodres Gloria Manuel rozšiřuje sbírku medailí. V Ostravě vyhrála běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49 sekund 74 setiny. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. Manuel se na počátku června stala po Jarmile Kratochvílové a Taťáně Kocembové teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Po ostravském mítingu zlaté kategorie kontinentální tour se v letošních světových tabulkách posunula na 6. místo, v evropském pořadí sezóny je 2. Lionel Messi přepisuje rekordní tabulky. Jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu. Cestu za obhajobou zlata na fotbalové mistrovství světa zahájil ve velkém stylu, a to hetrikem. Legendární útočník už na šampionátech nasázel 16 branek. V aktuálním zápasu Argentina v konečném výsledku porazila Alžírsko 3-0.
3: Čím chtěla být jako malá Klárka?
4: Dirigent.
3: Ano, princeznou.
4: Ne, dirigent.
3: Vždycky dirigent.
4: No pak se to změnilo, ale to je jiný příběh.
3: Dobře, a rozeberem to společně. Jasně. I s vámi, milí posluchači, nebojte se.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
3: Čím jste chtěli být, můžete nahrát i vy do ranního tématu. Nahrajte to teď přes Radio WhatsApp 605 222 007.

0: dneska otevřeme takovou tu krabičku, kde máte uložené dětské sny. Čím jste chtěli být? Popelářem, nebo sestrou zdravotní, nebo učitelem, nebo pilotem, nebo astronautem. Prostě, jaké bylo vaše vysněné povolání? Ptají se Klárka s Honzou.
1: Já měl od jak živá velký sen jezdit s kamionem. Přiznám se, že se mi ten sen splnil. Pak jsem jezdil s autobusem, vozil jsem po Evropě a po Ázii jsem vozil Aziaty a Američany, Indonésii. No a pak jsem měl další sen, kdy se mi líbila stavební technika. U toho jsem dneska zůstal a stavím dálnice a vrátil jsem se zpátky ke svému oboru a jsem stavbyvedoucí na dopravních stavbách.
0: To byl Martin, který nám zavolal přes aplikaci Rádia Impuls. Martine, přejeme, ať vám to jde všechno od ruky dneska.
2: Laduš napsala, že chtěla být letuška, ale je moc veliká, měří 181 cm. Laduš, chápu, že před lety to byl ohromný problém, protože předtím museli letušky vypadat v podstatě jedna jako druhá. Ještě třeba Emiráty to drží, že si zakládají na tom, aby ty dívky byly velmi si podobné a vlastně jako musí používat stejné rtěnky, stejný účes a tak, ale v těch ostatních společnostech už je úplně jedno, jestli jste malá, velká, kulatá nebo jako tyčka, berou vlastně ženy i muže všech postav a dneska byste si chytla škoda.
0: Ty jsi odbornice, teda neskutečně jsem vůbec netušil. Johnny nám volá do vysílání.
3: Tak já jako malej jsem chtěl jako většina kluků být taky popelářem, ale z úplně jiného důvodu než všichni ostatní. Všichni chtěli jezdit v závodech, stupačkách, točit tou popelnicí, ale moje rodiče chodili do práce od pondělí do pátku a popeláři u nás jezdili vždycky jenom ve středu. Takže já jsem si myslel, že bych dělal jenom ve středu. Vyčuranej jsem byl odmala, krásný den.
0: Honzo, díky za poslech, ještě další reakce.
4: Když jsem byl mladej, tak jsem chtěl být astronautem. To se mě nesplnilo, vyučil jsem se důlním zámečníkem. Aspoň částečně se mě splnilo to, že jsem byl na vojně u paragánu, takže z nějakých těch vejšek jsem skákal. No a pak po vojně jsem se učinil, tak jsem skončil u kamionu a vlastně od té doby řídím kamion.
0: Dobrý, tak ať to jde taky s kulatou lopatou všechno od ruky.
2: Mám tady vaše další zprávy a třeba Nikola psala, že chtěla být zdravotní sestřička a že se jí to splnilo. Radka měla sen být učitelkou matiky a biologie a to, že jí prý naštěstí nevyšlo, ale že její dcerka si v 8 letech vysněla, že bude veterinářka. A jde si zatím, studuje veterinu a Radka je na ní neuvěřitelně pyšná.
0: Proč jsou některá povolání úplně taková ta top, jakože to všichni chtěli dělat? Zdravotní sestřičky a popeláři to vede. Od rána, co nám píšete na náš WhatsApp nebo voláte. Ještě jeden telefonát.
5: Já jsem chtěl být od svých 9 let profesionální hasič. A co myslíte? Povedlo se a právě jsem profesionální hasič v Moravskoslezském kraji.
0: Zdravíme Moravskoslezský kraj, nejen tamní hasiče, ale úplně celý hasičský sbor. Pokud nás máte právě teďka naladěné, posíláme jednu svěžnou písničku, i když to takhle nezačíná, začíná tak melancholicky a romanticky. Paní Šedová se na mě usmívá něco.
2: Ale tak jako to je romantický, že když se ti naplní ty sny, ale já jsem si vzpomněla, že vlastně mezi těmi hasiči je největší množství žhářů, tak jestli zrovna ten...
0: Fakt? Ježiš, Klárko.
2: Protože jak oni to milujou, to je, ten oheň,
0: asociace, mlč už.
6: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.

0: Mám tady zprávu od Věrky. Ptáme se vás na to, co jste chtěli být jako děti. A Věrka napsala, že ve školce chtěla být paní učitelkou, protože jejím vzorem byla milá paní učitelka Chromá v Mladé Vožici. Učitelkou jsem se stala, píše ještě Věrka. A práce s dětmi mě pořád baví. Taky jsem obdivovala, jak paní učitelka kouří. V tom už jsem ji nenásledovala, ale pracuji jako školní metodik prevence rizikového chování, takže proti kouření bojuji.
1: Ty dětské vzory, co? Neskutečný. Za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka vás zdraví, tady je Honza Daněk a přeju šťastnou jízdu, ať už tak kdekoliv. Ještě si to musím celý nalistovat, protože mi spadlo okno, znáte to, když pracujete s počítačem, takže otevíráme čtečce a hlásím nehodu dvou osobních aut, která stále překáží na Českolipsku za zákupy směrem do Novin pod Ralskem, jezdí se tam kyvadlově. Dvoukilometrová kolona je na Ústecké D8 ve směru do Prahy před omezením na 24. kilometru a na závěr dobrá zpráva, trasa mezi Svitavami a Brnem u Krhova je plně průjezdná, nepojízdné vozidlo se povedlo odtáhnout. Kdybyste měli doplňující info, klidně ho můžete nahlásit přes aplikaci Impulzu.
2: Za chvilinku taky vyrazíme za Zuřivcem, který vyrazil za mladou generací, aby zjistil, jak to je s těmi sny dneska. No jsem zvědavá.
3: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám si, asi jsem

0: tady Impulzovi.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Dneska se ptáme na to, čím jste chtěli být jako malí. A ptáme se i malých, čím chtějí být. Krásné ráno.
0: Aleši.
3: Impulzovi krásné dobré ráno, já vás zdravím z Berouna, z centra. Tady máte jakou tu základku, to je kolikát? Jungmanová, tak z Jungmanové základní školy. A teďka to vezmu po pořadě, tak mám tady třeba první takhle jako tři partičku malých krásných lidí. Já jsem Aleš, křestní jméno, prosím, jak jenom.
4: Ano.
3: Ano.
4: Eva.
3: Evo.
5: Já jsem Jachim.
3: A Jachime, dobré ráno. Do jaké chodíte třídy?
4: Do deváté třídy.
3: Devítka, takže to máte vlastně na spadnutí, jo?
4: Jo.
3: Takže máte nějaký sen, co byste chtěli dělat, až budete velcí? Jako dospělí teda takhle, velcí už jste.
4: No, tak já bych chtěla jako jít na veterinu.
3: Takže veterinářka, dobře.
4: Já mám představu, že bych šla asi na práva psychologie, něco takového.
3: Super.
5: Já chci jako architekturu.
3: Architektura.
5: Ano.
3: Tak a teďka mě zajímá, jakože důležitý architekt prostě, jo? Tvořit prostě nákresy, aby byly budovy podle vás.
5: Ano.
3: Co se děje teďka k tomu, abyste veterinářkou, psycholožkou, architektem, abyste se stali? Jdete teda z té devítky někam, aby to šlo?
4: No, ano.
3: Takže co to bude?
4: Já půjdu asi na Gimple.
3: Gimple?
4: Já jdu na střední školu manažerskou, kde jsou oba ty obory.
3: Takže tam se to
4: dá. A psychologie.
3: Potom dá dál. A co architektura?
5: Já jdu na stavební průmyslovku. Tak jako...
3: To je úplně jasný. A, jo?
5: Přesně.
3: Takže ať se vám daří, jak veterina, psychologie, tak ta architektura. Dobré ráno, hodně štěstí, ať se daří, ahoj.
6: Ahoj, milí mladí lidé, a čím jste chtěli být jako malí vy? Klidně nám to můžete teďka nahrát přes WhatsApp, budu tam nahrávat hlasovky i textovky. Posloucháte Klárku s Honzou a teď Suzy Quattro.

0: Miluju tuhle písničku od Suzy Quattro. Posloucháte Halo tady Impulzovi, Meky Žbírka s Martou. Ellie Goulding nebo Helani budou hrát dneska v ranním vysílání. Na všechno jste připraveni a hrát budeme taky o velký peníze. Každý ráno je tady Betano jackpot, kdy může padnout na našem výherním kole až 100 000 korun.
1: Honzík se právě přesouvá k našemu výhernímu kolu a jde to zkusit. Já jsem ho překstila, když mu padl jackpot dvakrát, myslím, možná třikrát dokonce, víš, ti padl.
0: Betano.
1: Tak jsem ho překstila na Honzík Zlatoruk. Tak ukaž, jestli jsi dneska Zlatoruk. Už to roztáčí.
0: Zlatá, ale praštil jsem dokola, stojím před ním, točí se přede mnou, je možný, že tam nepadne, nepadne lidi. Klárka ví, co říká.
1: Základ.
0: Zůstal jsem 5 centimetrů od Betano jackpotu.
1: No ale tam základ, no.
0: Dobře. Nemůžeš kolegovi trošku přát.
1: Je tam základ, ale protože...
0: Na něm malinko
1: hodná. Ale je tam základ z jednoho jediného důvodu, protože Honzík si to nechává na tu chvíli, až se bude točit doopravdy pro vás, jo? Tak to jsem přesvědčená o tom, že v tu chvíli to tam padne.
0: Nezapomeňte se tedy přihlásit i vy do Halo tady Impulzovi. Klidně celá rodina.
1: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
1: A jak to aktuálně vypadá s počasím, to nám hlásíte na náš WhatsApp. Třeba v Roudnici nad Labem, konkrétně v Kiškovicích, je 15 stupňů. Napsala nám to Kačenka a my za to děkujeme. Každopádně určitě taky potřebujete vědět, jak bude během dne. Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, taky přehánky a výjimečně dokonce i bouřky. Ale teploty budou už vysoko, 20 až 25 stupňů a na jižní Moravě až 27.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento

0: 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku? No jo.
8: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: 2 minuty po půl sedmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Rakouský soud prodloužil vazbu Sováka v případu otravy dětských výživ. Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Fuková rezignovala kvůli přesunu agent. Záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. A tenistky Muchová, Nosková a Syniaková zahájily travnatý turnaj v Berlíně vítězně.
12: Náš posluchač Tomáš se rozhodl prostřednictvím pořadu Úsměv prosím překvapit svoji mámu. No jasně, a rodina to všechno zařídí. Myslíme Radio Rodina. Poslouchejte taky za malou chvilku hned po Mekim Birkovi.
13: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Prosím.
2: Paní Alena, dobrý den. Tady jsou Klára a Honza z Halotary Impulzovi.
3: Dobrý den.
2: My jsme na vás dostali kontakt od syna Tomáše. A syn Tomáš nám do rádia napsal. Dneska ti sice nevolám osobně, ale i tak chci, abys věděla, že na tebe myslím. Vím, že tohle je občas na tebe moc, proto doufám, že aspoň doma občas cítíš možnost odfrknout si. Díky za všechno, co pro rodinu děláš. Je důležité, abys věděla, že je zatím vším vděk, i když to není vždycky vidět na první pohled. Syn Tomáš.
1: Tak to děkuju, to jste mě teda dostali.
2: Tomášek na vás myslel, když poslouchal rádio a halo, tady Impulzovi, my tady máme pořad Úsměv, prosím, a tohle
1: spáchal. Vím, poslouchám, znám, ano.
3: Jak to máte s Tomášem? On s váma nebydlí?
1: Bydlí, ale teď vlastně začal studovat vysokou školu taky přes týden v Brně. A to jezdí domů na víkendy, tak proto asi.
3: A vy jste kde?
1: My jsme východní Čechy, Rychnovsko.
3: Rychnovsko, to je kousek od Trutnovska, takže
1: ano, to není
3: v podstatě sousedky.
1: V podstatě, ano.
2: Neskutečný, to je přes půl republiky.
1: No, je.
2: Pochlubil se, že když má odpoledne čas, takže vám sem tam zacinká, probírá to s váma. Všechno.
1: Ano, ano, ano.
2: Jo, takže dobrý je to. Potěšilo vás to, předpokládám.
1: No potěšilo, já jsem úplně z toho dojatá.
2: A máte teďka nějaký fofr? Máte teďka někam pospícháte?
1: Mám teďka, ano, zrovna pospíchám, tak chvíli máme školení v práci, Trefili jste se ještě.
2: Dobře, v pořádku, díky, že jste to zvedla, určitě bude mít radost, že vás uslyší z rádia. Můžete mu něco říct hezkého?
1: No, že moc děkuju a že jsem ráda, že ho mám. I druhýho syna manžela, jsem strašně vděčná.
2: Rodina funguje a to je důležité.
1: Ano.
3: Mějte se nádherně.
1: Já taky děkuju.
3: A naslyšenou. Děkuju.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Stačí nám říct, co by vás potěšilo. My to pro vás rádi uděláme. Potěšila by vás písnička Na cestu? To není žádný problém pro Klárku a Honzu. Jak se právě teďka dostat do vysílání a moderovat s náma? Jednoduše. Ten počáteční signál je na vás. Musíte vzít WhatsApp a napsat nám sem k nám do studia na číslo 605 222 007.
1: Napište jedu. Jo, a jak Honzík říkal, že my pro vás uděláme v podstatě cokoliv, tak to slůvko v podstatě je důležité, jo? Cokoliv ne. Odsamcať, podsamcať, ale to jedu. Nám určitě napište a písničku Na cestu vám zahrajeme.
0: Stačí napsat jedu na 605 222 007, je to pro nás signál, že vám zavoláme zpátky. Pozor, je tam skrytý číslo, zvedejte to. No a vstoupíme společně do vysílání a všechno to odmoderujeme. Takže jedu na 605 222 007 a za chvilku jsme v tom spolu, hned po dopravě 007.
2: Vychází nový pestrý svět. Osudová chyba Charlotte Gotové. Tatínek Karel Gott by byl zklamaný. Dana Batulková vrací úder nevěrnému Davidu Prachařovi. Předvídá temnou budoucnost? Pikantní odhalení. Jiří Langmajer, proč žárlí na Karla Rodena? Patricie Solaříková klame tělem, co skrývá za tváří naivky? Nový pestrý svět právě v prodeji.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Víc než 3-kilometrová kolona je na ústecké D8 ve směru do Prahy před omezením na 24. kilometru. Profici z Global Assistance hlásí zdržení v Praze ve východní části okruhu a v Liberecké do centra. 2-kilometrová kolona je také z Benešova do Prahy před Cenohraby, pomalu to jede na D1 ve směru do Prahy. A to před omezením na 24. kilometru. Před Brnem směrem z Prahy vázne provoz mezi 182. a 196. Dvě osobní auta se srazila také na D4 na 13,5. kilometru ve směru do Strakonic. A zatím to jede prostě jednoduše bez kolon. A to je dobré, když hlásíme, že to jede bez kolon. Ozvěte se nám taky přes 605 222 007.
2: A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás i vašeho spolujezdce. Dvě za 109 korun. A to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV MyStation. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Tak šťastnou cestu s OMV a MyStation.

0: Posluchačka Hanka je s náma teďka ve vysílání. Hani, dobrý den.
1: Dobré ráno.
2: Krásné ráno, Haničko. Kam jste jela?
1: No, do práce.
2: No a jaká byla cesta a odkud nám, kam nám řekněte?
1: Pracuji v Benešově u Prahy.
2: A odkud jste jela?
1: Tady z Postupic, kousek to mám do práce.
2: A cesta dobrá?
1: Skvělá.
0: Vždycky si pustíte Impulzovi po ránu?
1: Poslouchám už dlouho, ano.
0: To máme radost. A taky čekáte na telefon, až vám zavoláme. Halo, tady Impulzovi. Přihlásil jste se do hry, nebo ne?
1: Ještě ne. Nedodala jsem si odvahu ještě.
0: Prosím vás, jste naše nová posloukačka, nebo už posloucháte díl?
1: Poslouchám už dlouho, už asi tak 5 let.
0: To je skvělé, moc krát děkujeme za ten poslech. Řekněte mi, čím jste chtěla být jako malá? Jaká je vaše profese a čím jste chtěla být jako malá?
1: Teď pracuju v administrativě pro jednu autodopravu.
0: Ano.
1: A chtěla jsem být teda vždycky učitelkou, no.
0: No jo.
1: To mi bohužel nevyšlo, no.
0: Jo. A co byste učila, který předměty?
1: Ježíš, to ani nevím.
0: Nevíte? Čemu máte?
1: Češtinu, no. Možná češtinu.
2: Češtinu. A ještě nějaký cizí jazyk. To často bývá kombinace, čeština a cizí jazyk. K tomu?
1: No, možná angličtinu.
2: A nebo společenské vědy?
1: No, to možná jo.
2: No, věda.
0: Co jsou společenské?
1: Ty by byly potřeba let teďkon.
0: Myslíte jako obecně pro lidi, aby se učili, jo, společenský
1: ano,
0: vědy?
1: Ano, ano.
2: Společenský
1: ano,
2: vědy, tam je filozofie, občanská nauka, takový ten základ tady těch věcí. Psychologie jo. Tam je.
0: Jasná věc.
1: A ještě nějaký to chování by tam mohlo být.
0: Slušný, že? To je potřeba v dnešní době. Řekněte, jestli máte ráda Queeny.
1: Mám ráda Queeny,
0: takže ano. Vám je můžeme zahrát?
1: Určitě.
0: Rozhodně rádi. Ať se vám daří, ať vám v práci jde všechno dneska od ruky. A držte se, díky za poslech Impulzu. Naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Hezký den.
3: Písnička na cestu.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzově, co hlásí dneska Klárka?
1: Bude oblačno, zataženo, ale místy přechodně polojasno, ale taky přehánky a budou i bouřky výjimečně, ale teploty budou vysoko, ono to tak nezní, ale budou 20 až 25 a na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Cože? Kolik je?
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
5: Plachetnici před nehodou v Chorvatsku neřídil kapitán. Slovák podezřelý z otravy kojeneckých výživ zůstává ve vazbě. Fotbalista Lionel Messi má další rekord. Je 7 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Chorvatská policie rozplétá případ tragické srážky lodí. Při ní u Splitu v neděli zemřeli 4 Češi a další 4 se zranili. Podle nejnovějších informací za kormidlem plachetnice nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. Na katamaránu nebyl kapitán vůbec ve službě. Na lodi se nacházel pouze první důstojník a kormidelník. Vyšetřovatelé se chystají vyslechnout přeživší z plachetnice i osazenstvo katamaránu. Na jehož palubě bylo 18 pasažérů a 7 členů posádky. Prokuratura také nařídila toxikologický rozbor u lidí, kteří plavidla před srážkou řídili nebo mohli řídit. Slovák podezřelý z otravy dětských výživ zůstane ve vazbě. Rakouský soud mu ji prodloužil do 17. srpna. Muže podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HIP a z umístění otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, v Česku a na Slovensku. Vyděračský dopis hrozil možnými dalšími útoky v Německu, Francii, Španělsku nebo v Nizozemsku. Zadržený Slovák pro firmu dříve pracoval, obvinění ale odmítá. DROS se modernizuje a rozšiřuje. Systém dobrovolné registrace českých občanů při cestách do zahraničí nově umožňuje hromadně prodloužit registrace občanů. To, aby v případě problému v zahraničí turisté ze systému nevypadli po uplynutí plánované doby jejich cesty. Ministerstvo zahraničí také přidalo novou sekci, která bude upozorňovat na případné krizové situace a zobrazí informace třeba o repatriačních letech. Úřad má podle šéfa české diplomacie Petra Macinky s Drozdem i další plány.
6: Lékařský element v Drozdu my doděláváme a opravdu je to naší velkou ambicí, aby i o tuto oblast byl ten Drozd posílen. Víme, že na komerční bázi existují služby, že lidé mohou mít kontakt s českým lékařem, případně dostat třeba e-recept, který bude fungovat v té dané zemi. Pracujeme na tom.
5: Macinka nabádá lidi, aby se před cestou do zahraničí do Drozdu přihlásili. Usnadňuje to podle něj komunikaci českých úřadů s občany v krizových situacích. Zdravotníci mohou trénovat zásahy v novém moderním středisku, vzniklo v Pardubickém kraji. Umožňuje nácvik v podmínkách, které co nejvíce odpovídají skutečným událostem. Nechybí figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta,

0: pláč, pocení, dýchání, tep nebo bdělost. V místnosti se může pomocí projekce měnit prostředí zásahu. Výuka a školení bude podle ředitele záchranky Pardubického kraje Pára v novém středisku probíhat denně, někdy i o víkendech.
1: S impulzem na fotbal.
0: Lionel Messi přepisoval na mistrovství světa další rekordy. Legendární argentinský fotbalista hat-trickem dovedl svůj tým k vítězství 3-0 nad Alžírskem. Noční zápasy sledoval reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné ráno.
2: Pěkné ráno. Obhájci titulu z Argentiny vstoupili do turnaje pravou nohou, nebo spíš Messiho oblíbenější levou. Fotbalová superhvězda se jako první v historii představila už na 6. světovém šampionátu. Celkem Messi na turnajích vstřelil 16 branek, tím na špici tabulek vyrovnal Němce Klozeho. V 38 letech se pak stal nejstarším střelcem hat-tricku na mistrovství světa. Vyhrála také favorizovaná Francie, a to 3-1 nad Senegalem. Dvakrát se trefil kapitán Kylian Mbappé. Na světových šampionátech zaznamenal celkem 14 branek. Na zmiňovaného Messiho tak ztrácí jen 2 góly. Na úvod turnaje se dařilo i Norům, kteří rozstříleli Irák 4-1 a před hodinou zahájili šampionát také naši sousedé z Rakouska. Po prvním poločase vedou nad Jordánskem 1-0. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: Klára Šedová,
4: Honza Daněk,
3: vaši ranní společnice, taky Martin nebo Pája nebo Vojta, to jsou všechno naši posluchači, kteří nám volají a chtějí do vysílání, chtějí říct, čím chtěli být jako malí a kdo je inspiroval.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
3: No a pokud máte taky hezkou vzpomínku, nahrajte nám ji přes aplikaci Impulzu nebo WhatsApp.

0: sem tam může sprchnout, ale nebude to drama. Čím jste chtěli být jako malí, ptáme se dneska. Volá nám Martin. Dobré ráno.
1: Ahoj, já jsem chtěl být popelářem a nebo šunkařem. To mi zůstalo, protože jsem se šel učit na kuchaře. 30 let mám malou hospůdku, chodím po zabíjačkách. Dneska zrovna budu dělat lunch meat domácí, příští týden budu dělat šunku, takže mi to asi přání bylo souzený.
0: Volám nám Pája.
2: Já jako malička jsem strašně chtěla být Štěpánka Haničicová, aby právě pohádky bylo nebylo. Pak mě to opustilo, chtěla jsem být doktorka, chtěla se učit, no a nakonec z toho nedopadlo ani jedno, ani ta Štěpánka.
0: No Pájo, ale myslím, že jste nezavolala, co nakonec děláte. Ještě nám volá Vojta.
3: Do impulzáci, tak já jsem chtěl odjaždívat traktorista nebo kamionář. Jezdil jsem kamionem, to mě počase omrzelo a traktorista mi zůstal.
0: Aha Vojto, tak zdravíme do traktoru a přejeme krásný ráno.
4: A já vám dopovím ten příběh, čím jsem chtěla být, jo. Tak dirigentskou kariéru jsem záhy pověsila na hřebíček a pak jsem se rozhodla, jelikož miluju zvířátka, taky, že budu veterinářka. A to píšete hrozně často, že jste chtěli být veterinářem nebo veterinářkou. No a babička s dědou měli králíky mezi jinýma zvířátkama. A já jsem je zbožňovala a jednou jsem se ztratila a oni mě hrozně jako dlouho hledali. A pak mě našli a já jsem byla v králičárně, já jsem si vlezla k těm králíkům prostě do toho pidikotce a tam jsem se narvala. No ale ven už mě nemohli dostat, protože já jsem tam strašně jako natekla.
0: Promiň, já vím, že to úplně není k smíchu, jo, ale...
4: No a pak jsme zjistili, teda díky tomu, že mám brutální alergii, ale úplně jako strašnou. A ta alergie se věkem zhoršuje, takže já už nemůžu ani vejít do místnosti. Co do místnosti? Do bytu, kde je králík, klidně i ten, jako co je v bedince, protože já se okamžitě začnu dusit i ze vzdálenosti třeba 50 metrů. Je to pro mě opravdu jako já jsem vám teď dala návod. Jestli se mě budeš chtít zbavit, tak víš, co máš přinést.
0: Myslíš si, že já jsem takovej jako ty, podle sebe soudím tebe?
4: Tak, jako vždycky.
0: Ne, já, šedovka, já takovej vážně nejsem, jo. A teď opravdu stanu z té židle a normálně tě chytím pod krkem, jestli mě budeš takhle prostě tady demonizovat. Já jsem největší diplomat a nejhodnější člověk na světě. V životě bych nepřinesl králíčka do studia.
4: Uvidíme.

0: Chalani zaspívají znova Sama dotkně už za chvilku. Daněk Šedová, halo, tady Impulzové ještě rádio Rodinka, vysílá už od pěti. A dneska se vás ptáme, čím jste chtěli být jako malí.
1: No, napsala nám posluchačka, která má v profilovce fotku Abio. Tak píše, no já jsem chtěla být odmala v Abě. Tak to má aspoň na profilovce.
0: To je taky boží mega cíl, prostě bejt Aba. Já jsem chtěl bejt Tina Turner. Ozvěte se. Klárko. Ozvěte se taky, čím jste chtěli být jako malí. Na náš radio WhatsApp 605 122 007. Ty si mě představuješ jako Tinu?
1: I v té Abě.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Haló, tady
3: Impulzovi. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celou Česka. Já jsem teďka kapnul do očí oční gel a mám rozmazaný vidění, takže...
2: Mám to přečíst.
1: Ne, já to zvládnu. Víc než 4-kilometrová kolona je, budu pomalejší, na D8 ve směru z Ústí do Prahy před omezením na 24. kilometru. V Praze v Bubenečském tunelu směrem na Troju stojí poruchané vozidlo. Připravte se na další zdržení. Popoždí se také ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy nebo v Liberecké do centra. Hodně plný je pražský okruh na letiště, a to mezi Zbraslaví a Ořechem. Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Kilometrová kolona je také na příjezdu do Liberce směrem z Hrádku nad Nisou. A dvě osobní auta se srazila v Budějovicích, v Českých Budějovicích, ve Strakonické ve směru do centra u křižovatky s Plzeňskou. Už je tam kilometrová kolona z dopravy vše. Vaše další doplňující informace nám můžete nahrát přes aplikaci Impulsu.
2: No vidíš, jak to zvládnu i s tím svočičkem takhle jako...
1: Vidím tě rozmazaně, jsi nějaká hezčí.
2: Jo, já jsem teďka chtěla říct, že o nic si nepřišel, ale ty jsi to teda dokonal sám. Za chvilku už Řivec. Ptá se dětí, čím chtějí být.
1: Pěkná písnička od Elánu, Znova sama dotkni, tady je vaše rádio, kde žijeme muzikou. 10 minut chybí do 7:30, krásné ráno vám přejí Klárka Šedová.
2: A Honza Daněk.
3: Pokým krásně

0: Ještě než se přihlásí zhodivý reportér Kláry, píše nám naše posluchačka Dana. Ptá se, jestli seš alergická jen na králičí chlupy nebo i na králíka na smetaně.
1: No, vzhledem k tomu, že jsem králíka brala jako nejlepšího kamaráda, pro mě byl jako pejsek, tak by to bylo stejný, jako kdybych, takže králíka na smetaně ne.
0: Prostě to nejí, ale já bych se toho ujet, jo? Jenom abyste věděla, paní Dano, jinak vás zdravíme, máme vás rádi a díky za poslech Rádia Impuls. Tady jsou Klárka s Honzou a teď...
2: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
1: Povídáme si o tom, čím jsme chtěli být, když jsme byli malí. No ale co ti malí, když jsou ještě malí? Čím chtějí být? Dobré ráno,
0: krásné
1: Aleši.
0: Krásné ráno všem.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno. Ještě jednou z centra Berouna, kde jsem kousek tady od základní školy, kde mám teďka zase další tři sympatiáky. Křesní jména, prosím, já jsem Aleš, ahoj.
4: Pavel Urbelec.
3: Pavle.
5: Já jsem Adam.
3: Adame.
6: Já jsem Olík.
3: A Olíku, krásné dobré ráno. Tak jaké chodíte třídy?
5: Osmačka.
3: Osmačka, takže máš ještě čas na rozmyšlení.
5: Já jsem devátá.
3: Devítka.
6: Já jsem osmý.
3: A osmička. Tak, devátá třída. Tak jaký je sen pro to jednou v životě něco dělat? No, co to bude?
5: Můj sen je jako dělat zemědělství.
3: Co v zemědělství konkrétně?
5: No, řídit traktor.
3: Řídit traktor, jestli tak, nebo kombajn třeba?
5: No.
3: To jsou dneska super mašiny, že jo? S klimatizací, s navigací, všechno prostě pohodlný.
5: Jo.
3: Takže to bude. A budeš to dělat?
5: Jo, budu.
3: Takže na jakou jdeš školu?
5: Zemědělskou.
3: Ať se daří. Děkuji. Tak co ty, osmička?
4: Já se ještě vůbec nejsem jistý, co budu dělat, ale půjdu na obchodní akademii.
3: A nějaký dětský sen jako tam byl už třeba od malička, co by to mělo být?
4: Právě vůbec.
3: Kosmonaut, popelář.
4: Vůbec nic.
3: Nic ještě, jo? Vlastně si to ještě rozmyslíš, jo? Dobře, a Olíku?
6: Já mám v plánu jít na obchodní akademii, chci podnikat, nějaký biznis mít, něco prodávat.
3: A třeba nějaký už jako obor by to mohl být, tam není nikdo se prodávat auto, nikdo má rád prostě sportovní potřeby, víš, jako
6: no,
3: nevím, cokoliv.
6: Jako přemýšlím, jako, že nějak jako ne úplně do hloubky, ale nějaký prostě produkt někomu třeba do denního.
3: Chce dělat obchod, biznis, jo? Businessman. Ať se daří, chlape, ať se vám vydaří to, co máte v hlavě jako sen. Hodně štěstí a zase někdy ahoj.
6: Tak jo, díky, ahoj.
5: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahoj.

0: letní písnička skupiny Mr. President. Jak to s tebou vypadá? Kláro, jak to s tebou dneska vypadá? Zdá se, že máš extrémně dobrou náladu.
1: Jo, já jsem začala balit na dovolenou. Takže vzhledem k tomu, že se blíží dovolená, tak mám extrémně dobrou náladu, ale s postupujícím balením zjišťuju, že úplně taková prča to nebude. Jako začala jsem prostě balit, jo, a teďka jsem si řekla po dlouhé době, že si zabalíme hezky, protože jedeme do hezkého hotelu a že to prostě jako udělám takový jako holčičí. 10 dnů, tak jedu tím systémem, holky to znají, že jo, 10 dnů, tak desatery kalhotky, tak jedete pondělí, úterý, středa, čtvrtek a tak dále. Tak jsem si říkala, a tímhle tím systémem já vlastně zabalím ten zbytek, ať toho jako nemám hodně, takže desatery šaty. No ale potřebuješ desatery šaty jako jiný na večer než na den. Takže desatery šaty na den. No ale ty šaty na den nedáš na plavky, takže desatery šaty na plavky. Dobře, desatery plavky, když už máš desatery šaty na plavky. No ale k tomu potřebuješ rozdílný boty. A ne desatery, protože máš 10 šatů na den a 10 šatů na večer. Potřebuješ tím pádem 20 boty. Když jsem zjistila, že mám 14 kabelek a i 10 brýle, tak mi došlo, že vlastně budu potřebovat 10 kufrů a že se nevejdu. Takže z balení zase vzešlo to, že já teď budu odbalovat.
0: A manžel už objednal kamion?
1: Manžel nejede.
0: Krásné ráno, dneska bude oblačno až zataženo, místy i chvilkama polojasno. Ojediněle se objeví přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty vystoupí na 25 až 25 stupňů, na jižní Moravě to může být až 27.
1: Ze Slap u Tábora máme hlášení o 14 stupních, modrobílé obloze a sluníčko. Máme to od Míši, děkuji Míšu za to. Stáňa píše, že v Plzni je 14 a mlha, že by se dala krájet. Vidíte, jaký je rozdíl. A přitom Plzeň a Tábor zas tak daleko od sebe nejsou. Rožnov pod Radhoštěm 13 stupňů, polojasno, a sem tam sprchne, napsal Dan.
0: Klárce, dál můžete psát na WhatsApp 605 222 007 i odpověď na otázku, čím jste chtěli být jako malí, to je dnešní ranní téma.
2: Vtip Vlasty Korce. Utíká takhle pytlák z lesa a na ramenou nese jelena a v tom potká Hajného. A Hajnej: hele, Karle, co to neseš na ramenou? Není to náhodou jelen? Ne, ne, ne, pane Hajný, to není jelen, to je můj pes. Tvůj pes? A jak to, že má parohy? No to já nevím, to je jeho problém.
3: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu.
9: Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.

0: obuv ví. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
1: Bila. To dobré začíná u nás.
3: 8:05 zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Čerpací stanice v Kamenici nad Lipou podala žalobu na ministerstvo financí kvůli stanovování maximálních cen pohonných hmot. Bezpečnostní rada státu projedná za účasti prezidenta Petra Pavla koncepci armády. Německo podle kancléře Merce vyslalo první odminovací lodě do oblasti Perského zálivu. Evropský parlament bude hlasovat o zpřísnění návratů lidí bez povolení k pobytu. A halová mistrně světa Lodres Gloria Manuel vyhrála v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu.
4: Dnes ráno se vracíme do dětských let. Každý z nás měl kdysi jasno. Někdo chtěl řídit populárské auto, jiný zachraňovat lidi jako zdravotní sestra. Čím jste chtěli být vy? Jaké bylo vaše vysněné povolání v dětství? Tají se Klárka Šedová.
5: A Honza Daněk.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
4: Svěřte se, splnili jste si svůj dětský sen nebo jste skončili někde úplně jinde? Nahrajte nám to přes Radio WhatsApp 605 222 007.

0: na čase být.
1: Posloucháte Halo, tady Impulzový krásný den. Čím chtěl být Milda?
2: Já když jsem byl malý, tak mě táta brával na dálniční most u Českého Šternberka a tam jsme se dívali na auta. A nejraději jsem měl kamiony, protože ty občas zatroubily, zablikaly a to jsem prostě miloval. A od té doby miluju kamiony a chtěl jsem vždycky být kamionák. Nesplnilo se mi to, protože naši mě narvali na gimbal a říkali, nauč se cizí jazyky, budeš moc jezdit dál, tak jsem byl na gimplu. Gimpl jsem dodělal. Ale stejnak, co myslíte, stejnak jezdím ne s kamionem, jezdím s kinder kamionem.
0: Karel napsal, tak já jsem chtěl být prezidentem. Strašně se mi líbilo, jak jezdil limuzínou a každý se o ně staral. Zatím nic, ale šanci stále mám. Karle, máte. Víte, jak se říká, že když si něco přejete, že se spojí celý vesmír, aby se to uskutečnilo, tak si přejte a on se třeba spojí.
1: Já si přeju miliardu na účtu.
0: Tak si přej a vesmír se spojí.
1: Posluchačka Hanka.
3: Tak já jsem si od malička, od 5 let hrála na paní učitelku. Na gauči jsem měla 30 medvídků a panenky, lístečky, malé sešitky a tušky. Křičela jsem po nich, opravovala. Potom jsem si udělala žáka z mého dědy, když mu bylo 75, cvičil, zpíval, psal a mého tatínka. A když nebyla učitelka, tak jsem byla doktorkou.
1: Naše nejmladší posluchačka má jasno, právě nám volá.
4: Ahoj, Impulza, tady Štěpánka. Já bych chtěla být včelařkou.
0: Čím?
1: Čím?
0: Včelařkou.
1: No jasně.
0: Včelařkou, včeličky. Mája.
1: Mája. Volá nám celá rodina, i vy se klidně můžete ozvat a zavolat nám, čím jste chtěli být jako malí, jestli vám to vyšlo, nebo děláte něco úplně jiného. A já se musím přiznat teda, že tohle bylo moje vysněné povolání a podtrhuje to ta muzika, která jede pode mnou. Já jsem chtěl být Rocky.
0: Ty jsi chtěl být Rocky?
1: Chtěl.
0: Ty jsi chtěl být moderátor.
1: To taky, ale jako na druhém místě jsem měl Rockyho.
0: Ne, na druhém místě jsi měl tu zpěvačku.
1: Tinu Turner. Dobře, to v dalším životě, ale Rocky jsem chtěl být mega. Tuhle písničku miluju taky do dneška. Posloucháte Oko Tigra. Klára Šedová.
0: A Honza Daněk.
1: Halo, tady Impulzovi. 4 minuty před 7:45.

0: Mega názor tady byl naší posluchačky, že chtěla být důchodkyně, když byla malá, teď je důchodkyně.
1: A chtěla být zase malá. Jak se to obrací vždycky s přibývajícím věkem.
0: Ozvat se nám můžete taky. Klárka před malou količkou v svém pravidelném pořadu, Kláro, jak to s tebou vypadá, prohlásila, že se ne a ne zbalit na dovolenou, prostě to nejde, že by potřebovala asi 300 kufrů.
2: 10 jsem říkala, no, že jak jsem 10 dní, tak jako vlastně každý ten den by si žádal svůj vlastní. Ale pozor, napsala mi posluchačka, že mám být úplně v klidu, protože teďka na hranicích chytili paní a tam měla 55 kufrů. A celníci z toho byli úplně perplex a mysleli si, že převáží nějaký kontraband. A všechny ty kufry prohlídly, protože jako mít dodávku a 55 kufrů na dovolenou není normální. Ne, ona opravdu měla těch 55 kufrů jenom pro svoji potřebu na hadříky, botičky, kabelky. Asi se musíme seznámit, abych si připadala víc normálnější.
3: Impulzovi, vaše rádiová rodina.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.
0: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Českých Budějovicích ve Strakonické a kolona tam má přes kilometr. Proficis Global Assistance hlásí po pojíždění na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196. Plný je příjezd do Brna i po bratislavské D2. V obou směrech je ucpaný průtah Libercem před sjezdem na Staré Pavlovice, dále z Liberce do Turnova je 2-kilometrová řada před Hodkovicemi a víc než 3-kilometrová kolona je hlášena z D8 ve směru do Prahy před zúžením na 24. kilometru. Ještě se přesuneme do hlavního města v Praze. V Bubenečském tunelu ve směru na Troju je poruchané auto a ucpaná je kvůli tomu celá Dobříšská a taky Barandovský most. Ještě tady mám hlášení z terénu, přepojuju.
3: Všichni, co jedete z Budišova směr Moravský Beroun, tak před Moravským Berounem je ukravina Neora motorkáře, tak všichni to vemte už ve Staré Libavé na Norberčany a zkrátku přes Novou Vesku. Je to sice další, za to horší cesta.
2: Přes aplikaci Rádia Impuls nám můžete nahlásit cokoliv i vy. Milá dopravní rodino, šťastnou jízdu.
4: Je na čase oprášit vzpomínky, vrátíme se do roku 1620, teda kdo zažil takový. No nic.
2: Byla jsem přitom, vaše Klára Šedová.
4: Je to tak, to my čarodějnice takhle máme. Rok 1620 a pan profesor už za chvíli.
2: Konečně upřímné přiznání do ranního vysílání.
4: Seš potvora.
2: Ty seš.
5: Na všechno mám dost času,

0: Pátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Dnešní hodinu vlasti vědy začneme důležitým letopočtem 1620. Myslím, že si ho asi skoro všichni správně přiřadili k bitvě na Bílé hoře, ale mě dnes bude zajímat něco trošku těžšího. Jak tahle bitva skončila? Přemýšlejte a nemusíte jít do velkých podrobností. Tak a máme dobojováno. Tady je správná odpověď. Češi to projeli. Na Bílé hoře se střetla v listopadu 1620 česká a moravská stavovská vojska s císařskou katolickou habsburskou armádou a bohužel to skončilo fatální porážkou českých stavovských vojsk, popravou 27 českých pánů a dlouholeté nadvládě Habsburku. Takhle neslavně dnes skončíme se slavnou bitvou. Váš pan profesor.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Jaký to tam tenkrát bylo, když u toho bylo...

0: věci s láskou.
1: Léto je léto, když den patří snílku.
0: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Vracení zboží na internetu má být jednodušší. Nejvyšší stavba v Česku je na odstřel. Klíčová rafinerie v Moskvě zastavila provoz. Je 8 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Nakupování online by mělo být přívětivější, alespoň co se týče případného vracení zboží. Celý proces se má podle evropské legislativy výrazně zjednodušit. Reportér Vítek Zábranský zjišťuje, o jaké změny se konkrétně jedná. Vítku, dobré ráno.
7: Pěkné ráno. Úprava reaguje na praxi, kdy online nákup bývá otázkou několika kliknutí, naopak odstoupení od smlouvy je často složitou záležitostí. E-shopy tak budou muset na svých webech nabídnout jasně viditelné tlačítko, to má zákazníka dovést na jednoduchý formulář. Online prodejce pak musí bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí odstoupení od smlouvy. Příslušná novela měla platit od tohoto pátku, v Česku ale zatím neprošla schválením. Druhé sněmovní čtení má proběhnout příští týden. Jak ale zjistili kolegové ze zpravodajského webu iDnes.cz, e-shopy a další firmy se na změny připravují. Některé už nové požadavky splňují. Novinka se kromě prodeje zboží týká také digitálních služeb, předplatného členství nebo finančních produktů sjednávaných na internetu. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
6: Strany sporu o vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru. Ten schválil soud. Jeho podmínky ale nemohou zveřejnit kvůli dohodě o mlčenlivosti. Snímek byl inspirovaný kauzou Zbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na producenty filmu žalobu. Režisér provazník vyjádřil v minulosti lítost nad tím, že jeho snímek některé skutečné oběti psychicky zasáhl. Tvůrci po začátku soudního sporu změnili křestní jméno dívky, které se původně shodovalo se skutečnou obětí. Drama Zbormistr vyhlásilo Sdružení české filmové kritiky nejlepším filmem uplynulého roku. Film získal také 3 sošky českého lva. Česko může přijít o svoji nejvyšší stavbu. Víc než rok jsou totiž nepotřebné 2 stožáry vysoké 355 metrů, které čnějí k obloze poblíž Českého Brodu na Kolínsku. Žádný rádiový signál už zdejší vysílače nešíří a české radiokomunikace připravují jejich likvidaci. Stožáry jsou dokonce vyšší než slavná Eiffelova věž, která i s anténou měří 330 metrů. Podle serveru novinky.cz radiokomunikace hledají instituci, která by si stožáry převzala. Pokud se to nepodaří, Česko přijde o nejvyšší stavbu v republice. Prezident Petr Pavel je po několika dnech zpátky ve Strakově akademii. Minulý týden se byl podívat na jednání vlády, dnes přišel na schůzi Bezpečnostní rady státu. Ta začíná právě teď a měla by probrat i novou koncepci české armády. Pavel dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti.
8: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. Samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
6: Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící k nám z jiných zemí v šengenském prostoru. Klíčová rafinerie v Moskvě zastavila provoz. Kyjev při včerejším dronovém útoku poškodil zařízení primární rafinace, které představuje 53% celkové kapacity.

0: kapacity závodu. V tuto chvíli není jasné, kdy se provoz obnoví. Zařízení patří společnosti Gazprom. List Moscow Times uvedl, že zajišťuje asi 40% moskevského trhu s palivy. S jejich nedostatkem mají problémy právě hlavně lidé v hlavním ruském městě. Podle nejnovějších zpráv se na dálnici mezi Moskvou a Petrohradem tvoří obrovská fronta na benzín. Řidiči si na tankování musí počkat asi 3 hodiny.
1: V naší rodině se posluchači mají rádi a tak se jeden z našich posluchačů Tomáš rozhodl prostřednictvím pořadu Sněh prosím překvapit svoji mámu. Jak se mu to povedlo, uslyšíte za malou chvíličku. 8:04, Klárka Šedová.
2: Honza Daněk.
1: Haló, tady Impulzovi.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Prosím.
2: Paní Alena, dobrý den, tady jsou Klára a Honza z Halo, tady Impulzovi.
3: Dobrý den.
2: My jsme na vás dostali kontakt od syna Tomáše a syn Tomáš nám do rádia napsal. Dneska ti sice nevolám osobně, ale i tak chci, abys věděla, že na tebe myslím. Vím, že tohle je občas na tebe moc, proto doufám, že aspoň doma občas cítíš možnost odfrknout si. Díky za všechno, co pro rodinu děláš, je důležité, abys věděla, že je zatím vším vděk, i když to není vždycky vidět na první pohled. Syn Tomáš.
1: Tak to děkuju, to jste mě teda dostali.
2: Tomášek na vás myslel, když poslouchal rádio a Halo, tady Impulzovi, my tady máme pořád Úsměv, prosím, a tohle spáchal.
1: Vím, poslouchám, znám, ano.
3: Jak to máte s Tomášem, on s váma nebydlí?
1: Bydlí, ale teď vlastně začal studovat vysokou školu taky přes týden v Brně. A to jezdí domů na víkendy, tak proto asi.
3: A vy jste kde?
1: My jsme východní Čechy, Rychnovsko.
3: Rychnovsko, to je kousek od Trutnovska, takže...
1: Ano, to není
3: zase tak dávko,
1: ano.
3: V podstatě sousedky.
1: V podstatě, ano.
2: Neskutečný, to je přes půl republiky.
1: No, je.
2: Pochlubil se, že když má odpoledne čas, takže vám sem tam zacinká, probírá to s váma, všechno.
1: Ano.
2: Jo, takže dobrý je to. Potěšilo vás to, předpokládám.
1: No potěšilo, já jsem úplně z toho dojatá.
2: A máte teďka nějaký fofr? Máte teďka někam pospícháte?
1: Mám teďka, ano, zrovna pospíchám, tak chvíli máme školení v práci, Trefili jste se ještě.
2: Dobře, v pořádku, díky, že jste to zvedla. Určitě bude mít radost, že vás uslyší z rádia. Můžete mu něco říct hezkého?
1: No, že moc děkuju a že jsem ráda, že ho mám. I druhýho syna manžela, jsem strašně vděčná.
2: Rodina funguje a to je důležité.
1: Ano.
3: Mějte se nádherně.
1: Já taky děkuju.
3: A naslyšenou.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: bylo první?
1: Je první, je druhý.
2: Druhý.
1: Ježiš, ta rychlost.
2: Je.
0: A nic. Haló?
1: Jiří.
0: Nikdo nám tam nemluví. Haló?
1: Jiří, jste tam? Jako někdo tam
0: no,
1: je, no?
0: Ale... Nic, no, ale ne,
1: nechce si povídat.
0: Já si myslím, že nás vytipnul, prosím tě. Takže dneska nebude
1: on
0: žádný...
1: On se nás lek?
0: Nedá se nic dělat, dámy a páni. Dvakrát to zazvonilo, pak to o něm mělo. Znamená to, že pan Jirka nezískává ani 10 000 korun a nemůže točit výherním kolem. Jenom tak jako zkušebka, když už to přenášíme živě na Facebook teďka. Jak by to asi dneska dopadlo, přebíhá, no?
1: Tak, Honzik sundává sluchátka a jde to vyzkoušet. Co by Jirko vypadlo, kdyby to vzal, řekl tady impulzově a zatočil? Tak Honzik to roztočil teda ve velkým, sám to roztáčí, taky tančí u toho, co vám budu povědat, no, tak. No, dvojnásobek tam má. Ale teďka vám bude říkat, že to je vedle...
0: No, zase jsem byl blízko betána, zase, to je neskutečný, jak mě to tam padá, no nic, tak třeba to padne zítra, Klárinko.
1: Ano, budeme doufat, partnerem hry je Betáno, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Hazardny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tradičně vás neprovoz na D1 před Brnem směrem z Prahy a postojíte si taky na příjezdu do Brna po Bratislavské. Právě posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V obou směrech jsou kolony na průtahu Libercem před sjezdem na Staré Pavlovice. Cestou z Liberce do Turnova se zdržíte v 2-kilometrové frontě před Hodkovicemi. 4-kilometrová řada je na Ústecké D8 ve směru do Prahy před omezením na 24. kilometru. V hlavním městě v Bubeničském tunelu směrem na Troju stojí porouchané auto a blokuje provoz, kvůli tomu je plná Dobřížská i jižní spojka od Krče až k Barandňáku. A celkově, kdo se právě pohybuje napříč hlavním městem, tak je to takový jako apokalyptický, skoro pořád stejný. Vlastně ráno a odpoledne je špička. Co byste chtěli, půl hodinku dopředu nebo 45 minut si dejte, abyste dobře dojeli.
2: Tak z hororu.
1: No, nedá se nic dělat, bohužel no to tak je, no.
2: Ale sledovat to zpovzdálí je fajn, ale být v tomto úplně jako dobrý není.
1: Důležité je, že naší dopravní rodině můžeme pomoci a říct jim, kde to stojí nebo kde to jede.
2: To nám často píšete, že jste strašně rádi, že máme dopravní informace a že podle nás jezdíte a my si vážíme toho, že jste s námi spokojený.
1: Čím jste chtěli být jako malí? Ptáme se dneska v ranním tématu a zuřivý reportér zašel mezi mládež a zkoumá to u nich, takže za malou chvilku se zase přihlásí do vysílání. Tady jsou vaši ranní společníci Klárka Šedová.
2: Honza Daněk.
1: A teď Kateřina Marie Tichá. Za 10 minut půl deváté.

0: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
1: Čím jste chtěli být, když jste byli malí? A čím chtějí být malí teď? To zjišťoval Zuřivec. Dobré ráno, Aleši.
2: Jasné ráno, přejeme všem.
3: Impulzovi a do třetí se všeho dobrého. Od nás z Berouna, tady z centra, kde jsem před Jungmanovou základní školou potkal další tři krásné mladé lidi. Holky mají přednost, mám tady dvě holky, jedno kluka. Křestní jméno, já jsem Aleš, ahoj.
4: Ela.
5: Lucka.
6: Lucko.
7: Matěj.
3: A Matěj, přeji vám dobré ráno. Do jaké chodíte třídy, prosím?
4: Do osmičky.
3: Osmička.
4: Taky.
7: Do deváté.
3: A devátá, tak mám tady dvě osmačky, jednoho deváťáka. Tak začnu holkama, mají přednost, jo. Jaký je od malička nějaký sen, jako co dělat v životě, jako až budu dospělá?
4: Od malička jsem chtěla teda, jako jezdím na koních, ale spíš chci na psycholožku.
3: Psycholožka, ale může být jako to je taky širší objem jakoby možností, to znamená děti, dospělí, zvířata nakonec, že jo?
4: Děti, ano.
3: A těch je málo. Co se vím, jako to je, tam je velký nedostatek, takže tam je to i vlastně, řekl bych, něco, co by bylo dobrý.
4: Přesně tak,
3: ano. Jo. Co děláte pro to, abyste to stalo? Kam se chystáte dál potom z té devítky?
4: Na gympo se chystám.
3: Na gympo a potom teda nějakou psychologii studovat. Ať se to vyrazí. Tak a co vy?
5: Já bych chtěla na veterinu.
3: Veterina. Teďka v osmičce. A byl to vždycky jako váš sen, nebo jste měla třeba ten sen trošku jiný a měnilo se to?
5: Byl to vždycky můj sen.
3: Vždycky?
5: Jo.
3: Máte ráda zvířátka?
5: Ano.
3: Máte nějaké doma?
5: Ano, dvě kočky.
3: Co budete dělat pro to, abyste se na tu veterinu dostala, nebo abyste se stala veterinářkou?
5: Já bych chtěla jít na střední veterinu do Hořovic.
3: Ať se to vydaří. No a co ty deváťák, ty už vlastně bys to měl mít jasný.
7: Elektrotechnik a chtěl bych vlastně mít firmu na fotovoltaiku.
3: To je jaký velká budoucnost, asi pravděpodobně, že jo?
7: Má táta.
3: Takže vy už máte rodinný biznis a je potřeba mít pokračovatele, jo? Co ale byl ten třeba sen, ještě když jste chodil, já nevím, třeba do školky, možná potom ještě jít na základní školu na první stupeň?
7: Chtěl jsem být policajtem vlastně.
3: Policajt. Takže to padlo už a teďka ta jasná elektrika, fotovoltaika, jo?
7: Přesně tak.
3: Ať se vám všem daří, mějte se krásně, ahoj, děkuju. Jste skvělý.
8: Díky moc všem mladým lidem, kteří se dneska zapojili. Přejeme jim samozřejmě skvělou a šťastnou budoucnost, aby je nenahradila AI, aby všechno klapalo tak, jak má. Nejvíc, čím chcete být nebo čím jste chtěli být jako malí, ptáme se dneska v ranní tématu a nejvíc se mi líbila ale naše posluchačka, která nám napsala, že chtěla pracovat v ABBA. ABBA je vlastně podnik, který funguje od 70. let, takže já se mu nedivím. V Londýně se, když tak hraje parádní show ABBA Voyage, a tam byste třeba pro ně mohla pracovat, tak kdybyste chtěla změnit třeba profesi, tak klidně, už na tom byl dvakrát a miluji to úplně. A teď tady mám čtyři kousky od ABBY, Klárinko, čtyři kousky od ABBY připravený, jenom tak jako akčně jsem to udělal, jo?
1: Jo, já myslela, že si mám vybrat a ty dáš všechny čtyři.
8: Ne, to co se zbláznila, aby jsme tady byli.
1: Ne, jako, prostě. Jako ukázky jsem myslela, že dáš čtyři huky.
8: Mám tady čtyři kousky od ABBY. One of Us. A vy rozhodněte, kterou zahraju. Prosím, teď hned, jestli jste napřímu, napište 1, 2, 3 nebo 4. Tohle je jednička,

0: Dancing Queen je trojka. Čtyřka Bulevu. Co je?
1: Jediná jistota je, že ať vyberete cokoliv, Daněk bude trsat.

0: Tak tam dej, co máš nejradši ty.
1: To nemůžu. To nejde. Počkej, počkej, počkej, počkej.
0: Počkej, jak to počkej,
1: počkej, počkej, počkej, počkej. A já to vidím. Už to asi vidím. Musíme nechat hlasovat chviličku ještě posluchače. A je to jasný, co vyhrálo. Je to jasný, prostě jenom vokem, když se na to podívám právě v tuto chvíli, tak to tam vidím. Vidím Mamma Miu, rozhodli jste, ale to je strašný prostě, kolik ABO miluje na druhém konci, protože nám přišlo asi 1000 zpráv během, já nevím, 60 vteřin.
0: A už mu jede nožička,

0: Nedávno jsme popíjeli takhle v hospodě a bavili jsme se o Abby a někdo říká, jako, o čem je vlastně ta písnička od Abby? Víš, o čem je ta písnička od Abby?
1: O mámě?
0: Ne, není právě o mámě. Je o vztahu, ze kterého se hrdinka nedokáže vymanit, i když ví, že jí partner ubližuje, pokaždý se k němu vrací.
1: A chtěla by k mámě?
0: To ne, ona prostě zvolá. To je zvolání. Mamma mia, něco jako Pane Bože, proč se z toho nemůžu vymanit? Proč se z toho pro Boha nemůžu dostat?
1: Já si stejně myslím, že chce k mámě. Já vím, že máš pravdu.
0: Řekni mi, jaký bude počasí a posluchači.
1: Hele, dneska to ještě nebude nic moc, jo. Bude tak i tak a do toho může přijít i to a teploty 20 až 25 a někde i 27, ale já už vyhlížím k zítřkům. Jsem vám chtěla říct, že jsem si tady pro vás připravila předpověď na zítra. Zítra už bude 28, v pátek 32, v sobotu 33 a tak dál a tak dál a tak dál. Tak si připravte buď opalovací krémy nebo grilovací koření, záleží na vás.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Planeo vykopává akční týdny plné Elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
5: Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku? No jo.
6: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na Dek.cz.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: 4 minuty po 8:30, jsou tu zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Izrael navzdory dohodě Spojených států amerických a Iránu dnes ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu. Policie v Bavorsku zabavila českému řidiči 850 tisíc eur v hotovosti. Rakouský soud prodloužil vazbu Slováka v případu otravy dětských výživ. Záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. A tenisky Muchová, Noskova a Syňáková zahájily travnatý turnaj v Berlíně vítězně.
0: Slyšela jste ve zprávách?
1: Nemusíme se vrátit do Bavorska. Slyšeli jsme správně, Kačenko, že policie tam zabavila českému řidiči 850 tisíc eur v hotovosti.
14: A smíš převážet jenom 10 tisíc na hlavu, viď?
0: Jo, prosím tě, že se nepodělil.
1: No?
15: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Tak stejně dobrý, že lidi mají doma 850 tisíc eur, dají to do igelitky a jedou, co?
1: A jedu. Mohla bych je vidět.

0: Spice Girls za chvilku zaspívají. Čím jste chtěli být jako malí, ptáme se od rána. Hlásí se i naše ranní glosátorka Zuzka Bubílková.
1: Dobré ráno.
0: Ahoj.
2: Zdravím Impulzovi. V osmi princeznou ze zlatou hvězdou na čele, později Popelkou. Pak jsem se ale podívala na svou labu, která už ve 12 měla velikost 5,5 a šířku H, a pochopila jsem, že tudy cesta nevede. A tak mi učarovali televizní hlasatelky. Saskie Burešová byla můj sen. Vždy, když se s ní na nějaké akci potkám, tak si na to vzpomenu. Ale neříká mi to, abych nebyla jako jedna paní, která za mnou přišla po vystoupení a povídá: paní Bubílková, kolik je vám let, ale chci pravdu. Povídám 74. Jenom? Vždyť já jsem se na vás dívala jako dítě a to už se byla stará, mě 50. Tak jsem se na ní podívala a zeptala se: paní, vám je 50?
0: Jo, lidi jsou někdy krutý. Reakce našich posluchačů.
3: Jako malá holka jsem se dívala na seriál o Stefany, zdravotní sestře, a to mi zůstalo a do dneška je mi skoro 45 a jsem zdravotní sestrou.
0: Další reakce.
4: Tak chtěla jsem být prodavačkou od dětství a taky mi to zůstalo a prodavačkou jsem byla.
5: Tak já jsem chtěl být už od malička, od školky, Vinetů, ale bohužel do dneška se mi to nesplnilo.
6: Lumír napsal: já jsem jako malý chtěl být velký a teď jako velký chci být malý. No a máme tady ještě jednoho posluchače, ten mě hodně pobavil a ten psal, že si přál jako malý být důchodcem a že naštěstí je velmi trpělivý, takže se toho dočkal a to je krásný.
0: Držíme palce, ať to rychle uteče. Díky všem, kteří se účastnili dnešního ranního tématu.

0: Příjemné ráno, Simplzu vám přeji, vaše ranní dvojka Daněk Šedová. Je tady výzva pro dnešní den a tou výzvou, když bude k čemu, tak budeme taky končit vždycky naše ranní vysílání. Výzvou pro dnešní den je, poraďte Kláře Šedový, jak si zbalit na dovolenou, kam jede na 10 dnů, už brzy, 14 kabelek.
1: Aby desatery boty
0: a 14 kabelek, aby nemusela brát příliš mnoho zavazadel. To je výzva pro dnešní den. Klidně to můžete psát i na náš e-mail impuls@impuls.cz anebo klara.šedová@impuls.cz
1: nebo mě na Instagram rovnou.
0: Nebo rovnou na Instagram klara.šedová, Tomáš, že jo, bez diakritiky.
1: Asi jo, ale
0: takže
1: já nevím.
0: Je to malá výzva pro dnešní den a my se k tomu zítra vrátíme a uvidíme, uslyšíme, jestli byla výzva vyřešena. Teď za malou chvilku dopravní servis a my vám všem přejeme krásné dobré ráno.
2: Vychází nový pestrý svět. Osudová chyba Charlotte Gotové. Tatínek Karel Gott by byl zklamaný. Dana Batulková vrací úder nevěrnému Davidu Prachařovi. Předvídá temnou budoucnost? Pikantní odhalení. Jiří Langmajer. Proč žárlí na Karla Rodena? Patricie Solaříková klame tělem. Co skrývá za tváří naivky? Nový pestrý svět právě v prodeji.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Už za chvilku v Tivlasti Korce a písnička z Impulsovic krabičky. Budeme hrát Olympiky a želvu, ale ještě předtím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásný den před devátou. Přes 4 kilometry má kolona na Ústecké D8 ve směru do Prahy před omezením na 24. kilometru. Ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic a zdržíte se i na D5 před Prahou. Ve směru na letiště je na okruhu kolona mezi Vestcem a Barrandovem. Profíci z Global Assistance hlásí nepojízdné auto v Praze v Bubeneckém tunelu směrem na Troju. Stojí kvůli tomu Dobřížská i jižní spojka mezi Krčí a Barandákem. Popojíždí se také na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. A dvoukilometrová řada je také na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi. Z dopravy vše, tu další už volejte Vlastovi.
2: Ahoj Vlastíku.
3: Ahoj, dobré ráno.
2: Jak se máš?
3: Hezky.
2: Jo?
3: Mhm.
2: Tak to je dobře. Máš tip?
3: Mám.
2: A mohla bych ho slyšet?
3: Ano, jdu do něj. Pro všechny, pro celou naši republiku. Poslanecká sněmovna a přední demonstrace a tam transparenty. Dejte nám práci! Dejte nám práci! To samý se opakuje druhý den, třetí den. Ten třetí den v rámci skandování dejte nám práci! Vyjde ze sněmovny jeden poslanec, vybere si člověka, ukáže na ní a říká ty, pojď sem, pojď sem! Ty dostaneš práci! A frajer, a proč zrovna já?
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: je pořádná rock'n'rollová jízda v závěru želvy od Olympiku. Tady Impuls žijeme muzikou, za chvilku i vlastní. Bude žít muzikou, jen muzikou. Eros Ramazzotti, Petr Gottwald, Adele, Anaka, Bad a další, ale ještě předtím.
1: Říká se, že můžete být čímkoliv, stačí si to jen přát. A jestli opravdu je to čímkoliv, o tom jsme se přesvědčili dneska ráno.
0: Dneska se vás ptáme, čím jste chtěli být jako malí.
1: No, napsala nám posluchačka, která má v profilovce fotku Abio. A tak píše, no já jsem chtěla být odmala v Abě. Tak to má aspoň na profilovce.
0: To je taky boží megacíl, prostě být Aba. Já jsem chtěl být Tina Turner. Ozvěte se. Klárko, ozvěte se taky, čím jste chtěli být jako malí. Ty si mě představuješ jako Tinu?
1: I v té Abě.
0: Jo, jo, paní Šedové se blíží dovolená, takže má hodně dobrou náladu. A já se tomu vůbec, ale vůbec nedím.
1: Jo, jel bys taky, viď?
0: Chcete slyšet tuhle dobře, vždy dobře naladěnou holku i zítra. Nalaďte si nás mezi 5. a 9. Třeba vyhrajete 100 000 korun.
2: Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Taková matematická písnička 74. Co se posouváme dál v rámci našeho vysílání na Impulzu, dopoledne před námi a dnešní počasí. Počasí bude příjemné, oblačné s teplotami 20 až 25, hezký den.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?

0: 20 a Rajčata Keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
4: Ve školách narůstá agrese. Izrael útočil na Libanon. Messi začal mistrovství světa hetrikem. S 9. hodinou jsou tu další zprávy s Kateřinou Palajovou.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Žáci jsou stále agresivnější. Zatímco za celý loňský rok kriminalisté ve školách řešili 154 trestných činů, letos jich je už přes 300. Jde především o případy ublížení na zdraví, vydírání či nebezpečné vyhrožování. Incidentů spojených s agresí je podle nejčerstvějších dat už téměř 1000. Situace se prudce zvyšuje s koncem školního roku. Od 22. května do 15. června podle deníku Právo kriminalisté řešili téměř 250 incidentů. Ředitel Národní centrály proti terorismu má zvyšující se agresivitu na školách za alarmující. Chválí ale žáky i učitele za to, že se už při náznaku hrozby či při nežádoucím chování nebojí obracet na policii. Izrael dnes ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu. Stalo se tak navzdory nedělní dohodě mezi Spojenými státy a Iránem, která má být zásadním krokem k ukončení války v Iránu. Iránská armáda dříve pohrozila tvrdou odpovědí, pokud budou izraelské útoky pokračovat. Izrael uvedl, že se dohodou mezi Spojenými státy americkými a Iránem necítí být vázaný. Policisté z Lovosic na Litoměřicku dopadli recidivistu. Ten ukradl startovací baterii důležitou pro provoz na železnici v případě výpadku elektrického proudu. Krádež mohla podle mluvčího policie Nováka zastavit železniční dopravu na frekventované trase. Po pátrání se podařilo muže ztotožnit. Jedná se o recidivistu, který skutek spáchal přesto, že byl v minulosti za obdobnou majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzený. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Na jezeře v Otrokovicích se dnes prohánějí zcela unikátní plavidla. Na tamní štěrkoviště vyrazily podle našeho zpravodaje Jana Čady kánoe, a to z betonu. Honzo, dobré dopoledne.
6: Vodě zdar, dobrý den. Zní to jako by z dílny českého národního všeumělce Járy Cimrmana, ale je to tak. Studenti z 11 středních škol z celé republiky si sami vytvářeli konstrukce plavidel, míchali betonovou směs z takzvaného cementového kompozitu a řešili i finální vizuální podobu kánojí. Včera poslední dodělávky, dnes hurá na vodu otrokovického štěrkoviště. Třeba u pořadatele střední průmyslové školy Otrokovice pracovalo na projektu 8 bystrých studentských hlav a 16 rukou. Jan Čada, Rádio Impuls Otrokovice.
5: S Impulzem na fotbal.
4: Obhájci titulu z Argentiny zahájili fotbalové mistrovství světa úspěšně. Díky hattricku hvězdného Lionela Messiho porazili Alžírsko 3-0. Podařený vstup do turnaje slaví také poslední finalista Francie. Dění na americkém světovém šampionátu sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
7: Pěkné dopoledne. Messi a Argentina 3 góly, vítězství a další rekordy, včetně vyrovnání historicky nejlepšího střelce mistrovství světa Němce Klozeho. Kromě Messiho gólové show se ale o něm debatuje také v souvislosti s možnou červenou kartou. V prvním poločase totiž nepříjemně podrážkou přišlápl soupeře. Zůstalo to ale bez trestu. Na úvod turnaje se rozjela také další hvězda. Kapitán Francie Kylian Mbappé 2 góly posunul svůj tým k vítězství 3-1 nad Senegalem. S 58 brankami je nejúspěšnější reprezentačním střelcem. A do třetice superhvězdně, tentokrát jdeme na sever, Erling Haaland začal také 2 brankami. Suma sumárum Norsko, Irák 4-1. Zatím poslední utkání na světovém šampionátu skončilo zhruba před hodinou. Fotbalisté Rakouska v něm porazili Jordánsko 3-1. Já jsem Vítek Zábranský a v mistrovské show teď pokračuje Vlasta Korec.
8: Snad budu taky skórovat, prosím tě, Cristiano se do toho pouští dneska?
7: Ten se do toho pouští dneska, myslím, našeho času v 19 hodin.
8: No uvidíme, to asi není podstatné.

0: Důležité by bylo, aby se také zapojil do toho gólostroje, aby to fungovalo.
1: Aby nebyl smutný kvůli Messimu potom, že jo.
0: Nějak to dopadne. Vítku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Pojďme na dopolední vysílání, hrajeme pro milionové kolegy a zůstaneme v Praze, protože budu volat na Žižkov a hádejte kam. No počkejte si.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Ivanoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem a jdeme přát a hrát pro milionové kolegy. Haló, hezký dobrý den, kdo tam je?
2: Dobrý den, tady Nikolo.
1: Nikolo, kam volám, do kterého města, na které místo?
2: Do Prahy, na Žižko.
1: Dobře, chcete hrát pro své milionové kolegy, představte mi je, prosím.
2: Já také jich mám strašně moc milionových kolegů, jako je Honzik, Jaruška,
1: A je jich daleko víc?
2: Jo, nás je hodně, my jsme sekuritka, takže nás je strašně moc.
1: A v čem jsou milionoví?
2: Jsou milionoví, že prostě se na ně můžu kdykoliv spolehnout, ale nejenom v práci, ale i v soukromí. Takže kdykoliv cokoliv se stane, tak vždycky podají pomocnou ruku.
1: To je paráda, to je skvělý kolektiv, takže další písničky, bude jich celkem dohromady 7, i s tou, co jsem zahrál, tak patří vašim milionovým kolegům. Díky za vaši registraci na www.impuls.cz, bylo to jednoduché?
2: Bylo. Velmi
1: tak to má být. Mějte skvělý den a pozdravujte své milionové kolegy. Naschledanou.
2: Děkuju, krásný den, naschledanou.
1: I vám.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: 7 pecek v kuse a bez reklam hrajeme pro milionové kolegy. Chcete-li zahrát svým milionovým kolegům? Pokud jste obohaceni o tuto skvělou společnost, tak se koukněte na www.impuls.cz, tam je formulář, stačí vyplnit, odeslat a já zítra volám. Eva Farna a Miraj, za chvilku vzpomeneš si naprosto fantastický duet a pamatujte, že tohle je Impuls.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: generace.
1: Pojďme se podívat na dnešní datum. Je 17. června. Přesně před 50 lety měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku Podejte mi pero. Jeden z mých nejoblíbenějších filmů. Dnes je Světový den proti rozšiřování pouští a sucha. V roce 1994 ho vyhlásilo Valné shromáždění OSN a má za cíl zvyšovat povědomí o dopadech sucha. A před 5 lety v Hlubini na Příbramsku odstranili poslední telefonní budku v Česku. Víc v reportáži kolegyně Martiny Kroha.
2: První telefonní budka se u nás objevila roku 1911 na Staroměstském náměstí v Praze. Nejvyšší počet telefonních automatů byl pak v Česku na přelomu století, a to přes 30 tisíc. Přestali se používat hlavně s rozšířením mobilů. Telefonní automaty tak postupně začaly ukončovat provoz. U té poslední telefonní budky na Příbramsku byl před 5 lety náš zuřivý reportér Aleš Růžička.
3: V Hlubině telefonní budka, poslední v republice. Ta budka tady dneska už skončí svůj život. Je tady přístroj, který jsem dali dneska kvůli médiím, aby už byl odmontovaný dávno. Dříve tady byl tradiční telefonní automat na peníze, na mince, tak dneska jsem dali na karty, takhle. Už taky dneska člověk nezažije mačkání klávesnice. Haló?
2: Telefonní budky sloužily Česku 110 let. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Moc bych vám přál, aby váš život byl jako léta prázdnin, ale je to jenom o vás, jak si to nastavíte a jak se zpívá v jedné písničce, jaký si to uděláš, takový to máš, tak si to udělejte moc hezký, ten život. Co doprava, pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy a také od Vyškova. Za chvilku Bon Jovi s hitem It's My Life a Lucka Bílá, zpíváš mi Requiem.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, prostě, jednoduše, efektivně s Lenkou Roštokovou, profíkem z Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178 a 196 kilometrem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici je omezení a kolona už 28. kilometru. Ucpané silnice 16 z Mělníka do Velvar u Nové Vsi před nájezdem na Ústeckou D8. Po nehodě nákladního auta s osobním je neprůjezdná silnice 14 na trase Náchod Rychnov nad Kněžnou mezi Novým Městem a Dobruškou. Zdržíte se v obou směrech. V Praze stále probíhá regulace provozu v Blance. Kolona je stále od jižní spojky od sjezdu na Krč a popojíždí se na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Global Assistant Lenka.
1: Děkuji pěkně. 605 222 007. A nebo volejte přes naší aplikaci, to jsou dvě možné cesty. Jste-li za volantem, šťastnou cestou, jste-li v práci, ať vám to hezky utíká, jste-li doma, tak mějte po.

0: Tak tuhle kapku, teda tuhle písničku bych si pouštěl i mezi kapkama deště a vůbec bych nepotřeboval deštník. Co ty, Kačko?
1: No, zcela určitě.
0: Pan Roy Orbison a pecka You Got It! A teď to přijde ty sbory. A víte, co já vám v tomhle dám? Počasí bude oblačno až zataženo. Místy přechodní polojasno. Čekáme ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout ty bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Ještě máme 10 vteřin. A srážky. 20 až 25. V 1000 metrech na horách 17 stupňů.

0: střet s vlakem nepřežil člověk na Uhersko-Hradišťsku. Návykové látky užívá 72% Čechů. Mick Jagger chce s Rolling Stones na turné. Je 10 hodin. Za redakci zpravodajství vám dobrý poslech přeje Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Na Uhersko-Hradišťsku se na hodinu zastavily vlaky. Na železniční trati mezi Houštěnovicemi a Starým městem došlo ke střetu s člověkem. Ten nehodu nepřežil. Provoz na celostátní železniční trati spojující Přerov s Břeclaví se zcela přerušil. Podle mluvčího zprávy železnic Mariana Kavky se na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému a vyšetřovatelé. Před okamžikem se podařilo provoz obnovit s omezením rychlosti kolem místa události. Některé vlaky mohou nabírat zpoždění. Skoro 3/4 Čechů užívají návykové látky. Skoro denně kouří cigarety až 1 300 000 osob nad 15 let a pije alkohol až 1 000 000 lidí. Až 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Smutné statistiky zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Už včera se s nimi seznámila vláda. Na protidrogovou politiku stát vydává 1 630 000 000 korun. Do léčby putuje od zdravotních pojišťoven asi 1,5 miliardy, z toho víc než 1 000 000 na léčení dopadů alkoholu. Na spotřební dani z tabáku vybere stát ročně 59 miliard korun a z alkoholu 14 miliard. Mick Jagger dává fanouškům naději. Zvažuje s kapelou Rolling Stones turné. V hudebním světě se už o tom měsíce živě diskutuje. 82letý hudebník oznámil, že je připravený do toho jít. Dodal, že si nemyslí, že by koncerty začaly letos. Doufá, že příští rok. Připravované album je podle Jaggera hotové. Poslal, že směsící různých stylů. Každá skladba má v sobě něco jiného. Deska vyjde už 10. července. Konrad Henlein a Klement Gottwald zůstávají čestnými občany Králík. Zastupitelé města v Pardubickém kraji odmítli návrh na jejich vyškrtnutí ze seznamu čestných občanů. Udělali to ale šalamonsky.
2: Zastupitelé Králík ponechali prvního komunistického prezidenta i vůdce sudetoněmecké strany na seznamu čestných občanů. Schválili ale usnesení, v němž se od rozhodnutí svých předchůdců distancovali a odsoudili totalitní režimy. Podle zastupitelů má seznam čestných občanů připomínat historii a sloužit jako varování pro budoucí generace. Pro Rádio Impuls redaktor pardubické MF Dnes David Pulpán.
0: Policie na Slovensku nasadila na řidiče drony. Sledují je ze vzduchu a vidí víc než hlídky. Odhalují překročení rychlosti nebo jízdu na červenou. Pokuty se mohou vyšplhat i na polovinu průměrného platu.
3: Slováci nepatria k zrovna disciplinovaným vodičom. Najčastejšie prekračujú povolenú rýchlosť, a to i napriek tomu, že pokuty sú na Slovensku jedny z najvyšších v pomere k platu v Európskej únii. Nová dronová hliadka sa už osvedčila. Stihla zachrániť ľudský život aj odsledovať cyklistov. Vodiči nemusia vedieť, že sú monitorovaní a záznam zo vzduchu je zo zákona použiteľný ako dôkaz. Drony sa zameriavajú hlavne na rizikové úseky a cestných pirátov. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
4: Kačko, nemôžu sa nevrátiť k tvé poslední zprávě.
5: Ano.
4: Ta dvojka, Konrád a Klement.
5: To je viď.
4: To jsou výtečníci. To
5: ne,
4: je
5: já bych to zakončila. Vlastík, Korec. Dobře. Přece jenom líp zní.
4: Dobře. Děkuju pěkně, i když Konrád a Klement to je něco jako Tuček a Šlajs. Tady dopoledne s dobrým Korcem ladíte Impuls. Jirka Kolbama, spolu vyrazíme cestovat, no a jedeme také s úsměvem.
6: Jako vždy.
1: Dopoledne s dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás

0: Ať už je pátek, si rozhodně nepřeje můj kámoš Honza Šafránek, který je právě teď se svou třídou na 10. základní škole na Kladně v kuchyni, protože mají den v kuchyni. No a chce zahrát všem skvělým kuchařkám a kuchařům a hlavně Nikole, protože Nikola Pecková je snad vedoucí. Takže zdravím Kladno, zdravím tu kuchyň, doufám, že tam dneska uděláte něco moc, moc dobrého. Ahoj.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Ano, náš projekt Jezdím s úsměvem pokračuje a do vysílání už se hlásí kolega Vláďa Jaroš. Vláďo, ahoj!
2: Ahoj, zdravíme do dopoledního vysílání. Momentálně kolem mě ještě ticho, jak se mi slyšíte, ale to se brzo změní. To ticho je proto, protože dneska ještě jsme nevyjeli z rádia, protože jedeme ne tak daleko od hlavního města, odkud vysíláme. Takže to je taková první mini nápověda. A ta větší je, že se v tom městě, kam dneska vyrážíme na čerpací stanici OMV, bude příští víkend konat prestižní ženský golfový turnaj. Taková větší nápověda. Kdo byste tušili, tak si to nechte pro sebe. Po 14. hodině se potkáme a budete si moci získat odměny v podobě tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma nebo kávu Viva taktéž na měsíc zdarma. Stačí přijet, být první, mít aplikaci OMV MyStation u sebe. A pokud se dneska nemůžeme potkat, tak po pravém poledni, nezapomeňte, v našem vysílání budeme pokládat soutěžní otázku. A když odpovíte na dálku přes WhatsApp správně, tak vám zavoláme a dostanete poukaz v hodnotě 500 korun, který si utratíte na čerpacích stanicích OMV. Máme rozehráno, projekt Jezdím s úsměvem pro dnešek opět aktivní. Těšíme se na vás, ahoj.
0: Čau, děkuju pěkně, já už asi vím, kde to bude, ale ještě jedna zpráva z dopravy. Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
4: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kamionák Libor hlásí komplikace na D1 u Kývalky. Ahoj Libore, co se tam děje? Popiš situaci.
2: Zdarec Impulzový, tak v té koloně před Brnem na D1 směrem od Prahy. Do toho ještě za sjezdem na Rosice v levém pruhu Bouračka, tak se to objíždí odstavným, takže pevné nervy. Zase někdo neuměl najet na dálnici.
1: Jasně, tady Vlasta, děkuju moc. Nová nehoda překáží v Praze ve Strahovském tunelu směrem od Troje na Smíchov. Kvůli tomu se ucpává nová Povltavská ulice a ulice v Olešovičkách směrem na pražský Smíchov. Naše doprava přes aplikaci nebo číslo 605 222 007. A teď se připravte, protože ta další muzika je skvělá. Strange Love. Jistě víte, že jsou tu depešáci. To je legendární záležitost.

0: dnešním kole Halo tady Impulzovi jsme volali Jirkovi, ale nedovolali jsme se. Takhle to proběhlo.
1: To bylo první.
2: Je první, je druhý.
1: Druhý.
2: Ježiš, ta rychlost.
1: Je. A nic. Halo?
2: Jiří, jste tam? Je to někdo tam?
1: No, no nic, ale... no, ale ne,
2: nechce si povídat.
1: Já si myslím, že nás vytipnul, prosím tě, takže dneska nebude žádný.
2: On se nás lek.
1: Já se nic dělat, dámy a páni, dvakrát to zazvonilo, pak to o něm mělo. Znamená to, že pan Jirka nezískává ani 10 000 korun a nemůže točit výherním kolem, tak třeba to padne zítra.
0: Nedá se nic dělat, Jirkovi to tentokrát nevyšlo, ale hned zítra budeme u Impulzových opět volat někomu z vás. Tak buďte na telefonu a vstávejte s námi. Klárka s Honzou rozdávají radost už od 5 od rána. No a za chvilku se vypravíme na cesty s Jirkou Kolbavou. Hned po písničce, kterou zaspívá Petr Kolář.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Do historie zpátky.
11: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Bajdula?
10: Vůli Česí, Bas Raketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
12: Jsi starý, protože máš pléš, Vůli.
10: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
14: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace Per Dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
17: Zavratné mega slevy!
18: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 tisíc korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix, buďte in.
19: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
20: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
21: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
22: Myslím, že to bude za C. Gumák.
21: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
23: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
24: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci, zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
25: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
0: řeky táhnou k nám. Tvou

0: Cestovatel Rádia Impuls.
1: Hezké, ano Jirko, hezké dobré dopoledne. Jakou cestovatelskou inspiraci pro nás máš dnes? Moc se těším.
2: Ahoj Vasto, dnes vás přátelé vezmu velmi daleko. Budeme v Jižní Americe, já to tam mám nesmírně rád. A tento francouzský department, o kterém teď budu hovořit, se jmenuje Francouzská Guajana. A Francouzská Guajana, představte si, je zámořským územím Evropské unie, také nejrozsáhlejším. Je to v podstatě Evropská unie. Ta pozemní hranice je se Surinamem a také Brazílií. A hlavním městem je Cayenne. No však všichni víme, kajenský pepř třeba, nebo dokonce Porsche Cayenne, tak to je název je odsud. Na poloostrově leží toto město u ústí řek Mahura a Cayenne. A já si vzpomínám, jak jsem tady cestoval dost divoce, protože oni jezdí na silnici velice dramaticky, rychle. Žijí tady černoši, mulati, míšenci a indiáni. Pohyboval jsem se jak při pobřeží, tak také na ostrovech a také ve vnitrozemí tohoto mimořádného města. Ještě pozoruhodností snad může být i to, že kajenský pepř není žádný pepř, ale je to speciální taková mletá chili paprička. No a jinak je to francouzská kolonie od 17. století, takže se tu domluvíte snadno francouzsky. A je tady několik známých ostrovů, ostrovy spásy, Královský ostrov, Svatý ostrov, alebo také Ďábelský ostrov. A tady je to velmi zaostalé, vůbec to hospodářství zaostalé. Silnice nebyly tak kvalitní, byly zase kvalitnější než třeba v Surinamu nebo v Guajaně, ale přece jenom je to mimořádně postižené tou oblastí, kterou tady mají, a hlavně ty tropy, ty neumožňují, aby ty silnice třeba byly tak kvalitní, nebo i stavby, všechno tady poměrně rychle schází. Kosmodrom ve městě Kourou, to je to guajanské kosmické centrum, tak to je velký zážitek. Na to jsem se rozhodně jel podívat. Startují tady rakety Ariane, Soyuz nebo Vega, takže program Evropské kosmické agentury ESA, ten se právě tady odbývá.
1: Jirko, skvělý typ, Jižní Ameriku mám rád, několikrát jsem tam byl, no tak za písničku budeme zase pokračovat.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, prozraď nám něco o Ďábelském ostrově.
2: Ano, protože příběh motýlek, ten se odbýval právě tady. Ten Henry Charrier, tak to byl ten autor slavného románu Motýlek. Ta věznice, která tady je, a já jsem je navštívil, ty věznice na těch ostrovech, tak ty jsou naprosto proslulé svojí tvrdostí. Ta místa byla velice nehostinná, lidé tady v podstatě umírali, většina z nich. Zajímavostí je, že když byli odsouzeni na několik let, tak ještě museli stejný počet let tady zůstat žít na tomto ostrově. Mnohá ta místa tady byla spíš přezdívána požíračka lidí a bylo to naprosto něco tvrdé. Nečekaného. Já jsem navštívil všechny ty cely, které dneska jsou víceméně zatčeny džunglí. Je to tady zarostlé zelení. Byl tady ve vězení nejenom slavný motýlek, ale také Dreyfus a ke vzniku legendy, zejména toho motýlka, tak přispěl ten stejnojmenný film, kdy tam hráli, vzpomeňme si, američtí herci Steve McQueen a nebo Dustin Hoffman. Tady se říká, že úmrtnost těch trestanců dosahovala až 80%. A dneska jsou tady kokosové palmy, hustá vegetace, poměrně dobrodružný, zajímavý život. Vzal jsem se na lodi, viděl jsem hodně želv, ale v dobách, kdy tady byly ty věznice, tak tady bylo prý velké množství žraloků, takže se z těch ostrovů v zásadě nedalo utéct. Naslyšenou.
1: Jirko, ahoj, děkuju za skvělé povídání. Těším se zítra.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Bláznova ukolébavka Pavel Didovič. Dostáváme se k okamžiku, kdy poutám na aktuální dopravní zpravodajství, abyste věděli, o čem bude ta další dopravní relace. Nehoda brzdí dopravu na D1 před Brnem ve směru z Prahy.
1: Vychází nový pestrý svět. Osudová chyba Charlotte Gottové. Tatínek Karel Gott by byl zklamaný. Dana Batulková vrací úder nevěrnému Davidu Prachařovi. Předvídá temnou budoucnost? Pikantní odhalení. Jiří Langmajer, proč žárlí na Karla Rodena? Patricie Solaříková klame tělem, co skrývá za tváří naivky? Nový pestrý svět právě v prodeji.
2: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u Kývalky na 183. kilometru překáží nehoda dodávky s osobním autem Koloné od Ostrovačic od 178. kilometru. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je silný provoz hlavně kamionů v pravém pruhu od 11. kilometru. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici je omezení a Koloné od 28. kilometru. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí nesouvislá fronta kamionů od Loděnice od 8. kilometru a pokračuje na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Po nehodě nákladního auta s osobním zůstává neprůjezdná silnice 14 na trase Náchod Rychnov nad Sněžnou mezi Novým Městem a Dobruškou. Drží se v obou směrech. A úspěšná silnice 16 z Mělníka do Velvar u Nové Vsi před nájezdem na Ústeckou D8. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkuji, po nehodě se ucpává pražská jižní spojka u Spořilova na trase Smíchov-Štěrboholy. Doprava na čísle 605-222-007. Dua Lipa, Love Again, potom Elani Amnestia na Něveru. Tady Impuls a dopolední vysílání. Já jsem Vlasta Korec, přeji hezký den.

0: Hit Take On Me je závěr vysílací hodiny. 10.11. je za námi. Za chvilku přesně 11 hodin a k tomu také zprávy Jiřinka Součkova ve studiu. Co aktuální informace o počasí, co se děje, jak to vypadá. Dnes by to mělo být oblačné až zatažené. Sem tam s přeháníkami, které by měly k večeru ubývat a teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Hezký den.
1: Rodinu si člověk nevybírá. Až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
4: Správa železnic spouští bezpečnostní kampaň. Systém DRO

0: V reálném světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
1: Kampaň Správy železnic potrvá celé léto. Prázdniny totiž patří dlouhodobě k nejrizikovějším. Žáci a studenti víc cestují a zároveň tráví na sítích víc času a snadněji podlehnou nebezpečnému obsahu. Kandidát ANO na pražského primátora zazděl své byty. Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Podle Seznam zpráv si Prokop loni pořídil 4-pokojový byt v rezidenci v pražském Břevnově za 19,5 milionu. K tomu vlastní dům v Úvalech a byt na sídlišti Háje. Další 3 družstevní byty už v povinném majetkovém přiznání neuvedl. Seznam zprávy dnes napsali, že Prokop na ně podle svého vyjádření zapomněl. Po upozornění serveru je do přehledu zanesl. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš bude chtít po Prokopovi jeho bytové obchody vysvětlit. Drost se modernizuje a rozšiřuje. Systém dobrovolné registrace při cestách do zahraničí nově umožňuje hromadně prodloužit registrace. Opatření se zavádí pro případ, aby turisté při potížích s návratem ze zahraničí ze systému nevypadli, pokud už uplyne plánovaná doba jejich cesty. Ministerstvo zahraničí také přidalo novou sekci, která registrované upozorní na případné krizové situace a zobrazí informace třeba o repatriaci. Letech. Úřad má podle šéfa české diplomacie Petra Macinky s Drozdem další plány.
2: Lékařský element v Drozdu my doděláváme a opravdu je to naší velkou ambicí, aby i o tuto oblast byl ten Drozd posílen. Víme, že na komerční bázi existují služby, že lidé mohou mít kontakt s českým lékařem, případně dostat třeba e-recept, který bude fungovat v té dané zemi. Pracujeme na tom.
1: Macinka doporučuje, aby se lidé před cestou do zahraničí do Drozdu přihlásili. Českým úřadům to komunikaci s občany v krizových situacích usnadňuje. Čeští fotbalisté už se přesunuli do Atlanty. Tam je zítra na mistrovství světa čeká druhé utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Jak tým uvedl na sociálních sítích, po víc než 2hodinovém letu fotbalisty v Atlantě čekalo deštivé počasí. Český celek během turnaje trénuje v Mansfieldu u Dallasu. K zápasům tak létá. Na rozdíl od úvodního utkání v Guadalajaře proti Koreji se tentokrát hráči nemusí vyrovnávat s nadmořskou výškou. Oproti Dallasu čekal mužstvo jen hodinový časový posun směrem dopředu. Český celek po úvodní porážce s Korejci potřebuje v boji o postup ze skupiny Jihoafričany porazit. Základní část reprezentační výběr zakončí proti favorizovaným Mexičanům v tamní metropoli. Tolik zprávy na Impulzu, pokračuje dopoledne s Dobrým Korcem.
3: Jiřínko, prosím tě, kolik, že mám těch bytů? 3, 5 nebo 8?
0: No, to já nevím.
3: Já jsem úplně zapomněl,
0: Že jsem přitam.
3: Čím jste chtěli být jako malí? To bylo dnešní téma u Impulzových. Náš zuřivec Aleš Růžička to zase pochopil po svém.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: Všechno je v pořádku, Petr Radeček ne tak úplně v dopravě. Krokem to jede na trase Mělník Slaný před Novou Vsí u D8 a další muzika Stay Another Day East 17. Helena Vondráčková, Sladké mámení, verze z roku 2001.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny DEK přináší megaakci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Skoro 2 kilometry měří kolona na trase z Mělníka do Slaného. Na silnici 16 před nájezdem na D8 u Nové Vsi. Přesouváme se na dálnici D7 na 660. kilometr. Přímo z místa dění volá toulavej Charlie. Charlie, co tam je? Povídej.
2: Chomutovská dálnice, odbočka na Havráň, dopraváci, pozor na ně, čau.
1: Děkujeme, další parťák volá z Opavy, ahoj, kdo tam je?
3: Ahoj, tady Harry, Opava, prosím tě, na Těšínské řádí černý kodiak, v obou směrech, tak opatrně, nožku z plynu, pade a kolečkama dolů, chlapi a ženy, mějte se krásně.
1: Hezky jste řekl, Harry, chlapi a ženy, dávejte si pozor. 605 222 007.

0: Úžasné sladké mámení může být i hra Halo tady Impulzovi. A víte proč? Protože každý den se tady hraje o docela slušné peníze. V dnešním kole jsme volali Jirkovi, ale nedovolali jsme se. Je to škoda, nedá se nic dělat. Jirkovi to nevyšlo, ale hned zítra budeme u Impulzových opět volat někomu z vás. Buďte proto tedy na telefonu. No a připravujte a trénujte ten výherní slogan. A vy ho jistě velice dobře znáte. Ten slogan zní Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano. Oficiálně podporoval mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku? No jo.
5: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
6: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
8: Byla. To dobré začíná u nás.
10: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
12: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
0: Je zde aktuální zpráva z dopravy, o které byste měli vědět. Policie uzavřela plzeňskou D5 na 7. kilometru směrem do Prahy. Hoří tady auto.
15: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.
16: Prý se tomu říká láska, doufám, že se přidáte. Co říkáte? Bylo letní parno,

0: Čím jste chtěli být jako malí? To bylo dnešní ranní téma u impulzových. Náš zřivec proto zašel za mladými lidmi, kteří končí základní školu, aby zjistil, jak to mají oni.
1: Já se pustil do řeči s osmáky a deváťáky a musím říci, že jen jeden kluk z osmičky neměl o své profesní budoucnosti úplně jasno. Jinak ostatní v podstatě věděli. Máte nějaký sen, co byste chtěli dělat, až budete velcí? Jako dospělí teda takhle, velcí už jste.
2: No, tak já bych chtěla jako jít na veterinu.
1: Takže veterinářka, dobře.
2: Já mám představu, že bych šla asi na práva psychologie, něco takového.
1: Super.
3: Já chci jako architekturu.
1: Architektura.
3: Ano.
1: Tak a teďka mě zajímá, jakože vyloženě architekt prostě, jo? Tvořit prostě nákresy, aby byly budovy podle vás.
3: Ano.
1: Co se děje teďka k tomu, abyste veterinářkou, psycholožkou, architektem, abyste se stali? Jdete teda z té devítky někam, aby to šlo?
2: No, ano.
1: Takže co to bude?
2: Já půjdu asi na Gimple. Já jdu na střední školu manažerskou, kde jsou oba ty obory.
1: Takže tam se to
2: dá. A psychologie.
1: Potom dá dál. A co architektura?
3: Já jdu na stavební průmyslovku. Tak jako...
1: Tak to je úplně jasný, jo. No tak ať to všechno vyjde. Uvidí se, kam je vítr v životě zavede. V každém případě tady by se na závěr hodil jeden motivační klasický citát, který hovoří úplně za vše. Jít za svým snem není jen o tom dosáhnout cíle, ale o člověku, kterým se na té cestě stanete. Tak hezký den. Aleš Růžička, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Láska má Václav Neckář, Impulzovic, Krabička, posuneme to dál. Hořící auto zavřelo plzeňskou D5 mezi exity 5, 10 a 5, směr Praha. Za chvilku víc. Doprava je připravená, no a možná uslyšíte i agenta

vyvracející úder nevěrnému Davidu Prachařovi. Předvídá temnou budoucnost? Pikantní odhalení. Jiří Langmajer, proč žárlí na Karla Rodena? Patricie Solaříková klame tělem, co skrývá za tváří naivky? Nový pestrý svět právě v prodeji.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance, haló.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D5 z Plzni do Prahy za Loděnicí na 6,5 kilometru zasahují hasiči u požáru. Dálnice je uzavřená, poslední volný sjezd je na Loděnici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín je kolona kvůli omezení mezi 121. a 117. kilometrem. Na D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. A po nehodě nákladního auta s osobním je neprůjezdná silnice 14 na trase Náchod Rychnov nad Kněžnou mezi Novým Městem a Dobruškou. Držíte se v obou směrech. Global Assistant Lenka.
1: Lenko, děkuji. Náš skvělý dopravní parťák Honza Benešovský ve studiu.
3: Ahoj, krásný Honziku. Dobrý den. Krásný.
1: Prosím tě, Honzo, já si myslím, že teď bys měl poslouchat. Zároveň bych doporučil poslech a volume doprava vám všem, protože se ozval agent B. A co si mi říká, že dneska na tobě nezůstane nit suchá? Poslouchej, agent B tady.
4: Dobrý den, tady je agent B. Přáteli, já bych chtěl nahlásit, že když pojedete z Dobrušky směrem na Hradec, tak vás bude fotografovat takový fešák ve stříbrném Superbu, tak si dávejte pozor. A ještě tady mám vzkaz pro toho Vlastíkovýho kolegu. Přáteli, já jsem totiž zástupce restaurací Modrá Ústřice tady v Česku a já bych ho chtěl požádat, jestli by nechtěl dělat tiskového mluvčího kvůli jeho medovému hlasu. Jinak všechny vás miluje agent B.
3: Je to hozená rukavice, děkuji. Tajemný agent B, 20 let možná už plus minus se ozývá tento tajemný reprezentant komunity LGBT+. Já bych na to možná navázal, že Česko zasáhne v pátek a o víkendu vlna veder. Teploty až 34 stupňů Celsia, agente. Tak to bude určitě jedno z témat našeho odpoledního vysílání. Vlastníku, děkuju.
1: Tata!

0: My to víte velice dobře, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. No a my tady máme experty na radost, kteří vyrazí každý den k vám. Dnes mezi vás vyrazila Martina Kroja, která se zajímala o to, co vám přináší největší potěšení. Tady to je.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
2: Největší radost mi dělá čas strávený s rodinou, s kamarádama, hezký počasí a když vstanu ráno z postele, ani mě nebolí.
3: Mě dělá největší radost moje cestování, když se probudím ve svém autě, kde mám ve stavbu, na nějakém útesu a mám krásné ráno.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
4: V životě mi dělá největší radost asi, když jsem zdravá a šťastná a moje rodina a přátelé taky, protože to je pro mě to nejdůležitější. Když nejde o život, jde o...
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A mě dělá největší radost, když se ozve agent B. Děkujeme za speciální pozdravení. Zdravím vás všechny, užijte si závěr dopoledne a teď už nastupuje Honza Benešovský, nový tiskový mluvčí podniku Modrá Ústřice.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré poledne. Připravujeme pro vás na 12. hodinu zprávy, které vždycky začínáme počasím. Máme předpověď na zítřek, bude polojasno až oblačno, noční teploty 16 až 12 a přes den už to začne pěkně šplhat. 25 až 29, na jihozápadě ojediněle až 31 stupňů Celsia.
1: Tady Impulzovi.
2: Moc vám děkuju za zavolání a za přání a za to, že jste s námi na cestách.
3: Od toho jsme tady, jsme vaše rádiová rodina naslyšenou.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun.
4: A ve čtvrtek budeme opět na fotbalovém šampionátu.
1: Tentokrát se ptáme, co byl největší gól vašeho života.
4: Zapojíte se do ranního tématu? Je to čistá bavlna, je to boží, je to strašně příjemný na sobě, ale nedá se to vyželit.
3: Jsem ti říkal, že jsi dneska nějaká pomačka. Na
4: Naslyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daněk.
5: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lili. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Pražská policie pátrá po nebezpečném muži. Penzijní společnosti kritizují plán omezit poplatky. Na víkend přijdou letní teploty. U poledních zpráv vás vítá Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Pražští policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc. Hledají muže, který na konci května obtěžoval dva 12-leté chlapce na přechodu pro chodce u Ortenova náměstí na Praze 7. Nabízel jim popcorn z proutěného košíku a

0: problém stručně shrne reportér Tomáš Kabát. Dobré poledne.
1: Pěkné poledne. Pro penzijní společnosti je to fatální problém. Jejich náklady jsou totiž výrazně vyšší, než kolik by pokryly poplatky ve výši 0,5%. Propočet ukazuje, že pokud by platil plánovaný strop už teď, tak by v posledních 5 letech všechny penzijní společnosti alespoň jednou skončily v červených číslech. Výtěžek z poplatků pokrývá náklady na distribuci, správu portfolia a administrativní náklady. Aby to sektor neohrozilo, musel by být poplatkový strop podle Asociace penzijních společností nejméně na 82%. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
0: Praha má u NATO škraloup. Loni Česká republika nesplnila závazek vydávat na obranu 2% HDP, stejně jako Slovinsko a Albánie. Dnes to v Bruselu řekl šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Zároveň ale podle něj česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Rutte to řekl před zítřejším jednáním ministrů obrany zemí NATO. Česko čeká o víkendu letní počasí. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a v centru Čech můžou dostat až k 36 stupňům. V neděli se horko zmírní, teploty ale stále zůstanou nad 31 stupni. K tomu se podle meteorologů přidá velká vlhkost vzduchu a tak budeme pociťovat dusno. To podle aktuální předpovědi místy přeruší i silné bouřky. Teď aktualita z Karviné. Fotbalisty, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučení z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. Kouč se upsal v polské Gdyni.
2: S Impulzem na fotbal.
0: Český fotbalový tým už se chystá na Jihoafrickou republiku. Druhý zápas na mistrovství světa čeká naši reprezentaci zítra. Začne v 18 hodin našeho času na stadionu v Atlantě ve Spojených státech. Náš kolega David Čermák ze zpravodajského serveru iDnes.cz už se nemůže dočkat. Zdravíme přes oceán, Davide.
3: Dobrý den. V Atlantě čeká nejen soupeř z Jihoafrické republiky, ale i přepichový a unikátní stadion se zatahovací střechou. Právě ta je nejslavnějším prvkem moderní arény. Skládá se z 8 trojúhelníkových segmentů, které se otevírají podobně jako clona fotoaparátu. Hned pod ní najdete největší kruhovou obrazovku na světě, na kterou fanoušci dokonale vidí z každého místa na tribuně. Atlanta Stadium se navíc pyšní i ekologickým certifikátem. Využívá totiž zachytávání dešťové vody, úsporné osvětlení nebo systém snižující spotřebu energie. Z Atlanty David Čermák, Mladá fronta Dnes.
0: Díky, ještě doplním, že zpravodajský speciál na iDnesu.cz přináší informace i zajímavosti z amerického mistrovství světa nepřetržitě online. Zavřená zůstává plzeňská D5 mezi sjezdy 10 a 5 směrem do Prahy. Na 6. kilometru schořelo auto. Náhradní trasa vede přes Loděnici a Rudnou.
4: Je Radio Impuls, prémiová stanice, což se pozná mimo jiné podle toho, že máme zvláštního zpravodaje na fotbalovém mistrovství světa Americe. Tomáš Zemánek se přihlásí z Atlanty zhruba za půl hodinky. Tady je Honza Benešovský.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
4: A teď už jdeme na muziku. Krištof, Queenie, Becky, Šbirka, ti všichni budou s námi.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionový

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. Dáme si sbírku z vadlejch růží od věcí vanastových, ovšem teď je tady kvízová bezpečnostní výzva kolegy Vládi Jaroše, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, hlásíme se vám z našich cest, projekt Jezdím s úsměvem opět aktivován. Chceme vás pozvat dneska na jedno místo po 14. hodině, kde se osobně můžeme potkat. Nápověda, je to kousíček od hlavního města, odkud vysíláme, a druhá nápověda, že se tam příští víkend koná mistrovství světa žen v golfu. Tak teď možná už tušíte, kde bychom se mohli potkat. Těšíme se na vás, no a pro toho, kdo nemůže po 14. hodině si zajet pro svoji odměnu, tak vás čekáme teď v našem vysílání na WhatsAppu. Pokládáme otázku a když dobře odpovíte, dostanete poukaz na 500 korun a utratíte si ho také na čerpacích stanicích OMV. Velmi dobře poslouchejte, co je zakázáno dělat na čerpacích stanicích, nejen OMV. A teď už pište odpovědi. WhatsApp 605 222 007. Nápovědu najdete v aplikaci OMV MyStation. Za zhruba 15 minut všechno vyhodnotíme. Držíme palce.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na tahu. Plzeň-Praha D5 je po požáru auta na 6. kilometru už průjezdná levým pruhem. Ale zase se tvoří kolona v úseku od 13. kilometru D5 směr Praha. Nahoru dolů prostě. Další šňůru aut sledujeme na trase z Mělníka do Slaného, typicky před Novou Vsí. Další informace poptáváme, ozvěte se z terénu, budeme rádi. 605 222 007 je naše telefonní číslo. A nebo je k dispozici žlutá rádiová aplikace. Nemáte-li ještě staženo v mobilu, tak to udělejte. Zdarma je to z App Store nebo z Google Play. Šťastnou cestu, Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, jsme v pořadu Jezdím s úsměvem a dnešní otázka za 500 kaček zní, co je zakázáno na čerpacích stanicích pohonných hmot. Kromě takových základních banalit, jako třeba rozdělávání ohňů, tak co ještě se nesmí u čerpací stanice? Terezo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. No tak samozřejmě se tam nesmí kouřit, to je asi úplně nejzákladnější pravidlo. A pak by se tam neměl během tankování seřizovat a opravovat motor, nechat ho vůbec běžet a současně také ještě používat na závislý topení.
0: A kouřit se nesmí teda při tankování?
1: No jasně.
0: Dobře, tak je.
1: Určitě ne.
0: Rozhodčím je dnes vládě Roš, takže to musíme to prostě oficiálně potvrdit. Jak to vidíš, Terezo, vláďo?
2: Potvrzení správné odpovědi, nesmí se opravovat motor na čerpacích stanicích. Gratulujeme, poukaz na 500 korun je váš.
0: Ano, nám šlo ten motor, tak ještě jednou gratuluju, Terezo, děkujeme za účast ve vysílání, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Díky, taky naslyšenou.
0: Co dál, Vláďo?
2: Kam vede dál naše cesta, kde se potkáme po 14. hodině? Připomeňme si, že to je kousíček od Prahy, od místa, odkud vysíláme. Druhá nápověda byla, že se tam příští víkend koná mistrovství světa žen v golfu. A třetí nápověda je vlastně film Vesničko má středisková. Vzpomenete si na tu hlášku, když ten jeho závozník celou dobu mlčí a pak řekne jedno slovo? Jaké slovo řekne? To je velká nápověda.
0: Tam
2: se dneska potkáme a pak si ještě pro toho, kdo by to teďka náhodou nevěděl nebo nikdy neviděl film Vesničko má středisková, všechno upřesníme. Po 14. hodině osobně se uvidíme. Máme pro vás odměny v podobě tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma nebo káva Viva na měsíc zdarma. Jestli sbíráte body, vezeme i spoustu bodů. Těšíme se na vás. Na viděnou.
0: Výborně, na viděnou, naslyšenou a ještě Vlastíka zveme do party.
3: Vtip Vlasty Korce. Poslanecká sněmovna a přední demonstrace a tam transparenty. Dejte nám práci! Dejte nám práci! To samý se opakuje druhý den, třetí den. Ten třetí den v rámci skandování dejte nám práci! Vyjde ze sněmovny jeden poslanec, vybere si člověka, ukáže na něj a říká ty, pojď sem! Ty dostaneš práci! A frajer, a proč zrovna já?
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Do historie zpátky.
11: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Bajdula?
10: Vůli, Česí, Bas, Raketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
12: Jsi starý, protože máš pléš, Vůli.
10: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
13: Vše pro vaší grilovačku.

0: 6,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Zavratné megaslevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku česká klasika z impulzovic krabičky kapela Olympic, ale teď míříme do Ameriky.
1: S impulzem na fotbal.
0: Ano, protože už zítra večer tam čeští fotbalisté sehrají druhý zápas svůj na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou a bude u toho i náš zvláštní reportér Tomáš Zemánek, který se teď z 8000 kilometrů vzdálené Atlanty ve Spojených státech hlásí živě, což je pro mě stále neuvěřitelné. Tomáši, dobré odpoledne, ale k tobě vlastně dobré ráno, protože v Atlantě je teď něco po 6:30, pokud se nepletu.
2: Přesně tak, Honzo. Dobré odpoledne tobě i všem posluchačům. Každopádně já tady v Atlantě mám dost brzké ráno, přesně 6:41. Na hotel přímo v centru jsem dorazil včera večer a zatím musím říct, že mě tohle velké americké město úplně vlídně nepřijalo. Neustále tady prší nebo mrholí. Co je ale zajímavé, že tenhle dlouhý déšť doprovází i velmi nepříjemné dusno a horko. U nás v Česku jsme docela zvyklí na to, že takovéhle počasí většinou přinese příjemné letní ochlazení, krásný čerstvý vzduch, který je radost dýchat, ale tady to úplně neplatí.
0: No a tenhle ten typ počasí, jaký si myslíš, že to může mít vliv na fotbal jako na hru?
2: No, být kdekoliv jinde než zrovna v Atlantě, tak pochopitelně velký, hráčům se bude těžko dýchat a ani já bych v tomhle počasí moc nechtěl na tribunu. Každopádně zrovna místní stadion v Atlantě dokáže přírodu kompletně ignorovat, protože má zcela zatahovací střechu. Z otevřené arény je během 8 minut sportovní hala, ale pořád s neskutečnými 70 000 diváky. Takže zrovna tady ne, tenhle zápas počasí prostě zkazit nemůže.
0: No, v Americe je teď ráno, jak jsme říkali, nebo u tebe, objevování města tě zatím čeká, té Atlanty, tak už máš jasno, co bys vedle fotbalu chtěl stihnout?
2: Já se během dneška určitě chci vydat do světa Coca-Coly, protože tahle globální značka tady má svoje celosvětové sídlo a obrovské interaktivní muzeum, kde je možné třeba ochutnat různé typy tohohle slavného nápoje, které se exportují do odlišných zemí. Rád bych taky vyrazil do místního akvária, které dlouhé roky bylo největším na světě. Má 40 milionů litrů vody ve všech nádržích. No a pak samozřejmě vyrazím i do fanouškovského parku, který je zatím zavřený a čeká se na nějaké zápasy.
0: Já tady mám poznámku z redakce, pak můžeme improvizovat, pokud bude čas. Tak já si myslím, že čas máme, protože mi přijde škoda tě pustit z údičky, když už spolu mluvíme na takovouhle vzdálenost. Tak jdeme improvizovat teda, jo?
2: Pojďme na to.
0: V Atlantě je největší letiště na světě, podle mě, pokud se nepletu. Obrovský dopravní uzel, vymotal se tam.
2: Říkáš to velmi dobře. Můžu tě upřesnit, že je to největší letiště na světě, pokud se podíváme na jeho rušnost. Ono odbaví největší počet pasažérů, ročně přes 100 milionů, čímž je jediné na světě. Kdybychom ho srovnali třeba s pražským letištěm, tak je to zhruba šestinásobek, ale my jsme měli to štěstí tím, že jsme letěli speciálně vypraveným letem, že si nás tak trochu odchytli hned na kraji toho letiště a nemuseli jsme se prokličkovávat celým letištěm. Každopádně už ze vzduchu je vidět, že je to ohromný kolos a když se někdy říká o nějaké stavbě, že je vidět z vesmíru, tak tady bych si skoro tipnul, že z nějaké výšky to letiště opravdu vidět bude.
0: No a ještě jedna věc, která mě na tom zajímá, co ta vstupní kontrola do Spojených států? Říkalo se, že s Donaldem Trumpem budou nějak přitvrzovat, tak byly nějaké problémy nebo to proběhlo všechno v pohodě?
2: V našem případě to naštěstí proběhlo všechno v pořádku. Já jsem trošku strach měl, protože tady nejsem jako běžný turista na tu známou Estu, která je o dost jednodušší než vízum, ale já jsem si právě musel vybavit pracovní vízum. Každopádně proběhlo to všechno v pořádku. Během mistrovství světa jsou místní úředníci sice obezřetní, ale zároveň připravení na to, že když je tady někdo kvůli fotbalu, tak možná ho nedusí tak dlouho.
0: Ne, mě to baví. Já bych ti nejradši zavolal zase za chvilku, ale musíme se dát Olympiky ještě. Takže končíme pro tuto chvíli ze Spojených států Tomáš Zemánek a přejeme tedy hezké ráno do Atlanty. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, za hodinu a čtvrt se hlásím do zpráv.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Posloucháte Rádio Impuls, česká klasika z krabičky, za chvilku kapela Zoo, tedy další česká muzika. Nicméně nejdřív, ze všeho nejdřív musíme do provozu. Nová nehoda komplikuje situaci na D1 za Brnem směr Praha. Zjišťujeme víc, za 2,5 minuty to hlásíme v dopravě 007.
1: Vychází nový pestrý svět. Osudová chyba Charlotte Gotové. Tatínek Karel Gott by byl zklamaný. Dana Vatulková vrací úder nevěrnému Davidu Prachařovi. Předvídá temnou budoucnost? Pikantní odhalení. Jiří Langmajer. Proč žárlí na Karla Rodena? Patricie Solaříková klame tělem. Co skrývá za tváří naivky? Nový pestrý svět právě v prodeji.
2: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Jsme s vámi i na Instagramu. Sledujte Radio Impuls. Radio se čtyřmi A. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar za profíky z Global Assistance. Zdravíme tě.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na D5 před Prahou na 6,5 km na cestě od Plzně se projíždí už levým pruhem po požáru auta. Do přerušované kolony dojedete na 13. kilometru. Pražský okruh na cestě z letiště, kde jedničce jede pomalu od Chrášťan po Ořech. Pár minut se kvůli omezení zdržíte na ústecké D8 na cestě do Prahy před 25. kilometrem. Po nehodě nákladňáků zůstává uzavřená silnice 14 mezi Náchodem a Rychnovem nad Kněžnou. V úseku Nové Město nad Metují do Brůška. Čekejte tam zdržení. Na 183. kilometru D1 za Brnem směrem do Prahy blokuje provoz nehoda nákladňáku a dodávky. Jsou tam záchranné složky, kolona má necelé 4 kilometry. A v protisměru vázne doprava mezi Ostrovačicemi a zúžením na 196. kilometru. Z Global Assistance.
1: Děkuju moc, teď ještě postřeh k nehodě na D1. 183. kilometr směr Brno-Praha. Co se tam stalo? Halo, halo.
3: Dodávka to narvala zezadu do Tatry, takže tvoří se docela velká kolona.
1: To znělo úplně hrůzo strašně. Snad žádná velká katastrofa a tragédie. Uvidíme dál. Sledujeme, když pomůžete, bude to fajn. Připojte se přes žlutou aplikaci Rádia Impulsa nebo zavolejte. 605 222 007.

0: posloucháte Radio Impuls, už se blíží čas tropů. Na to se podíváme právě teď. Zítra bude jasno až polojasno, teploty v noci 16 až 12. A přes den to začne. Budeme šplhat na 25 až 29, na jihozápadě naměříme až 31 stupňů Celsia.
1: Radio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
5: Podmínky prodeje Kratomu se změní. V Otrokovicích závodili betonové kánoe. Fotbalisty Karviné opouští trenér Jarolím. U zprávy v jednu vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Kratom bude možné koupit legálně až od 21. Zakáže se prodej látky přes internet. Vláda také rozhodla, že se zavede spotřební daň. DPH na kratom stoupne ze snížené do základní sazby. Kratom a jeho extrakt patří mezi psychomodulační látky. Vyšší zdanění kratomu by mělo podle ministerstva financí do státního rozpočtu přinést víc než miliardu ročně. Z toho spotřební daň asi 800 milionů. Na základě návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se pak zvýší i poplatky za licence pro prodejce a výrobce kratomu o polovinu. Teď poplatek dělá 200 000 korun. Policie pátrá po sprejerech z Českého ráje. Podle zjištění policie sprejeři poškodili několik míst v chráněné krajinné oblasti. Černou barvu nastříkali na pískovcové schody a zítku, na dětské naučné stezce v Sedmi horkách i na skalní bloky skalního města Hruboskalsko. Na webu policie žádá o pomoc při pátrání.

0: uchrání centrum. Primátor Ústí Petr Nedvědický dodává, že převod musí schválit vláda.
1: S tím, že ale ta účinnost bude opravdu od toho momentu, kdy oni odstraní ještě všechny ty vady. Takže to opravdu fyzické předání je na Povodí Labe. Nepředpokládám, že budou uprostřed opravy mostu realizovat ty opravy.
0: Jedna z největších povodní zasáhla Ústí nad Labem v roce 2002. Město tehdy velká voda rozdělila na dvě poloviny. V Českých Budějovicích dnes zahynul hasič. Utopil se při služebním výcviku na vodním kanálu v Českém Vrbném. Podle jeho české policie hasiči se cvičili na raftech. Areál slouží hlavně jako tréninkové a závodní zázemí pro vodní slalom. Jde o umělou dráhu napojenou na Vltavu. Na jezeře v Otrokovicích se dnes proháněla unikátní plavidla. Na tamní štěrkoviště vyrazily kánoje z betonu. Víc doplní zpravodaj Jan Čada.
2: Vodě zdar, dobrý den, zní to jako by z dílny českého národního všeumělce Járy Cimrmana, ale je to tak, studenti z 11 středních škol z celé republiky si sami vytvářeli konstrukce plavidel, míchali betonovou směs z takzvaného cementového kompozitu a řešili i finální vizuální podobu kánojí. Včera poslední dodělávky, dnes hurá na vodu otrokovického štěrkoviště. Třeba u pořadatele střední průmyslové školy Otrokovice pracovalo na projektu 8 bystrých studentských hlav a 16 rukou. Jan Čada, Radio Impuls Otrokovice.
0: Fotbalisty Karviné opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně, s tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu. Kouč se Slezany v květnu vyhrál domácí pohár. Jarolím je po odchodech několika hráčských opor další z klíčových postav, které opouštějí Karvinou. Do Polska přivedl i své české asistenty. Nehoda dodávky a nákladního auta zastavila provoz na D1 za Brnem směrem do Prahy. Doprava mezi exity 190 a 183 je odkloněná na Popůvky a Kývalku.
3: Posloucháte Radio Impuls. Vláda chce zásadně bojovat s kratumem. Je to opravdu tak velký zásadní problém v Česku? Zeptáme se odborníka na omamné látky Jindřicha Bobořila. Bude tady krátce po půl druhé. Teď legální droga, muzika.
4: Radio Impuls. Radost ze života.
3: Jana Kirchner, potom Eagles nebo Jan Kledecký. Honza Benešovský u mikrofonu, krásného poledne.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu

0: Rádio Impuls, rádio do auta, což si člověk uvědomí tak, že když poslouchá pozorně dopravu 007, tak třeba nevjede do nějakého dopravního průšvihu, kam vjedou jiní, kteří třeba poslouchají nějaké jiné rádio. Tak před chvilkou jsme dávali informaci o zastaveném provozu na D1 za Brnem směrem do Prahy. Upřesníme to za 3 minuty v dopravě 007. Celé to budeme aktualizovat a z muziky bude Člověčina od Elánu taky na Impulzu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět. Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: To tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda uzavřela D1 na výjezdu z Brna na Prahu mezi exity 190 a 183. Jezdí se odklonem přes Popůvky a Kývalku po silnici číslo 602 a po nehodě zpomaluje provoz na plzeňské D5 mezi Loděnicí a Rudnou. Směr Praha, tak třeba z D5 nebo z D1 nebo úplně odinut, prosím, ozvěte se, pokud jste v terénu. Přes žlutou rádiovou aplikaci velmi snadno, nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Impuls. We'll be right back.

0: Rádio Impuls, žijeme českou a slovenskou muzikou. Za chvilku kapela Činasky, píseň Selhání. My jsme takové lehké selhání zaznamenali ráno v rámci hry Halo tady Impulzovi. Volali jsme Jirkovi, ale nedovolali se.
1: To bylo první.
2: Je první, je druhý. Ježiš, ta rychlost.
1: Je. A nic.
0: Halo?
2: Jiří, jste tam? Jako někdo tam
1: no,
2: je, no?
1: No, nic, no, ale ne,
2: nechce
1: nás,
2: se povídat.
1: Já si myslím, že nás vytipnul, prosím tě, takže dneska nebude žádný.
2: On se nás lek.
1: Já se nic dělat, dámy a páni. Dvakrát to zazvonilo, pak to o něm mělo. Znamená to, že pan Jirka nezískává ani 10 000 korun a nemůže točit výherním kolem. Tak třeba to padne zítra.
0: Tak to jsou pravidla, mezi 5. a 9. se odehrává toto každý den ve vysílání Rádia Impuls. Jestli si chcete sáhnout na peníze, přihlaste se do Halo tady Impulzovi, takhle jednoduché to je. A navíc tady platí, že čím víc těch registrací uděláte, tím máte větší šanci na to, že vám ráno ze studia zavoláme. Tak račte vstoupit ještě dnes klidně několikrát u nás na webu www.impuls.cz, adresa ve žluté rádiové aplikaci, to funguje jak bysmet, anebo si pošlete prémiovou textovku za 9 kaček na číslo 906 1109. Do telefonu se říká Halo, tady Impulzovi.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: obuv ví.
1: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily. Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku? No jo.
2: V Luxoru, největší sítě knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: impulzy Honzy Benešovského.
1: Vláda vyhlásila boj kratumů. Výrobky s obsahem této psychomodulační látky budou prodejné až od 21 let. Kabinet také chce na kratom zavést spotřební daň a zvýšit daň z přidané hodnoty. Ve vysílání teď s námi odborník na drogovou problematiku, bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Zase kouzlo živého vysílání, my než jsme se spojili a já jsem si povídal s panem Vobořilem, tak on mi říkal, že jde pěšky po dálnici v tuto chvíli. Prosím pěkně, jste v bezpečí, pane Vobořile?
2: Už jsem si nasedl k někomu do auta a svítíme na benzinku.
1: Co se to stalo, jenom ve stručnosti, jestli můžete popsat?
2: Tam dvě nehody, prostě před náma, jo. Tak brněnská dálnice, nějak jsme zaspali a je malá, no, prostě.
1: No, každopádně vaše posádka je v pořádku, takže můžeme, možná v tomto kontextu, že je vlastně lepší jít na kratom, ne?
2: No, určitě.
1: Tak jo, co to vlastně je ten kratom?
2: Kratom v té původní podobě je rozemletej list stromu kratom, že jo, je to, obsahuje látku mitrogynin, ale samozřejmě dneska už tím někdo, to je zakázaný, dělá i takový věci, že kromě toho, že to extrahuje, tak to ještě různě obohacuje a to už potom začíná být rizikový, ale ta látka, jako ten rozemletej list, je jako méně riziková, i když se kolem toho teďka dělá taková jako velká kampaň, ale opravdu tady máme výrazně rizikovější látky i na nelegálním trhu, i dokonce na tom legálním, samozřejmě.
1: To znamená, že z vašeho pohledu ten vládní boj proti kratumu, když říkáte, že to není tak zásadní problém v České republice, tak co to je? Je to plýtvání energií, zahlcování médií, odvádění pozornosti, nahánění politických bodů? Jak byste to vlastně zhodnotil, když sledujete to, co dělá vláda?
2: No, tak já nevím, tak je to asi nějaká kombinace toho, že do toho nějakým způsobem ideově šlape policie, se jim nelíbí celý ten model, že tady najednou máme nějaký psychomodulační látky, který nezakazujeme, ale regulujeme. Ono se ukázalo hned na začátku, že to tím pádem zmizelo z těch automatů a teďka je samozřejmě před volbama, takže se jedou různá témata primárně mediálně a dělá se kolem toho vždycky nějaká takováhle. Já to samozřejmě jako vždycky kritizuju, pojďme se o těch věcech bavit odborně, všichni, co se jdou. Je to jedno, která strana, protože jde o lidský životy a já tohle považuji za takzvaně cross party. No ale před každýma volbama to vždycky někde jako ty jako drogy, alkohol nebo něco vždycky někdo vytáhne a pracuje s tím jako mediálně před volbama. No to také je prostě, no.
1: No a když říkáte tedy, že kratom není tím největším českým problémem na poli drog a omamných látek, tak co to je a co by tedy měla dělat vláda, aby řešila skutečně ty zásadní věci? Co byste jí doporučil?
2: No, já samozřejmě to nechci bagatelizovat, jo. Samozřejmě i kratom lidi dokážou užívat příliš velké množství a já mám nějaký klienty, který řeším, ale neřeším s nima tak zásadní propady životní, jako s lidma, kteří právě užívají alkohol, což je teda tou drogou číslo jedna z pohledu těch sociálních a zdravotních propadů. Samozřejmě je to i ten tabák, tam jsou víc ty zdravotní než sociální propady. No a u těch nelegálních drog je to primárně u nás pervitin, kde já tvrdím už léta, taky se psu trošku s těma zdravotníkama o tom, že je potřeba prostě najít substituční programy, třeba Ritalin nebo Dexedrin a nějaký takovýhle látky, který zásadně změnili a snížili ten počet těch uživatelů na tom trhu a lidi by přešli na nějakou látku, která je prostě kontrolovaná lékařem. No a samozřejmě u toho alkoholu je zásadní problém, že my tam máme nějakou, není prevence, že jo, to teda vláda dneska říkala, že do toho dá nějaký peníze, doufám, že neškrtne, ale ty stávající služby. A to já říkám, že je potřeba trvalá kampaň, ale ne ve školách, ale směrem k rodičům, to je podle mýho to, co jako zafungovalo, kde třeba v Rakousku, v Německu, ne, u toho alkoholu. A potom je potřeba jako tu síť pomoci, kde se včas ty lidi zachytí. My tu léčbu máme až ve chvíli, kdy jsou lidi v hodně hlubokým debaklu, kdy už prostě jako se s tím strašně se těžko něco dělá. A je potřeba nějakou síť jako včasného záchytu, včasné pomoci. Mnoho lidí by fungovalo normálně v životě, kdyby se včas dostali do nějaké sítě pomoci a u toho alkoholu prostě není. No, tam jsme si na to zvykli a nějak to necháváme být. Každá rodina má nějakou svoji zkušenost. ale nějak to prostě jako už neřešíme a je to troška škoda a chyba. A nepléduju tady za nějaký extrémní jako regulační věci. Já myslím, že ten primární nástroj, který vláda má, je prevence a léčba.
1: Takže, ať si to shrneme, zásadní problém číslo 1, který je nahony vzdálený od všech ostatních problémů, je alkohol.
2: To teda nahony, to máte pravdu. Ano.
1: No, abychom se vrátili, pane Vopořele.
2: Jenom si představte, jenom na to pouhý předávkování, to znamená jednorázové vypití velké dávky, kde umřou lidi na alkohol, kteří jsou neskušení pijáci, je 500 lidí. Každý rok.
1: Nehledě k tomu, že pokud mám správné informace, tak i ty mediálně křiklavé případy kratomů, kdy byli lidé různě hospitalizováni, tak u toho často hrál roli taky alkohol vlastně.
2: Skoro vždycky, jo. To je stejně tak, jak u těch pináků, o kterých mluvíme, o těch syntetických kanabinoidů, jestli někdo ve světě někde zemřel tady po požití toho, což se může stát i tady, tak je to vždycky v nějaký kombinaci s tím alkoholem. Lidi nejsou opatrní v tomhle.
1: Jindřich Vobořil, specialista na boj proti drogám a taky bývalý národní protidrogový koordinátor, je s námi teď ve vysílání. Ještě na závěr k tomu kratomu, Andrej Babiš hodně argumentuje ochranou dětí, tak nemá přece jenom pravdu v něčem, když vezmeme v potaz ty problémy, které kratom ať už s alkoholem nebo s něčím jiným říznutým může způsobovat?
2: No primárně s tím má samozřejmě pravdu, já samozřejmě s tím se shodnem, ale pak máme nějaký nástroje, které fungují. Primárně je to prevence a pomoc, sekundárně je to nějaká racionální regulace, tu jsme nastavili u toho kratomu, já myslím, že je dobrá a že by se ukázalo, že to takhle může zafungovat třeba u tabáku taky, když to necháme chvilku běžet.
1: Říká odborník na drogovou problematiku, bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který se před několika okamžiky pěšky prošel po dálnici D1. Tak také to přináší dnešní odpoledne. Díky moc za rozhovor a dávejte na sebe pozor na té dálnici. Naslyšenou.
2: Děkuji, už jsme mimo. Děkuji, nashledanou.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Posloucháte Radio Impuls. Nehoda dál blokuje provoz na D1 na výpadovce z Brna na Prahu. Podle mě je to přesně to místo, které před malou chvílí popisoval u nás ve vysílání host Jindřich Vobořil, když jsme mluvili o Kratomu v rozhovoru. No tak se nám to spojuje za okamžik. Přineseme další postřehy z místa už v dopravě 007. A z muziky dáme Jelený Impuls.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Filšár se hlásí z Global Assistant za profíky.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Uzavřená je dálnice D1 za Brnem směrem do Prahy po nehodě náklaďáku a dodávky na 183. kilometru. Poslední volný sjezd je na 190. a do kolony se dojíždí na 196. V protisměru vázne doprava tradičně mezi kilometry 182 a 196. Na silnici 14 mezi Náchodem a Rychnovem nad Kněžnou v úseku Nové Město nad Metují do Bruška se projíždí po nehodě Kivadlově. Postojíte si tam pár minut. Na D5 před Prahou na 6,5 kilometru na cestě od Plzně zůstává neprůjezdný jeden pruh po požáru vozidla. Kolona má 2,5 kilometru. A na trase z Děčína na Nový Bor za Hutířovem bourala dvě osobní auta. Z Global Assistant z Kuba.
1: Jestli máte něco z terénu, tak se ozvěte, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci. A nebo zavolejte na 605 222 007. Pojďme to sklidnit písní. Tady je kapela Jelen a Klidná jako voda. Tak příjemný poslech, krásné odpoledne, Radio Impuls.

0: Rádio Impuls, odpolední vysílání, za chvilku zprávy. A teď se podíváme na počasí, zítra bude polojasno až oblačno, noční teploty 16 až 12 a přes den začneme šplhat k tropickým hodnotám. 25 až 29, na jihozápadě až 31 stupňů Celsia.
1: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše! Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
2: Léto je léto, když ten patří snílku.
1: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás.

0: v Atlantě. Silničáři otevřeli dálnici od Hulína do Frištáku. Policie na Slovensku nasadila na řidiče drony. U zpráv ve dvě vás zdraví Jiřina Součkova.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Amerika žije fotbalem. Další zápas mistrovství světa zítra čeká i českou reprezentaci. Přímo v Atlantě ho bude sledovat i reportér Tomáš Zemánek, který se hlásí živě. Hezký den, Tome.
2: Dobré ráno ze Spojených států, hezké odpoledne do Česka. Přestože Atlanta je městem baseballu nebo basketu, když teď procházím ulicemi velkoměsta, fotbal, respektive soccer, jasně vítězí. Většina firem, které si tu platí zářící billboardy nebo plakáty, svůj marketing napasovali na šampionát a fanoušci tak vidí své oblíbené hráče opravdu na každém rohu. Fotbalem ale žijí i pomalované křižovatky nebo odpadkové koše. A stejně tak se připravili i místní obchodníci. Já jsem včera večer stihl navštívit několik menších stánků nebo obchůdků různého sortimentu, ale všechny mají jedno společné, že se snaží z turnaje nějak benefitovat. Ať už v Atlantě prodáváte banány, pantofle nebo kosmetiku, nejspíš teď máte v regálech taky klíčenky, šály, hrnky nebo fotbalové dresy. Pochopitelně ale za americké ceny, takže opravdu stěží koupíte něco zajímavého a zároveň kvalitně zpracovaného v řádu nižších stovek korun. Z Atlanty ve Spojených státech Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Díky. Dobrá zpráva přichází ze Zlínska. Silničáři dnes otevřeli 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49 mezi Martinicemi a Frištákem. Jak ŘSD oznámilo, právě dnes získalo všechna potřebná povolení, aby se mohla otevřít celá spojnice z Hulína do Frištáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17 kilometrů dálnice. Slavnostní zprovoznění plánují silničáři na tuto sobotu 20. června. Stavba dálnice mezi Hulínem a Frištákem začala před 18 lety. Na Pardubicku a Vysočině se včera objevila ohnivá duha. Mimořádně vzácný atmosférický jev se dá vidět jedině v době slunovratu a jen několik desítek minut kolem poledne, pokud před sluncem prochází specifická oblačnost. Vysokou závojovitou oblačnost tvoří ledové krystalky, které dokážou vytvářet takzvané halové jevy. Jde o barevné a často velmi výrazné

0: Čas. Drony sa zameriavajú hlavne na rizikové úseky a cestných pirátov. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Jeremy Clarkson z Top Gearu má rakovinu. Britský televizní moderátor byl až do roku 2015 hlavní tváří motoristického pořadu. O své nemoci promluvil v posledních epizodách svého dalšího pořadu Clarksonova farma, ve kterém natáčí své pokusy o provozování farmy, kterou moderátor vlastní ve střední Anglii. České volejbalistky v Lize národů podlehly světovým jedničkám z Itálie. S olympijskými šampionkami Češky držely krok, nakonec ale prohrály 0-3 na sety. Na úvod turnaje na Filipínách tak naše hráčky utrpěly druhou porážku v soutěži. Další zápas v Lize národů čeká české volejbalistky zítra dopoledne. Utkají se s další velmocí Spojenými státy americkými.
2: Slucháte Radio Impuls, v Česku bude vedro jako v peci. Nebo možná spíš jako v prádelně, protože čekáme vedro a vlhko. Na počasí se zaměříme detailně po půl třetí a teď už se můžeme pomalinku ladit na Copacabáně.
3: Radio Impuls. Radost ze života. Radio
2: Impuls. Je to tak. Helena Vondráčková. Gareth Gates a potom Tereza Mašková. Honza Benešovský u mikrofonu. Krásné odpoledne všem.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu i

0: Posloucháte Radio Impuls, než se vrátíme do pořadu Jezdím s úsměvem, tak pošleme novou zprávu. U mikrofonu je Jiřina Součková.
1: Dřív než ostatní.
2: Chorvatská policie zatkla důstojníka katamaránu, který v neděli během srážky potopil plachetnici s českou posádkou, kde 4 lidé zahynuli. Víc v příštích zprávách.
0: Děkuju a teď už tedy do terénu. Hlásí se Vláďa Jaroš.
3: Ahoj, my vás aktuálně zdravíme z čerpací stanice OMV, kde se právě nacházíme. Jsme v Berouně. Teď už je to jasné, nápovědy o tom, že jsme kousek od Prahy, že se tu příští víkend koná mistrovství světa žen v golfu. A taky ve vesničku má středisková, řekl závozník. Za celou dobu nic a pak slovo Beroun. Ano, jsme v Berouně, dneska čerpací stanice OMV. Půlhodinový časový limit běží právě teď. Přijeďte pro toho z vás, kdo má aplikaci OMV MyStation a bude první. Máme odměny, vylosujte si třeba tankování na rok zdarma. Těšíme se, čas běží, ahoj.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Stavebniny DEK přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Další vydání. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě je omezený provoz na D1 za Brnem, směr Praha. Na 183. kilometru místem projedete levým pruhem. Tvoří se kolona v úseku od 200. kilometru D1. V návaznosti na to se ucpává také bratislavská D2 na příjezdu do Brna a další kolonu vidíme na D5 směrem na Prahu mezi Loděnicí a Rudnou. Dopravu tady komplikuje havarované auto. Jeďte opatrně a bude fajn, když se sem tam připojíte přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Přejeme šťastnou cestu a krásné odpoledne. Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, David Stypka, Eva Farná, která má za sebou neuvěřitelnou koncertní jízdu v Pražském Edenu. Dokonce se její tým věnoval myšlence i ona sama, že udělají ještě další koncert, ale to nešlo, protože už nebyla k dispozici všechna ta velkolepá světová technika. Jinak kolegové na iDNESu mají článek s titulkem Evino rajské pokušení a vlastně jsou to jenom fotky, jak si Eva třikrát poradila s plným Edenem. Tak se případně koukněte, nebo taky k nám na Instagram, i tam je hromada veškerého obrazového materiálu. Za chvilku no name a zítra ráno zase halo tady Impulzovi, vstupte do hry, můžete mít až 100 tisíc korun. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangse. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechou Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
12: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
13: Byla. To dobré začíná u nás.
14: Rádio Impuls. Žijeme muzikou, českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls. V Česku bude jako v peci.
1: Svět kolem nás.
0: Ženou se k nám úmorná vedra, kdy teploty můžou o víkendu o několik stupňů překročit tropickou třicítku. O výstraze meteorologů píšou kolegové ze zpravodajského portálu iDnes.cz a teď počasí probereme taky s reportérem Vítkem Zábranským. Vítku, pěkné odpoledne, tak jaký z následujících dnů bude ten nejteplejší?
2: Pěkné odpoledne, pořádná výheň začne v pátek, kulminovat pak bude o víkendu. Největší hit nás čeká v sobotu, a to hlavně na jižní Moravě a centrální části Čech. Vývoj počasí na svém webu podrobně popisuje také zpravodajský portál iDnes.cz. Teploty se někde dostanou až na 630 stupňů. Zřejmě se tak dočkáme super tropického dne, ten se počítá od teplot překračujících 35 stupňů. V neděli se pak horko zmírní, teploty ale zůstanou nad tropickou třicítkou. Dusté počasí může tu a tam přerušit bouřka. Vedra mají pokračovat i po víkendu, od středy by se pak mělo začít ochlazovat.
0: Je to taková klasika, když sněží, tak silničáři radí nevyjíždět, když jsou vedra, tak nastupují lékaři, kteří vždycky něco radí. Tak co nám radí lékaři?
2: No, já bych řekl nevycházet skoro, jo. Horko znamená extrémní zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Měli bychom tak dbát na pitný režim, nějakou tu minerální vodu, ne pivo samozřejmě, které naopak odvodňuje. V poledních a odpoledních hodinách, a už jsme u toho, je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. To platí zejména pro seniory a děti, takže ideálně zůstat někde ve stínu u vody, v přírodě, lese. No a ještě jedna vedro dopravní záležitost. Extrémně vysoké teploty můžou poškodit kolejnice, což může komplikovat železniční dopravu, takže když někam pojedete vlakem, můžou být koleje dostatečně roztažené nebo naopak smrsknuté. Vlastně už si tu fyziku tak dobře nepamatuju, ale pozor, ve vlaku můžete se taky někde zastavit.
0: No tak uvidíme, já jsem zvědav, kolik posluchačů si vezme z našeho rozhovoru to, že hlavně ne pivo, jak si samozřejmě nabádal. Předpověď počasí najdete na serveru iDnes.cz a tropickou výstrahu teď přinesl do studia reportér Vítek Zábranský. Tak děkuju a naslyšenou.
2: Hezké tropické dny, pokud možno ve stínu.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Za malou chvíli se podíváme na silnice v dopravě 007, ale teď bychom tady měli mít rozuzlení našeho dopravně bezpečnostního projektu Jezdím s úsměvem, ale zdá se, že se nám zasekli počítače, ano nebo ne? Ne. Tak už jsme ve spojení, Vládě Roš z terénu, halo.
1: Ahoj, my se ti hlásíme do studia, konečně je venku teplo, to jsme chtěli říct, ale taky máme radost z toho, že dorazil sem posluchač Honza, a to na čerpací stanici OMF v Doberouna. Honzo, dobrý den.
2: Já vás zdravím, dobrý den, zdravím všechny posluchače a všechny řidiče.
1: My jsme rádi, že jste tady, pojďte si vybrat svou odměnu, protože máte aplikaci, byl jste první, máte právo.
2: Jdeme na to, tak losujeme. Je to černý pytel, jenom abyste věděli.
1: Honza chce být moderátorem na Rádiu Impuls.
2: Určitě, tak někdy příště. Tak, vytáhl jsem si.
1: Tak Honzo, co to je?
2: Takování na rok zdarma, super!
1: Opravdu to tam je, my jsme na to čekali, tak dneska v Berouně. Honzo, tohle je neskutečné.
2: Super.
1: No to je, ježišmarja, jak dlouho na to čekáte?
2: No, řekněte. Do té doby, co vlastně Radio Impuls to vyhlásilo, samozřejmě se přihlásilo do halu tady Impulzovi, ale furt mě nikdo nezavolá, tak tohle je taková malá odměna,
1: zábava. První štěstí tady a příště je teda halo tady Impulzovi.
2: Jasně,
1: ráno.
2: Určitě.
1: Výborně, Honza z Berouna dneska, wow. My tě taky, Honzo, zdravíme, dneska je to všechno velké štěstí, máme velkou radost, takže takovýhle úspěch v Berouně, tak se budeme těšit, tady ten úsměv na tváři je opravdu veliký. My to jdeme dál s Honzou vyřešit, zdravíme do studia.
0: Ano.
1: A zase příště se uslyšíme, ještě v tomto týdnu vyrážíme opět za vámi. Tak se mějte hezky, jezděte s úsměvem aplikací OMV MyStation. Honzo, ještě jednou hezký den, mějte se krásně.
2: Mějte se všichni taky krásně, na svět, ahoj.
0: Honzo, tady je taky Honza, mějte se krásně. No tak to konečně dopadlo, Renata, Petr už jsou ve studiu, dobré odpoledne.
3: Ahoj, dobré odpoledne.
4: No super, v Berouně berou velké výhry.
3: Já z toho mám obrovskou radost, já přitom jezdím tramvají, jo, takže nemůžu ani pánovi závidět.
0: Ale to jsou peníze jako na rok, že jo, tankování zdarma, panečku.
4: Jejda, jako když se podíváš dneska na ty ceny, tak to je super.
3: Já bych doporučila teďka začít pořádně jezdit, jo, aby si to užil to rok tankování zdarma.
0: Když ono to teda zrovna teď po D1 moc nejede, ale k tomu se dostaneme za chvilku v dopravě. My už jsme byli takový škarohlícký, říkali jsme si, je to tam v tom pitlíku vůbec, a teď jsme měli konečně ten důkaz. Je to tam.
4: Je to tam.
0: Gratulujeme, doberou nás, zdravíme, ahoj.
5: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Impuls. Doprava 007.
1: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Levým pruhem už je průjezdná D1 na výjezdu z Brna do Prahy na 183. kilometru po vážné nehodě nákladňáku a dodávky. Řidiči doporučují sjíždět už na exitu 203, kam už sahá i kolona. V protisměru tedy z Prahy do Brna čekejte zdržení v úseku mezi kilometry 177 a 196. Ucpaný je proto také příjezd do Brna, konkrétně po 52 od Pohořelic. Tam je 4-kilometrová kolona a 3-kilometrová je na bratislavské D2. Na cestě od Prahy na Kutnou horu na příjezdu do Mukařova čekejte téměř 2-kilometrovou frontu. A pomalu pojedete po plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od 3. kilometru a po pražském okruhu od letiště k dálnici D1 po Jinočany. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju, zdravíme Luboše, hlásí komplikace na Vysočině. Na silnici 38, kde přesně Luboše? Halo, halo.
3: Za Uličkova Brodu na Jihlavu jede kombajn z provodem. Tvoří se kolona, už má více kilometrů.
1: Děkujeme, vážíme si spolupráce. Ozvěte se, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Tak my jsme před chvilkou tady projevovali radost nad tankováním na celý rok zdarma. Konečně to klaplo a úplně bychom zapomněli napoutat, jak se říká, v naší rozhlasové antýrce, to odpolední vysílání. Tak co nás čeká, Renato, Petře?
4: Tak čeká nás samozřejmě vzpomínání zase na některý rok, konkrétně to bude rok 2001, protože já nejsem matematik na rozdíl od Petra, takže 18-letí, kterým 18 bylo v roce 2001, kontroluj mě, Petře,
5: ano.
4: Tak jim je nebo bude 43.
5: Přesně tak, říkáš to úplně přesně, vím to přesně taky, protože jsem to dneska spočítal. Připravoval.
1: Stol. No, takže hledáme mladíky a mladice.
4: Přesně,
5: ještě další radost bude, dneska odpoledne budeme mít poukaz na nákup sportovního oblečení za 5000.
1: Bezva, mějte se hezky, ať to šlape. Rádio Impuls, odpolední program.
5: Ahoj.

0: 8 a půl před 15. hodinou Jiřinka Součková má připravené zprávy a ví o místě, které rybáři budou teď vysloveně hýčkat. Víc za chvilku. Marek Ztracený, léto 95, to bude hnedka potom. No a Renčový, jak bude?
1: Zítra nás čeká oblačné počasí a letní teploty naměříme 24 až 31 stupňů. Na horách kolem 22.
0: Halo, tady Impulzovi.
2: Moc vám děkuju za zavolání a za přání a za to, že jste s námi na cestách.
0: Od toho jsme tady, jsme vaše rádiová rodina, naslyšenou.
3: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun.
4: A ve čtvrtek budeme opět na fotbalovém šampionátu.
3: Tentokrát se ptáme, co byl největší gól vašeho života.
4: Zapojíte se do ranního tématu? Je to čistá bavlna, je to boží, je to strašně příjemný na sobě, ale nedá se to vyželit.
0: Jsem ti říkal, že jsi dneska nějaká pomačka. Na
4: Naslyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daní.
5: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
6: V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu. Vláda mění podmínky ohledně kratomu. Rybáři berou hracholusky útokem. U zpráv ve tři vás zdraví Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Vyšetřování srážky lodí v Chorvatsku pokročilo. Policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi, další 4 lidé museli do nemocnice. Chorvatská policie 33-letého zadrženého podezřívá z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Podle HRT jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelské můstku. Podle dosavadních zjištění existuje podezření, že katamarán při plavbě nepřijal všechna opatření nezbytná k zabránění srážce. Vláda se zaměří na kratom. Kabinet navrhuje zpřísnění pravidel prodeje této psychomodulační látky. Kratom má být dostupný až od 21 let. Zakázat by se měl prodej přes internet. Vláda chce také zavést spotřební daň a zvýšit daň z přidané hodnoty. Premiér Andrej Babiš přitom argumentoval hlavně ochranou dětí. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila ale tvrdší přístup nemusí fungovat. V Impulze Honzy Benešovského navíc prohlásil, že máme daleko větší problémy z pohledu závislostí, než je kratom.
8: Samozřejmě to nechci bagatelizovat, jo. Samozřejmě i kratom lidi dokážou užívat příliš velké množství a já mám nějaký klienty, který řeším, ale neřeším s nimi tak zásadní propady životní, jako s lidmi, kteří právě užívají alkohol, což je teda tou drogou číslo jedna z pohledu těch sociálních a zdravotních propadů.
6: Vobořil u kratomu prosazuje prevenci a pomoc. Současně nastavená regulace je podle něho dostačující. Kratom je v současnosti možné prodávat legálně za přísných podmínek. Dospělým zakázaný je třeba prodej v automatech. Maximální ceny paliv opět o desítky haléřů klesnou. Jak rozhodl stát, zítra smí litr nafty stát nejvýš 37 korun 55 haléřů. To je o 80 méně než dnes. Benzin pak budou moci čerpací stanice zítra prodávat nejvýš za 40,80 za litr. To je o 40 haléřů levněji než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Rybářům začíná očekávané období. Od 16. června smí lovit dravce. Na Plzeňsku berou podle zpravodajky Kláry Fajstové útokem přehrady hracholusky i české údolí. Hezké odpoledne, Kláro.
9: Hezký den, pondělí bylo.

0: na ní převedl všechny své akcie. Pokračovat ale bude v příštích letech v pozici hlavního partnera. Litvínovský klub skončil v uplynulé sezóně extraligy poslední. Účast mezi elitou uhájil v baráži proti vítězi první ligy Dukle Jihlava po výhře 4-1 na zápasy.
1: A 3,5 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. Vrátí se za hodinu. S vámi teď Petr Brožík
2: a Renata Kuková. Za chvíli budeme společně vzpomínat na rok 2001, tak se k nám přidejte.
1: A teď Marek Ztracený, Léto 95, hezké odpoledne.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, Marek Ztracený a Leto 95. My půjdeme za chvilku úplně do jiného roku a budeme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na Radio Impuls.
2: Hledáme vás 18-leté, kteří jste žili v roce 2001. To je ten rok, na který budeme vzpomínat nejen s vámi, s kterým vám bylo 18, ale se všemi, kteří máte jakoukoliv vzpomínku. Něco, co vám utkvělo v paměti, čím ten rok pro vás byl důležitý nebo možná zajímavý, co jste dělali, naplnili se vaše představy o třetím tisíciletí, pište nebo namlouvejte zprávy na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
0: Zdálo by se to jako běžný rok, ale opak byl pravdou. Třeba v roce 2001 začal v Česku fungovat integrovaný záchranný systém, tak jak ho známe dnes. Kvalita IZS je u nás na světové špičce a všem složkám posíláme velký dík.
2: Tak k tomu se připoju. A jinak v roce 2001 byly taky dokončeny úpravy a restaurování některých objektů Pražského hradu. Ročně se tam přijde podívat na milion návštěvníků. Třeba jste tam

0: byli právě vy, tak nám dejte vědět.
1: A když jsme u těch čísel a lidí, proběhlo sčítání lidu, bylo nás tu 10 milionů 230 tisíc. V roce 2001 jenom 11% domácností mělo alespoň jeden mobilní telefon. I taková byla doba. A i tehdy z toho vyšlo, že svoji zpravidla rodnou hroudu moc neopouštíme a proto musíme dojíždět.
2: Zatímco místo trvalého pobytu většina lidí nemění, za prací a do škol dojíždělo mimo bydliště v roce 2001 2 354 000 lidí. 81% z nich denně. Do škol mimo obec trvalého pobytu vyjíždělo 621 tisíc a do zaměstnání 1 700 000 lidí.
1: Každodenní národ v pohybu, vidíme to ve vlacích na silnicích, vlastně to trvá do dneška v podstatě a takhle o tom tenkrát informovala Česká televize v tom sčítacím speciálu.
0: No, jdeme dál. Já si myslím, že ta muzika, která se hrála v roce 2001, tak to jsou obrovitánské pecky. Nesmrtelný Petr Kotvác s Mumulendem, kterému bez zesporu pomohl i Josef Carda, když si ten Mumulend trošky tak jako přivlastnil tehdy v Teletele.
1: Na Mumulend jsme tančili na diskotékách, tančíme i dneška jako starý páky samozřejmě. V roce 2001 přišla zpěvačka Faith Hill s písní There Will Be. Píseň obrovsky proslavil jeden skvělý film a to je Pearl Harbor. Mik 21 přišli se Snadné žít.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu.
0: Je to krásně, jak vzpomínáme na rok 2001 i s Migy a jejich písničkou. Migy budeme mít letos i na našem Mejdanu s Impulzem. No já si myslím, že Snadné žít tam bude určitě.
1: Bez pochyby. Přidejte vy vaše vzpomínky, na co právě si pamatujete z roku 2001, kdy vám bylo 18, ale třeba i méně, nebo více. Vaše příběhy posílejte na náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, nebo svůj příběh a zážitek z toho roku. Namluvte a ještě s jednou písní se vrátíme a podíváme do roku 2001. Shakira, Whenever, Whenever, tady je v celé své délce.

0: Polní impuls, Michal David, nonstop, další česká muzika, která bude za chvilku. Sledujeme taky silnice, omezený provoz zůstává po nehodě na D1. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě zůstává omezený provoz na D1 na 183. kilometru směrem z Brna na Prahu. Připravte se na popojíždění v přerušovaných kolonách už od Rohlenky na tahu Vyškov Brno. Kvůli kolonám na D1 se uspávají hlavní příjezdy do Brna směrem od Vídně i od Bratislavy. A silný provoz čekejte také na příjezdu do Brna směrem od Prahy po D1. A další kolony vidíme u hlavního města, sice na Pražském okruhu, a to mezi Zličínem a Ořechem směrem Modletice nebo za Černým mostem na cestě do Štěrbohol. Ozvěte se taky ze silnic, vašeho postřehy rádi uvítáme, buď na telefonu 605 222 007 nebo jako hlasovou zprávu v naší žluté mobilní aplikaci. Šťastnou cestu s rádiem Impuls a teď s Michalem Davidem a jeho Nonstop.

0: Odpolední impuls a teď už budeme pokračovat i s vámi ve vzpomínání na rok 2001.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Já v roce 2001 dožíval svá telecí leta, bylo mi necelých 20, teď nemluvím o sobě. A tak nějak jsem doháněl 90, které jsem prožil ve školních lavicích. Jsem rád, že jsem to přežil. Hlavně játra dostala zabrat. Michal z Vlaši mi napsal.
2: No, tak Michale, jo, tak jsou některé doby, kdy prostě játra dostávají zabrat. Na WhatsApp se nám ozvala i Karolína. Koupila jsem si v roce 2001 první telefon, tehdy od Oskara. Měla jsem k tomu kartu a šlo telefonovat za 10 korun na hodinu. A po hovorech s mamkou a kamarádkami jsem vždycky měla úplně horké ucho.
0: Já si to pamatuju, já jsem tu kartu měl totiž taky. Z roku 2001 je taktéž pohádka Z pekla štěstí 2 a i tentokrát s fantastickým Karlem Gottem. Nevěř

0: Ale krásně tam Karel zpíval. Jakkoliv Karel nebyl vlastně herec, tak v té pohádce mu to seklo mimořádně. Teda musím
1: Já jsem se asi upekla štěstí, zasekla u jedničky, protože Karel Gott mě zjevně minul. No tak ale třeba vás neminuly vzpomínky nejenom na tuhletu krásnou pohádku, ale na cokoliv z roku 2001. Náš WhatsApp je stále stejný 605 222 007 a přidejte se k tomu našemu vzpomínání.
2: Když nám bylo 18.

0: Hudební impuls. 4 minuty před 15:30 za chvíli dokončíme vaše vzpomínání na rok 2001. Předtím ještě spousta bezva muziky i té české, třeba Kryštof. Co bude pak? Za chvilku tady na Impulzu.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Do historie zpátky.
8: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Fajdula?
1: Vůdy, Česí, Bas, Rakeťák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
9: Jsi starý, protože máš pléš, Vůdy.
1: I všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
10: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídí.

0: a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace Per Dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Plně Impuls 15.37, aktuální čas, za chvíli další, tentokrát je česká muzika z roku 2001, na který dneska s vámi vzpomínáme.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Skvělou vzpomínku přidává do našeho vzpomínání z Denda. Nebylo mu sice 18, bylo mu 15, ale píše, nemohl jsem se dočkat, až mi dej občánku, abych mohl na svoji první diskotéku. A když jsem se v tom roce 2001 dočkal, tak jsem ji ten večer zapomněl doma. Ale dobře to dopadlo a já pařil celou noc až do prvního ranního autobusu, kterým jsem jel zpátky domů.
0: Měl jsem taky podobné zážitky. Ozvala se i Andrea, v roce 2001 mi bylo 27, píše, a letěla jsem na svoji první leteckou dovolenou do Spojených států. V New Yorku jsme chtěli navštívit Empire State Building a protože tam byla hrozná fronta, tak jsme se rozhodli nejít a vybrali si dvojčata. Je ráda, že je stihla, než je teroristické útoky v září toho roku zničili. Byla tam na přelomu května a června. Její budoucí manžel ten útok viděl na vlastní oči. Byl tenkrát v práci na Manhattanu.
2: No jo, rok 2001. Hmm. Další příběh Filip z Benešova nám napsal na WhatsApp. Působil jsem tehdy jako DJ a hrál na diskotékách. Hudba byla dostupná, ale CD drahá, a tak jsem mohutně vypaloval po domácku. Ani nevím, jestli by ty nosiče dneska po takové době hrály. No, taky nevím vlastně.
0: Úplně se ve Filipovi vidím, já jsem taky pálil v té době.
2: Tak taky jsem měla, no, nějaký.
0: A nesmělo se to. Ivana píše, dostala jsem v roce 2001 po maturitě své vysněné nízké džíny bokovky a rodiče mi, světe div se, zaplatili piercing do pupíku. Dneska už ho tam nemám a do těch kalhot bych se určitě taky nedostala.
2: Jo, takhle, no tak, ano, takových nás bude asi víc, nevadí.
0: Bez pochyby, vzpomínání rok 2001.
1: Když nám bylo 18.
0: A ještě píseň z toho roku. Tehdy už skvěle fungovaly holky a přišli s touhle báječnou věcí. Jmenuje se Si senzační.
2: No jo, to je ale tak strašně dlouhá doba, ale oni se jmenují holky, takže to vypadá, že jsou to furt holky, ale jsou to maminy.
0: Maminy, ale vypadají pořád jako holky.
2: Jsou senzační.
0: Holky. Si senzační. Píseň

0: Hudební impuls, další česká muzika za chvíli. Lucie Bílá a SMS. My sledujeme i silnice. Čerstvý problém vidíme na dálnici D4. Doprava 007 je tady za 3,5 minuty. No, vypadá to podle předpovědi, že matička příroda nahlédla do kalendáře. Tam viděla, že v neděli přijde letní slunovrat. Začne astronomické léto, podle toho se začne chovat, čeká nás vedro, tropy, léto začíná bazény, výlety, sportování a tak i my pro vás na Impulzu každé všední odpoledne něco máme.
1: My máme na Impulzu rozhodně lecos, protože my soutěžíme každé všední odpoledne a budeme soutěžit i dneska. Pozveme vás na nákupy, pozveme vás do Pop Airport a budete moct utratit 5 000 korun, tak já doufám, že už plánujete, za co je utratíte.
0: No jasně, budou to poukázky na sportovní výbavu, letní oblečení a tak dále. Takže krátce po 16. hodině u nás tady na Impulzu.
2: Vychází nový pestrý svět. Osudová chyba Charlotte Gotové. Tatínek Karel Gott by byl zklamaný. Dana Batulková vrací úder nevěrnému Davidu Prachařovi. Předvídá temnou budoucnost? Pikantní odhalení. Jiří Langmajer. Proč žárlí na Karla Rodena? Patricie Solaříková klame tělem. Co skrývá za tváří naivky? Nový pestrý svět právě v prodeji.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Několika kilometrové kolony sledujeme na D1 v okolí Brna směrem na Vyškov i na Prahu. V návaznosti na to je zasekaný příjezd do Brna od Vídně a současně od Bratislavy. Na dálnici D2 před Brnem se navíc stala nehoda. Dál je tu D4 z Prahy na Příbram. Za Mníškem pod Brdy na 21. kilometru blokuje pravý pruh náklaďák s poruchou. A profíci z Global Assistance hlásí, že kolona na D4 má asi 3 kilometry. Další šňůru aut vidíme na jezdu do Trutnova od Úpice po silnici číslo 14. Krokem to jede taky na Pražském okruhu před Ozechem směrem od D5 k D1 a další kolony máme na pražské Štěrbolské spojce směrem na Smíchov. Přímo Praha se ucpává tradičně na více místech 3/4 na 4. Odpolední špička začne nabírat na obrátkách. Dejte vědět, co ve vašem okolí, v okolí vašeho vozu, na vaší silnici. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestou s Impulzem.

0: odpolední impuls, 2 minuty před 16. hodinou. Jiřinka Součková připravuje zprávy. Budou hlavně o fotbale, protože už zítra nás čeká další velký den v rámci světového šampionátu. Po zprávách třeba kabáti z písní Na sever a jak bude venku. Tak to ví Renča.
1: No, já se zrovna dívám a konfrontuji to s Řeckem, protože například zítra venku na některých místech bude tepleji než na Kosu třeba. Jo, na Řeckém ostrově. Zítra nás čeká oblačné počasí a skutečně u nás letní teploty 24 až 31 stupňů, na Kosu 29, na našich horách 22.
0: No tak vydá, tak nemusíme jezdit na Kos, můžeme
1: být. Jedá, přesně tak, naladíme impuls a posloucháme.
0: Ale zdaleka to není všechno, protože pak přijde víkend pomaličku a tam teda udeří extra tropy a myslím, že sobota snad má být vůbec nejteplejším dnem, asi 35 nebo kolik.
1: 35, kam se hrabe Kos i Soluň dohromady.
0: To budou orosené pohárky, těšme se.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
3: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betáno. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Do historie zpátky.
7: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Bajdula?
6: Vůli Česí, Bas Raketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
8: Jsi starý, protože máš pléš, Vůli.
6: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
9: Čeští hokejisté už trénují v Atlantě. Ministerstvo prozkoumá Janouškův spis. Na víkend přijdou letní teploty. U zpráv v 16 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls. S Impulzem na fotbal.
9: Ano, hned na úvod míříme do americké Atlanty. Česká fotbalová reprezentace tam zítra sehraje svůj druhý zápas mistrovství světa. My na místě máme reportéra Tomáše Zemánka. Tome, v Atlantě máte 10 dopoledne, takže dobré dopoledne přeju.
10: Hezký den. Místo, na které se zítra všechny české domácnosti a hospody přenesou, je zdejší Mercedes-Benz stadion. No a právě od něj se teď hlásím. Masivní, ani ne 10 let stará stavba je ze všech stran pravidelná a sestává z obrovských trojúhelníkových ploch, které vytvářejí takový, řekněme, geometricky ořezaný věneček. Slavným prvkem téhle arény je pak střecha. Když si představíte clonu fotoaparátu, tak přesně takhle vypadá i funguje. Dokáže se tady plně zatáhnout a hraje se ve zcela izolovaném vnitřním prostranství, což doufám, že bude i v televizi nějak vidět. Co ale přenosu zůstane skryto, to je okolí stadionu. Jak je tady v Atalantě i v jakémkoliv jiném větším americkém městě vidět, tak Američani opravdu neradi chodí po svých a proto sem velká část ze 72 tisíc fanoušků dojede autem. Jenomže na první pohled nikde žádné parkoviště. Je totiž z veliké části podzemí. No a protože já se do té velké díry se schodištěm zrovna teď dívám, tak počítám 7 nebo 8 pater. Ze Spojených států Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
9: Díky. Ministerstvo spravedlnosti už má na stole trestní spis podnikatele Romana Janouška. Úřad chce dokument přezkoumat kvůli podmíněnému propuštění lobbysty z vězení na základě Janouškova zdraví. Server Seznam zprávy nedávno upozornil na fakt, že lobbysta se jen pár měsíců po propuštění zúčastnil cyklistických nebo lyžařských závodů. Podle znalců byl přitom v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Proto ho soud z vězení propustil. Janoušek si před propuštěním odpykal celkově zhruba polovinu z trestu 4,5 roku, který dostal za úmyslně způsobenou nehodu v opilosti. Vláda zpřísní prodej kratomu. Plánuje zakázat prodej tohoto opioidu lidem do 21 let. Zároveň chce úplně zakázat prodej přes internet, zavést spotřební daň a zvýšit DPH ze snížené do základní sazby. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch kroky vysvětlil tím, že kratom nejčastěji užívají děti a mladí a ty ohrožuje nejvíc.
11: I v tom věku 18 let stále probíhá vývoj mozku a psychických funkcí a ta vyšší míra užívání kratomu může vést k dopadům na zdraví. Také vidíme právě, že ta nejvyšší míra užívání je ve věkové skupině 15 až 24 let, kde bohužel část lidí končí hospitalizací.
9: Kratom je v mnoha zemích Evropské unie úplně zakázaný. Třeba bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, ale v našich impulzech Honzy Benešovského řekl, že v Česku máme mnohem větší problémy s alkoholem než s kratomem.

0: důležité je nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, obzvlášť ne v zaparkovaných autech.
1: No, 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Jiřinkou Součkovou. Vrátí se za hodinu s vámi i nadále Petr Brožík.
2: A Renata Kuková, za chvíli vás vezmeme na nákupy a přidáme 5000 poukaz.
1: A já přidávám kabáty a jdeme na sever. Hezké odpoledne.
3: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Dopolední impuls, 3:45, za chvíli zase česká muzika, Xindl X a Puberťák. Husto je zejména kolem Brna, teď už mluvím o dopravě a právě doprava 007, kterou pro vás sledujeme, je tady za 3,5 minuty. No a ještě pro vás máme jednu věc, už v pátek se v Pop Airport, kousek za Prahou, koná Pop Night Shopping, během kterého můžete nakoupit s outletovými slavami až 80%.
1: No a my jsme na vás, Petrem, tak hodní, že i dnes pro vás máme poukaz na nákup, tentokrát na nákup sportovního oblečení a obuvy v outletu Pop v hodnotě 5000 korun, tak nás poslouchejte, za chvíli si o něj zahrajem.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A už zase servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hustý provoz sledujeme na příjezdech do Brna, a to konkrétně směrem od Prahy, od Vyškova i od Vídně. Trhané kolony jsou i na D2 před Brnem směrem od Břeclavy. Hodně pomalu to jede na D4 u Mníšku pod Brdy směrem z Prahy na Příbram. Dvoukilometrový dopravní štrůdl se vyne na trase z Mělníka do Slaného před nájezdem na D8 u Nové Vsi. Další fronty potom vidíme na příjezdu do Prahy od Plzně mezi Rudnou a Ořechem směrem k Modleticím. Přímo v Praze jsou kolony na hodně místech, a to například v Průmyslové ulici i na jižní spojce směrem na Smíchov. Klasická odpolední špička. Tak hlavně pevné nervy, v klidu, v pohodě. Jezděte s úsměvem, s impulzem pochopitelně, a zapojte se taky do dopravy 007. Buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s rádiem Impuls, teď je tu Xindl X.

0: Puls 16.24, za chvíli zase jdeme k české muzice, opět a Radeček, Hory, co nevidět, tady na Impulzu. No a pozor, velká věc, už pátek se v Pop Airport, kousek za Prahou, koná Pop Night Shopping, během kterého můžete nakoupit s outletovými slevami až 80%. Vy máte navíc možnost dneska vyhrát nákupní poukázky v hodnotě 5000 korun, třeba na nákup sportovního oblečení a obuvi.
1: No a abyste se mohli dostat do slosování, tak co po vás dneska chceme? Chceme se zeptat, kdo je u vás doma největší sportovec a jaký sport vás nejvíc baví. Odpovědi nám pište na náš WhatsApp 605 222 007. Přidejte vaše jméno, příjmení a odkud jste, stačí nám město nebo obec. A jak už říkal Petr, máme pro vás poukaz na nákup sportovního oblečení a obuvy v outletu Pop v hodnotě 5000 korun.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
10: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
11: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
12: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
14: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: fotbalovou notu nás teď naladil Ricky Martin, za chvíli Katapult. Někdy příště, to už je obsah Impulzovic krabičky. No a taky dneska jsme pro vás něco hezkého měli. Protože už v pátek se v Pop Airport kousek za Prahou koná Pop Night Shopping, během kterého můžete nakoupit s outletovými slevami až 80%. A taky dneska jsme hráli o nákupní poukázky v hodnotě 5000, třeba na nákup sportovního oblečení a obuvi.
1: Chtěli bychom znát vaše sportovní příběhy, ptali jsme se, kdo je u vás doma největší sportovec, jaký sport vás baví nejvíc, a já teda musím strašně moc poděkovat. Kolik zpráv na tom WhatsAppu se sešlo, no. A je vidět, že to, jak se říká, že jsme líní, že prostě se nehýbeme.
0: Vůbec.
1: Naopak, není to pravda. Rozhodně impulzáci se hýbou, jejich děti se hýbou a těch sportů byla spousta. Krásný. Ale
0: Martin
1: museli jsme někoho
0: Sinek,
1: vybrat.
0: No jo, Martin Sinek z Bíchor se ozval s krásným příběhem teď na telefonu. Martine, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak my vás zdravíme, samozřejmě gratulujeme k poukázce za 5000 na sportovní vybavení. V čem se vám budou hodit? V jakém sportu nebo jaký sport takhle žije vaší rodinou?
2: U nás určitě favorizuje florbal, protože nejstarší syn hraje první ligu, utek nám z klubu do Prahy, ale já i moje žena trénujeme v Kolíně děti florbalový, takže určitě využijeme naplno.
0: Vy jste stoprocentně sportovní rodina, takže už můžete pomaličku si v hlavě dávat dohromady seznam, po čem půjdete, co všechno za to pořídíte.
1: Jak je florbal náročný finančně?
2: No, není to ten nejlevnější sport, ale určitě je to sport, kdy ta počáteční investice je daleko menší než u většiny ostatních. Víceméně vám stačí hokejka.
1: Takže každé dítě klidně florbal může začít hrát.
2: Určitě. V jakýmkoliv věku od 4 let do 60, dokud to uběhá.
1: Je bezvadný, tak já začnu s Petrem hrát florbal. Petře, jdeme trénovat, koupíme hokejku, míček a jdem na to.
0: Začít si může v každém věku, není problém. Martine, máte nákup sportovního oblečení a obuvi v outletu Pop v hodnotě 5000 korun. Bude se to, jak jsme říkali, velmi hodit. Tak hodně úspěchů sportovních i trenérských. Mějte se dobře a gratulujeme.
1: Pozdravujte florbalisty.
2: Děkuju.
0: Díky, mějte se báječně. Takže dnešní poukázku jsme rozdali hrát o něco podobného, taky za 5000. Ve stejném čase na Impulzu budeme zase zítra. Buďte u toho.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Dopolední impuls, další česká muzika už pro vás chystána. Iveta Bartošová, to bude PS. Bude co nevidět, my sledujeme i silnice, problematické je to kolem Brna a Hus, to taky na D5 na příjezdu do Prahy. Doprava 007 je tady už za 3 minuty. No a pojďme si srovnat kalendář. Dneska je 17. června, to znamená, děti půjdou do školy už jenom 7x, čtvrtek, pátek, příští den 5, počítám dobře.
1: No, my mluvíme, jasně, o dětech, ale paní učitelky, já jsem si včera s jednou dopisovala a ty už taky stříhají metr, no, už, už aby byl konec.
0: A hlavně rodiče stříhají metr, jo, já to znám z domova, to jsou prázdniny hlavně pro rodiče. Zaplať pánbu za ty
1: přesně
0: dary.
1: Přesně tak, řekněme si to upřímně, už nám klepou na dveře a my pro vás na Impulzu něco chystáme. My vás vezmeme na české prázdniny, protože my všude možně lítáme po světě, ale nevíme, co máme za humny a my vám právě pomůžeme, budeme objevovat společně s vámi zajímavá místa, ochutnávat místní speciality, budeme se dívat tam, kam se běžně nepodíváte a budeme si připomínat, čím jsou jednotlivé české, moravské a moravskoslezské kraje jedinečné.
0: No, však už si to řekla, protože za krásnými zážitky nemusíme cestovat přes půlku světa. Takže vysílejte s námi a zažijte české prázdniny na Rádiu Impuls. Buďte u toho.
2: Vychází nový pestrý svět. Osudová chyba Charlotte Gotové. Tatínek Karel Gott by byl zklamaný. Dana Batulková vrací úder nevěrnému Davidu Prachařovi. Předvídá temnou budoucnost. Pikantní odhalení. Jiří Langmajer. Proč žárlí na Karla Rodena? Patricie Solaříková klame tělem. Co skrývá za tváří naivky? Nový pestrý svět právě v prodeji.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už zase servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nepravidelné kolony hlavně kamionů vidíme na D1 u Brna směrem z Prahy, ale taky z Vyškova. Podobnou situaci nám hlásíte také z D2 před Brnem směrem od Bratislavy. A doprava se vleče taky na vjezdu do Brna směrem od Vídně. Profíci z Global Assistance upozorňují na kolony na pražském okruhu, typicky v úseku Zličín Ořech směr Modletice, a v návaznosti na to drhne doprava i na plzeňské D5 před Prahou. Přímo v Praze se hodně ucpává Štěrbolská spojka na trase Černý most Smíchov a krokem to jede taky v Radlické, v Liberecké, ve Vilzonově ulici nebo třeba na Nuselském mostě směr centrum. Prostě odpolední špička. Zapojte se taky do dopravy 007, buď zavolejte na 605 222 007 anebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem. Ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás i vašeho spolujezdce 2 za 109 korun, a to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV My Station. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Tak šťastnou cestu s OMV My Station.

0: dopoledním, plus minuta před 17. hodinou. Jiřinka Součková přináší zprávy třeba o tom, že někde už rostou. Víc za chvilku bude i Petr Muk a Zrcadlo, to jsme u české muziky, která bude následovat. A co bude následovat zítra venku?
1: Roste to taky, rostou teploty venku. Zítra nás čeká oblačné počasí a teploměr opravdu poleze nahoru. Naměříme 24 až 31 stupňů, na horách bude kolem 22.
2: Cože? Kolik je?
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
5: Správce Liberty chce po majitelích miliardy. Krušné hory už lákají houbaře. Fotbalisté se soustředí na JAR. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Správce zkrachovalé Liberty žene odpovědné k soudu. Insolvenční správce podal žalobu na 4 bývalé členy představenstva. Žádá po nich téměř 19 miliard korun, které chybí k uspokojení věřitelů. Mezi obžalovanými je i bývalý majitel Gupta. Společnost Liberty Ostrava byla dříve majitelem stejnojmenné ostravské huti. Dostala se ale do dluhů, které nedokázala splácet a zkrachovala. V konkurzu loni správce prodal huť za 3 miliardy korun novému majiteli. Dnes podnik působí pod názvem Nová huť. Krušné hory už lákají houbaře. První letošní žně mají hlavně kolem Výsluní, Načetína nebo hory svatého Šebestiána. Podle zpravodaje Dušana Valenty už začala i sezóna hřibů a je to dříve než loni. Dobré odpoledne, Dušane.
6: Zdravím z Krušných hor, kde pomohlo počasí. Rozhodujících přitom bylo předešlých 10 dnů, kde byly malé rozdíly mezi minimálními a maximálními teplotami a dost pršelo. To houbám prospělo a začaly růst. Nejlepší podmínky jsou teď ve východní části hor. Pan Josef, který jezdí na chatu k Výsluní, si už byl několikrát okouknout oblíbená místa. Přiznává, že nejvíc hub našel kolem Přísečnice. Šlo hlavně o kováře, křemenáče a kozáky. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Moravskoslezská policie dopadla organizovaný gang. Skupina v Česku provozovala síť nelegálních heren. Policisté obvinili 15 lidí. Při zatýkání zasahovali v 8 krajích a spolupracovali s kolegy v Chorvatsku. Hlavnímu organizátorovi hrozí až 12-leté vězení. Podezřelé policisté sledovali od roku 2022 a zajišťovali nelegální provoz výherních automatů. Skladovali je, dodávali do barů a restaurací a inkasovali tržby. Část zisku pak vypláceli i provozovatelům podniků. Kluby hokejové extraligy čeká nová povinnost. Od nadcházející sezóny budou ověřovat zdravotní stav hráčů, u kterých bude podezření, že utrpěli otřes mozku. Účastníci soutěže začnou ve zkušebním režimu využívat takzvaný protokol SCAT 6. Stejný lékařský test podstupují třeba hráči v zámořské NHL. Extraligové kluby už v současnosti používají chladící helmový systém Polar Cup, který snižuje teplotu hlavy zraněného hráče a metabolický stres mozku. Tím podle klinických studií významně zkracuje dobu zotavení po otřesu mozku.
3: S Impulzem na fotbal.
5: Český fotbalový tým už se soustředí na Jihoafrickou republiku. Druhý zápas na mistrovství světa čeká naši reprezentaci zítra. Začne v 18 hodin našeho času na stadionu v Atlantě ve Spojených státech. Náš kolega David Čermák ze zpravodajského serveru iDnes.cz už se těší. Zdravíme přes oceán, Davide.
7: Dobrý den. V Atlantě čeká nejen soupeř z Jihoafrické republiky, ale i přepichový a unikátní stadion se zatahovací střechou. Právě ta je nejslavnější prvkem moderní arény. Skládá se z 8 trojúhelníkových segmentů, které se otevírají podobně jako clona fotoaparátu. Hned pod ní najdete největší kruhovou obrazovku na světě, na kterou fanoušci dokonale vidí z každého místa na tribuně. Atlanta Stadium se navíc pyšní i ekologickým certifikátem. Využívá totiž zachytávání dešťové vody, úsporné osvětlení nebo systém

0: odpolední impuls, 4 minuty před 6:15, za chvíli zase další muzika, Elání, Znova sama dotkni. My sledujeme i silnice, několika kilometrová kolona je aktuálně na D1 před Brnem, doprava 007 je tady za něco málo přes 4 minuty.
1: S impulzem na fotbal.
0: Jo, moje kolegyně sportěčka Renča se mnou celé odpoledne ve studiu a samozřejmě tématem teď bude fotbal, jak jinak, a má skvělého parťáka, nejsem to já ovšem.
2: No, nejseš to ty, smůla, ale ty jsi prostě tady, já mám parťáka na místě činu, protože zítra touhle dobou už začneme být pomalu, ale jistě nervózní, protože 17.11 bude zhruba 3/4 hodinky do začátku našeho druhého zápasu na mistrovství světa ve fotbale. V Atlantě je tím pádem Tomáš Zemánek. To je to místo a to je ten parťák. Ahoj, Tome.
3: Dobré odpoledne do Česka, zatímco u vás už se jezdí domů z práce, tak tady v Americe máme pořád ještě dopoledne, no a v dějišti mistrovství světa je pořád ještě mrtvo. Měnit se to začne asi za pár desítek minut, protože to tady otevírá místní fanzóna, která dneska nabídne přenos zápasu Portugalska s Kongem. No už aby to bylo, protože zatím můžu mluvit jenom o takovém smutném tichu před fotbalovou bouří. Fanoušci ze zahraničí ti zřejmě ještě dospávají své jetlagy, no a místní ti jsou samozřejmě v práci.
2: Dobře, ale už jsi určitě z Atlanty něco viděl, tak něco zajímavého?
3: No, jeden zcela zásadní postřeh už mám a to je, řekněme, kontrast. Rozhodně nejde o specifikum tohohle města, ale je to takový fenomén celé Ameriky, který prostě musíte zažít. Zkusím to přiblížit. Já jsem zrovna na menší pěší procházce. Před pár minutami jsem minul mrakodrapy, nádherný, už vyzdobený stadion, ale teď procházím čtvrtí s nízkou postarší zástavbou a najednou je to prostě úplně jiný svět. Člověk pozoruje dřevěné americké domky s typickými otevřenými verandami a někdy upřímně přemýšlí, jestli uvnitř někdo bydlí a nebo už je to prázdná budoucí ruina. Často je ale podle zaparkovaného vozidla zřejmé, že tam skutečně lidi ještě žijí. Řekněme v podmínkách, které bychom v Česku vnímali na hraně vyloučené lokality, a přitom se každý den ale z verandy dívají na ten kilometr vzdálený miliardářský mrakodrap. No, je to zkrátka kontrast, který my v Česku v takovéhle míře rozhodně nezažíváme.
2: Ty se, Tome, sice zmínil auta, ale už se nám říkal, že Američani neradi chodí, tak jak se to dá vysvětlit, tady tenhle ten rozpor?
3: No, jak se to dá vysvětlit, to by asi byla otázka spíš na ně, ale já můžu jako reportér mluvit o tom, jak se to dá vypozorovat. Na mnoha místech tady vidíme mnohem větší, rozsáhlejší parkoviště. Silnice jsou širší, auta jsou větší. Průměrná rodina tady skutečně má nějaké velké SUVčko a je vidět i v těchto, řekněme, chudších čtvrtích, že lidé, kteří žijí v domech, které by se nám Čechům už moc nelíbily, si pořád připlatí a mají zkrátka hezká auta. A mám ještě jednu velmi zajímavou perličku. Tady v Atlantě, která je obecně moderním městem, už jsem narazil i na autonomně řízené taxíky, takže tady se skutečně dá objednat převoz někam a už jedete bez řidiče úplně sami.
2: No neblázni, to nedělej, to my bychom neradi, aby jsme se pak neměli koho zeptat, kam nám Tomáše odvezl, když tam nebude žádný řidič. Ale chtěla bych se zeptat, my tady dneska celý den s Petrem mluvíme o tom, že zítra v Česku už budou počasí atakovat ty třicítky, že bude vedro. Jak je v Atlantě vlastně teď dopoledne?
3: Zrovna v tuhle chvíli, když se mě ptáš, tak se konečně rozsvěcí sluníčko, i když otázka, jestli to tady chceme, protože i když je tu teda trochu chladněji při pohledu na teploměr než v Česku, myslím, že bude něco nad 20, tak je tady to americké dusno. Vzduch je velmi těžký a když se k tomu ještě přidá teplo, tak bych skutečně na tom hřišti být nechtěl. Takže já doufám, že podmínky budou víceméně decentní a doufám, že to sluníčko by se spíš mohlo schovat.
2: Budeme si to přát taky a my se konec konců zítra ještě několikrát uslyšíme. Měj se hezky a poznávej Atlantu. Užívej, ahoj.
3: Naslyšenou.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď je čas pro nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Několika kilometrová šňůra kamionů se sune na D1 před Brnem směrem z Prahy, stejně jako na bratislavské dálnici D2 před Brnem. Krokem to jede i na pražském okruhu mezi kilometry 23 a 19 směrem od D5 k D1. Přímo v Praze sledujeme dlouhé kolony v Radlické nebo typicky ve Vilzunově ulici směr centrum a silný provoz čekejte na pražské Štěrbolské spojce směrem na Smíchov. Další informace bereme od vás, budeme rádi, zapojte se do naší dopravy. Buď zavolejte na 605 222 007 a nebo je tu pro vaše vzkazy i naše žlutá mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky z Elány.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Hodin puls, 4 minuty před 17:30, za chvíli zase česká muzika. Daniel Landa to bude živě z klubu Doupě v roce 2019. A šance. No a taky dneska jste dostali šanci projevit své maličkaté radosti. Naším velvyslancem radostním napříč Českem byla dneska Martina Kroa a zajímala se o to, co vám přináší největší potěšení. To byla mimochodem otázka na tebe taky.
1: Já jsem se právě lekla, že se mě budeš ptát. Já jsem si říkala, zase budu trapná, zase budu mít o tom psovi, ale jo, teď pes. To chci vysvětlit, jo. Já jsem dneska venčila psa vlastně po 5 dnech, co jsem byla na dovolené. A uvědomila
0: jsem si... To vydržel
1: těch
0: 5 dnů, jo?
1: No vydržel, ale no... To bylo štěstí, když jsem přijela.
0: Ne, já
1: ale...
0: jsem ten močový měchýř po 5 dnech.
1: Prostě šla jsem s ním po 5 dnech já, ještě se můžu zasmát svému vtipu. A normálně jsem se jakoby těšila z toho, že jdu tou mokrou trávu. Za normální okolnosti už si říká, sakra je mokro, mám takový kalhoty, boty. A já šla s tím psem, on si jako hopkal v té trávě, sluníčko svítilo, tráva mokrá, takže rosa v trávě vlastně mě také jako přivodila jako ten pocit radosti a štěstí.
0: Jak málo stačí.
1: No,
0: to
1: úplně,
0: jsou ty malé radosti.
1: Přesně.
0: A ty vaše uslyšíte za chvilku.
2: Kdo šetří, má za 3. Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět. Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku. No jo.
8: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
12: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: cenách e-obuv ví.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Impuls. Za chvíli impulzuje Skrabička, tam už připravený Karel Gott. Kam se schoulíš?
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. Právě radosti ze života nám přinášejí i maličkosti. Vy o nich mluvíte s našimi experty na radost. Tím dnešním je Martina Kroa.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Největší radost mi dělá čas strávený s rodinou, s kamarádama, hezký počasí a když vstanu ráno z postele a nic mě nebolí.
5: Mě dělá největší radost moje cestování, když se probudím ve svém autě, kde mám ve stavbu, na nějakém útesu a mám krásné ráno.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
6: V životě mi dělá největší radost asi, když jsem zdravá a šťastná a moje rodina a přátelé taky. Protože to je pro mě to nejdůležitější. Když nejde o život, jde o...
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Polední impuls a další česká muzika za chvilku bude Turbo. Chtěl jsem mít, sledujeme taky silnice. Aktuálně je problém na Pražském okruhu a husto taky kolem Brna. Doprava 007 je tady za 4 minuty.
1: No a my vám na Impulzu každé všední ráno přihráváme do peněženky slušné peníze, ale chce to prostě něco pro to udělat. My máme ve hře každý den až 100 000 korun. Musíte se samozřejmě zapojit do naší hry Halo tady Impulzovi a pak být připraveni, což se vlastně dneska Jirkovi, našemu posluchači, vůbec nepodařilo. Tak jak to bylo?
0: No my jsme volali, ale nedovolili jsme se.
2: To bylo první.
3: Je první, je druhý. Ježiš, ta rychlost.
2: Je. A nic. Haló?
3: Jiří, jste tam? Jako někdo tam je? No,
2: ale... nic, no, ale ne,
3: nechce nás, si povídat.
2: Já si myslím, že nás vytipnul, prosím tě. Takže dneska nebude žádný.
3: On se nás
2: lek. Já se nic dělat, dámy a páni. Dvakrát to zazvonilo, pak to o něm mělo. Znamená to, že pan Jirka nezískává ani 10 000 korun a nemůže točit výherním kolem. Tak třeba to padne zítra.
0: No, nedá se nic dělat, Jirkovi to tentokrát nevyšlo. Ale hned zítra budeme u Impulzových opět volat někomu z vás, tak buďte u telefonu a vstávejte s námi. Klárka s Honzou rozdávají radost už od 5. Hlavně se registrujte buď na webu Impulzu nebo naší aplikaci. Či prémiovou SMS-kou na čísle 906 1109. Zítra zase bude připraveno až 100 000 a partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Vychází nový pestrý svět. Osudová chyba Charlotte Gotové. Tatínek Karel Gott by byl zklamaný. Dana Batulková vrací úder nevěrnému Davidu Prachařovi. Předvídá temnou budoucnost? Pikantní odhalení. Jiří Langmajer. Proč žárlí na Karla Rodena? Patricie Solaříková klame tělem. Co skrývá za tváří naivky? Nový pestrý svět právě v prodeji.

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Pro vás zase máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nepravidelná kolona kamionů popojíždí na D1 v úseku Ostrovačice Brno na tahu z Prahy do Vyškova. Několika kilometrová šňůra nákladňáků se sune i na D2 mezi Blučinou a Brnem směrem od Břeclavi. A profíci z Global Assistance upozorňují na kolony na pražském okruhu mezi kilometry 23 a 19 ve směru od D5 k D1. A kvůli tomu zpomaluje i doprava na plzeňské D5 před Prahou. Přímo v Praze se to aktuálně štosuje na Štěrbolské spojce nebo třeba v Radlické ulici směr na Smíchov. Zapojte se i vy do naší dopravy 007, zavolejte 605 222 007 a nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. No dneska od nás všechno, loučí se Petr Srenatou a přichází Petr Berka.
2: Ahoj kolegové, ahoj kamarádi, čau, zdravím vás.
3: Ale nesmíme Petra Brožíka zdržovat, protože on spěchá na vlak, aby se mohl dívat na fotbal, na Ronalda, že jo?
1: No jasně, Portugalsko a Demokratická republika Kongo, Ronaldo, tak to je jasný přeci.
2: Tak a pozor, my máme na místě taky v dějišti šampionátu Tomáše Zemánka, takže my se s ním taky spojíme. Nebude to teda po 18. ale po 19. hodině.
3: Krásný, tak jak my to máme propojený, takže hele, nezdržujeme se, jdeme, ať je Ronaldo, čau.

0: západočeská klasika Turbo na Impulzu. Tak už za necelé dvě minuty tady bude 18. hodina. Dobrý podvečer s Impulzem. Žijeme českou muzikou a už po celé to budou například Činasky a Slovenský Klín a na Slovensku ve zprávách vlastně taky skoro zůstaneme. Podíváme se na to, jestli stále ještě platí, že Slováci odchází ze země za lepším. No, možná vás překvapíme právě ve zprávách s Honzou už po předpovědi počasí na zítra. Čtvrtek bude slunečný a hlavně na horách se budou objevovat sem tam přehánky, teploty tropické nejčastěji mezi 26 až 31 stupni. Na severovýchodě a východě jen kolem 24 a na horách 22, jenom ve Skydech maximálně 19.
1: Haló, tady Impulzovi.
2: Moc vám děkuju za zavolání a za přání a za to, že jste s námi na cestách.
3: Od toho jsme tady, jsme vaše rádiová rodina naslyšenou.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun.
4: A ve čtvrtek budeme opět na fotbalovém šampionátu.
1: Tentokrát se ptáme, co byl největší gól vašeho života.
4: Zapojíte se do ranního tématu?
5: Je to čistá bavlna, je to boží, je to strašně příjemný na sobě, ale nedá se to vyželit.
3: Jsem ti říkal, že jsi dneska nějaká pomačka.
4: Na slyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daní.
6: Na školách roste agrese, veřejnoprávní média budou stávkovat a na Slovensku se prý rýsuje velký obrat. Je 18 hodin, u zpráv zdraví Honza Varga.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Agresivita na školách roste. Od začátku roku do půlky června eviduje policie už 940 incidentů. 332 z nich pak kvalifikovala jako trestný čin a zaznamenala 454 přestupků. Fyzické násilí se objevilo ve více než 200 případech a útoků před koncem školního roku ještě přibývá. Problém se týká zejména základních škol, kde se stalo téměř pětkrát více událostí než na středních školách. Většina případů sice byla beze zbraně, kriminalisté ale řešili i 31 útoků nožem a 5 skutečnou střelnou zbraní. Cílený monitoring škol policie spustila letos v lednu po loňském útoku žáka na učitelku v Rudolfově. K nárůstu statistik přispěla i tragická květnová vražda studentky v Pardubicích. Stovky zaměstnanců České televize a rozhlasu vstoupí v pondělí 22. června do jednodenní výstražné stávky, a to na protest proti vládnímu plánu zrušit koncesionářské poplatky a převést financování na státní rozpočet. Tento krok by snížil rozpočty obou institucí o 15%, což by vedlo k omezení výroby pořadů a propuštění až 700 lidí. Protest podpořili odbory, opozice i prezident Petr Pavel. Dotkne se vysílání většiny stanic s výjimkou dětských kanálů. V rozhlase dojde k jednotnému propojení stanic a v České televizi se uskuteční shromáždění. Klíčové zpravodajství a publicistika ale zůstanou plně zachované a vláda odmítá, že by škrty jakkoliv zasahovaly do nezávislosti obsahu. Ústí nad Labem bude kontrolovat další protipovodňová opatření. Radnice počítá, že je od povodí Labe převezme do 2 let. Od státního podniku očekává, že ještě obnoví těsnící prvky. Město pak bude vlastnit například i část, která před velkou vodou chrání centrum, krásné Březno a také sklad s protipovodňovými stěnami. Primátor Ústí Petr Nedvědický dodává, že převod musí schválit vláda.
8: S tím, že ale ta účinnost bude opravdu od toho momentu, kdy oni odstraní ještě všechny ty nevady. Takže to opravdu fyzické předání je na povodí Labe. Nepředpokládám, že budou uprostřed opravy mostu realizovat ty opravy.
6: Jedna z největších povodní zasáhla Ústí nad Labem v roce 2002. Město tehdy rozdělila velká voda na 2 poloviny. Povodně zaplavily část Ústí také v roce 2013. Tehdy se voda dostala i do budovy hlavního nádraží. Krajský soud v Ústí nad Labem nepravomocně odsoudil mladou ženu ke 12 letům vězení za pokus o vraždu novorozence. Toho na podzim před 2 lety odložila do kontejneru na sídlišti Střekov. Svému synovi, kterého v mrazivém počasí včas našel kolem jdoucí, musí navíc zaplatit 340 tisíc korun za způsobenou újmu. Podle soudce jednala tehdy 19-letá matka s rozmyslem, ačkoliv znalci potvrdili, že trpí smíšenou poruchou osobnosti. Obhajoba se na místě proti verdiktu odvolala. Na Slovensku se rýsuje velký obrat. Stále méně lidí odchází do zahraničí a naopak domů se vracejí po tisících. Naši sousedé už přestávají být zemí, ze které Slováci utíkají za lepším životem do ciziny.
9: Podľa odborníkov je za týmto trendom fakt, že doma majú Slováci viac pracovných príležitostí, čo znižuje tlak na odchod za hranice. Už v roku 2023 sa počet odchodov a príchodov obyvateľov Slovenska takmer vyrovnal. Dnes viac ľudí prichádza ako odchádza. Práca v zahraničí už nie je pre každého taká výhoda. výhodná ako v minulosti, a to najmä pre relatívne vyššie životné náklady v zahraničí a znižujúce sa platové rozdiely. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Jak moc je důležité s námi jezdit s úsměvem, zjistíte už zanedlouho v našem vysílání. Tankovat zdarma po celý rok bude jeden z našich posluchačů a co víc, příště to můžete být právě vy. Ano vy, tak vydržte a poslouchejte Impuls už s Petrem Berkou.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: my na Impulzu žijeme českou muzikou a tohle byla Jak jinak než Petr Janů. Za malou chvíli po dopravě už na vás vypustím Luci a budou další a další a také se podíváme, jak se jezdí nebo v opačném případě v tom horším nejezdí. Máme tu hlášení, že poměrně hustý provoz panuje na dálnici D1. Tak nejenom tam se společně podíváme vše zkontrolovat už za chvíli v dopravě 007.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
3: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Volume doprava, máme tady dopravu 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hustější provoz sledujeme na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy a taky na bratislavské D2 na příjezdu do Brna. Ucpává se hlavně pravý pruh kamiony. A další kolony vidíme v Praze na Štěrbolské spojce na trase Černý most a Smíchov. Pomalu to jede také na Nuselském mostě i ve Vlzenově ulici směr centrum. Jinak ale je dopravní situace v Praze nebo se pozvolna pomaličku jistě uklidňuje. A to slyšíme opravdu moc rádi. A nebo máte taky nějakou dobrou zprávu, tak jsem s ní na číslo 605 222 007 nebo vzkaz namluvte de facto přes dvě kliknutí v naší žluté mobilní aplikaci Rádia Impuls, kterou zdarma stáhnete z obchodu, jako je Google Play nebo App Store. Ať se vám dobře jede a fajn poslouchá Lucie, Šrouby do hlavy a Miley Cyrus.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvilečku to bude česká muzika, v našem případě poetika nebo olympici a další. A krom toho ještě s Vláďou Jarošem koukneme s projektem Mezíme s úsměvem do Berouna, kde byl dnes náš tým a rozdával odměny. A dneska padla ta nejlepší odměna. To bude hodit i na české prázdniny s Impulzem. Ano, my na Impulzu pro vás máme spousty krásných míst, která stojí za návštěvu. Budou to i jednotlivé kraje České republiky, které si představíme a řekneme vám, čím jsou jedinečné, a nebude to pouze o cestování, ale bude to i jídlo, takže se budou i ochutnávat speciality a to vše nabídnou české prázdniny na Impulzu. Tak vysílejte s námi a nejezděte k moři, společně si dáme české prázdniny a ta nejkrásnější místa naší republiky. Nevím jak vy, ale já miluju cestovat po naší republice a moc se na to těším a taky miluju vtipy našeho Vlastíka.
1: Vtip Vlasty Korce. Poslanecká sněmovna a přední demonstrace a tam transparenty. Dejte nám práci! Dejte nám práci! To samý se opakuje druhý den, třetí den. Ten třetí den v rámci skandování dejte nám práci! Vyjde ze sněmovny jeden poslanec, vybere si člověka, ukáže na něj a říká ty, pojď sem! Ty dostaneš práci! A frajer, a proč zrovna já?
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Do historie zpátky.
8: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Fajdula?
7: Vůli Česí, Bas Raketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
9: Jsi starý, protože máš pléš, Vůli.
7: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Oh. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
10: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
14: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku. No jo.
17: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
18: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Poctivě, hluboce a bláznivě od Savage Garden na rádiu Impuls. Tak za chvíli se naladíme na českou klasiku, v našem případě skupinu Olympic, a z naší impulzové krabičky vytáhneme pro tuto hodinu skladbu Dej mi víc své lásky. My jsme dnes taky dali v rámci projektu Jezdíme s úsměvem, jezdíme po celé České republice a dnes Vládě Jaroš s naším týmem zajel do Berouna. Tak Vládě, zdravím tě ve vysílání, řekni nám, jak to vlastně dneska dopadlo.
1: Dnešní projekt Jezdím s úsměvem byl velmi úspěšný. V Berouně jsme potkali posluchače Honzu a ten si vylosoval tankování na rok zdarma. Velká radost to byla, velká. Poslechněte si, jak to znělo, když Honza sáhl po této víře s aplikací OMV My Station.
2: Vytáhl jsem si.
1: Tak Honzo, co to je?
2: Tankování na rok zdarma, super!
1: V Berouně se zadařilo, zkusíme to zase příště u vás. Poslouchejte Radio Impuls, ať se dozvíte, kam příště pojedeme, a mějte u sebe aplikaci OMV My Station. Jezděte s úsměvem. Ahoj, zdravíme na cesty.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

Respekt, dej mi víc své lásky, to je česká klasika, která jistě zazní také v O2 aréně 17. října letošního roku na jubilejním 10. Mejdanu s Impulzem. Přátelé, tohle bude jízda, tak nepropásněte svoje vstupenky a uvidíme se 17.10. už se to blíží. A taky se blíží doprava 007, ve které se podíváme zase na D1. Jedete-li právě do Brna od Prahy, tak zbystřete, pořád nám to tady nějakým způsobem vázne. Vydržte, podrobnosti připravujeme a poté už docela ještě Petr Kotval, tak kde kdo je dál. Tak zase budeme žít českou muziku. Jsme Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsme připraveni, co vy? Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Kuba Tilšer z Global Assistance. Kubo, zdravím tě ve vysílání na Impulzu.
2: Ahoj Petře, hezký večer. Na dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov na 195. kilometru došlo ke srážce osobáku s nákladňákem. Pomalu se jede od Ostrovačic od exitu 178. Převážně nákladní doprava zpomaluje na příjezdu do Brna z Bratislavy, konkrétně od 11. kilometru D2. Na cestě z Lanškrouna na Zábřeh u Mezilesí hasiči provozní kapaliny z vozovky. Průjezd je tam omezený částečně. Na obchvatu Svitav směrem z Lanškrouna na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta a v Kutné Hoře na Čáslavské ulici u mostu přes Vrchlici zasahují záchranné složky u nehody osobáku a cyklisty. Z Global Assistance Kuba.
1: Kubo, díky, pro úplnost ještě telefon sem k nám a ten je pořád stejný 605 222 007 nebo je to i žlutá mobilní aplikace Rádio Impuls a přesto můžete dělat různé věci, třeba poslat vzkaz do vysílání, do dopravy, nebo poslouchat naše vysílání, třeba i na pláži kdekoliv po celém světě, anebo s námi hrát Halo tady Impulzovi. A umí toho mnohem víc, tak stahujte a jezděte s námi. Jsme Impuls, za chvíli Petr Kotwald a tohle je Sarah Connor.

0: obrovská skladba, zároveň nejlepší píseň v roce 2013. I to je Adele Skyfall na Radio Impuls těsně před 19. hodinou. Po celé to rozjedeme s kapelou Buty a teď si vezmeme na mušku také zprávy. O ty se postará Honza. Já připomenu, že zítra bude léto se vším všudy. Zítra se přizpůsobte, pokud to bude možné, pracovní dobu a naplánujte si s rodinou nějaké koupaliště. Bude hic a teploty až 31, na severovýchodě a východě méně kolem 24, na horách 22 a jen Beskydy budou v maximech na 19 stupních.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
1: Létá po světě a bere nás sebou.
2: Když se dotkne dlahavá moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky. Stojí to za to.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
3: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
4: Správce Liberty Ostrava žaluje bývalé členy představenstva. V Praze protestovali proti novele o změně pohlaví a fotbalovou Karvinou opouští trenér Jarolím. Je 19 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Insolvenční správce zkrachovalé Liberty Ostrava Šimon Peták žaluje bývalé vedení. Po 4 bývalých členech představenstva, včetně ex-majitele Sanjiva Gupty, požaduje téměř 19 miliard korun. V žalobě na doplnění pasiv uvádí, že management porušil péči řádného hospodáře a způsobil úpadek huti vyváděním peněz a emisních povolenek do spřízněné skupiny. Vymožené prostředky mají posloužit k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Huť byla loni v konkurzu prodaná za více než 3 miliardy korun. Pod novým názvem Nová huť teď zaměstnává zhruba 2000 lidí. V Praze na Palackého náměstí lidé protestovali proti senátní novele o změně pohlaví. Ta má mimo jiné posunout věkovou hranici pro chirurgickou tranzici z 18 na 21 let. Demonstraci zorganizovala 17-letá transžena, podle níž by zpřísnění dostupnosti hormonální terapie a léčby výrazně zhoršilo psychický stav a kvalitu života transgender lidí. Návrh předložený senátory z klubů ODS, TOP 09, KDU, ČSL a Starostů reaguje na rozhodnutí ústavního soudu. Ten zrušil podmínku kastrace pro úřední změnu pohlaví. Novela nově požaduje roční odborné posuzování sexuologa a psychiatra a dvouletý časový test života v pociťované identitě. Pražské náměstí Jiřího z Poděbrad je kompletně v novém. Známé prostranství je po více než 2 roky trvajících opravách znovu přístupné lidem. Úpravy náměstí zahrnovaly například pokládku nové dlažby, výsadbu stromů a další zeleně nebo rekonstrukci kašny. Podoba rekonstrukce má i své kritiky. Starosta Prahy 3 Michal Vronský je ale spokojený.
5: Jsem přesvědčený, že architekti Miroslav Cikán, Pavla Melková jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
4: Náměstí Jiřího z Poděbrad má nově třeba také propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Úpravy celkově vyšly na téměř 500 000 000 korun. Rybářům začíná očekávané období. Od 16. června smí lovit dravce. Na Plzeňsku berou podle naší zpravodajky Kláry Fajstové útokem přehrady Hracholusky i České údolí.
6: Pondělí bylo v mimopstruhových revírech posledním dnem hájení dravých ryb. Od úterka se rybáři mohou vydat na lov štik, candátů, okounů, bolenů a sumců. Na Hracholuskách, podobně jako v Českém údolí, je letos možné zůstat až do 30. září u vody i v noci. V kempu Keramika na start sezony rybáři obsadili všechny chaty i stanová místa u vody. Na dodržování pravidel dohlíží rybářská stráž, ale také policie a pracovníci povodí Vltavy. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňsko.
4: Fotbalovou Karvinou po jejím vyloučení z první ligy opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč, který se Slezany v květnu nečekaně vyhrál domácí pohár a v lize obsadil 8. místo, podepsal dvouletou smlouvu s polským druholigovým klubem Arka Gdyně. Do nového působiště si sebou bere i 3 české asistenty s cílem vrátit Gdyni zpět do polské nejvyšší soutěže. Sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk potvrdil rozvázání smluv dohodou. Jméno nového trenéra oznámí po víkendu. Odchod úspěšného stratéga je pro klub další ranou po verdiktu etické komise FAČRu, která klubu kvůli pokusu o ovlivnění zápasů navíc udělila pokutu 10 milionů korun a potrestala i primátora Jana Wolfa. Zprávy jsou na konci, dál vysílá Petr Berka.
7: Honzo, díky. Zítra nás čeká v americké Atlantě hodně těžké sousto v podobě týmu z Jihoafrické republiky. Dění na fotbalovém šampionátu a hlavně před zítřejším zápasem monitoruje na místě náš kolega Tomáš Zemánek, jak se s Tomášem taky spojíme právě v této hodině. Poslouchejte Impuls.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu X.

0: Pamatujete? Není to ostatně tak dlouho, kdy k nám dorazili představit tuto skladbu Miraj a Eva Farná osobně na Rádio Impuls. Dáme zelenou i slovenské hvězdě Kristýně, už to nebude mít dlouhého trvání, i když budou ještě před Kristýnou Queeny a Bohemian Rhapsody, tak určitě zůstávejte dobře naladěni a zůstávejte i jedete-li kamkoliv s kulatou lopatou, jak se říká. Dopravní informace budou připraveny za nějaké 3 minuty a podíváme se i na dálnici D1.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pojďme se podívat na dálnici D1, protože krokem to jede na dálnici D1 mezi Kývalkou a Brnem směrem z Prahy na Vyškov. Jedná se hlavně o trhanou kolonu kamionu v pravém jízdním pruhu. Všechny ostatní kolony, a to napříč republikou, se konečně rozjeli. Tak tedy hurá, přátelé, už bylo taky na čase, ale stejně připomínáme, pro jakékoliv dopravní zádrhly volejte 605 222 007 nebo nám nahrajte, co jste kde na cestách viděli a co tam třeba nepatří přes žlutou mobilní apku Rádia Impuls. Wham, Kristýna a Queenie, to je aktuální hudební nabídka Impulzu.

0: Tak mu Jive od kapely Wham jsme dokráčeli ke hře Halo tady Impulzovi. Dneska po ránu to nedopadlo dobře pro posluchače Jirku. A v dnešním kole Halo tady Impulzovi se naše ranní rodinka nedovolala, tudíž ani neslyšela výherní větu. No pojďme si to rychle připomenout právě teď v našem večerním vysílání.
1: To bylo první.
2: Je první, je druhý. Ježiš, to je rychlost.
1: Je. A nic. Halo?
2: Jiří, jste tam? Jako někdo tam
1: no,
2: je, no.
1: Ale... Nic, no, ale ne,
2: nechce si povídat.
1: Já si myslím, že nás vytipnul, prosím tě. Takže dneska nebude žádný...
2: On se nás lek.
1: Nedá se nic dělat, dámy a páni. Dvakrát to zazvonilo, pak to o něm mělo. Znamená to, že pan Jirka nezískává ani 10 000 korun a nemůže točit výherním kolem. Tak třeba to padne zítra.
0: Ano, z toho plyne poučení, že zítra je dobré být po ránu připraven na vše i na telefonát od Impulzových, a kdo s námi nehrajete a chcete, tak pošlete registraci na impuls.cz nebo přes žlutou mobilní aplikaci a také to jde prémiovou zprávou poslanou na číslo 906 11 09 a samozřejmě i zde platí, čím více registrací, tím výše zvyšujete vaši šanci na ranní zavolání naší rodinky Klárky a Honzy zítra od 5 do 9. No a z muziky za moment Hana Zagorová, Petr Rezek nebo Krištofa Plán a my máme v plánu za pár minut se spojit s naším reportérem Tomášem Zelánkem a povídat si budeme jak jinak než o zítřejším mači našich CAR a nejenom o tomhle utkání. Tak žijte s námi českou muzikou a fotbalem.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: jsme Impuls, přejeme dobrý večer uprostřed týdne, dnes je 17. červen 2026. Na Impulzu za malou chvíli Impulzovic krabička a tady pevně věřím, že zase potěšíme Haničku Zagrovou s Petrem Reskem a skladbou Duhová víla. Tak a teď pojďme na fotbalový šampionát, ostatně jak jsme již několikrát slíbili.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Ano, je to tak, jdeme na fotbal, české fotbalisty tam zítra čeká den D, protože hrají s Jihoafrickou republikou prakticky o přežití. No a z místa dění města Atlanty se nám ale už teď živě hlásí reporter Tomáš Zemánek. Hezký dobrý den, Tomáši, zdravíme tě ve vysílání, ahoj!
2: Dobré odpoledne z americké Atlanty. Já se nacházím v místním olympijském parku, který tedy historicky sloužil olympiádě, ale v tuhle chvíli je z něj fanouškovský park mistrovství světa ve fotbale. Právě teď se tu na obrovské velkoplošné obrazovce sleduje zápas mezi Portugalskem a Kongem. Sešli se tu fanoušci z obou zemí a zejména menší skupinka černochů z Konga je velmi živá. Tančí, zpívají a snaží se zkrátka přehlušet tu větší fanouškovskou základnu, kterou tady má soupeř, i protože za jeho tým kope slavný Cristiano Ronaldo.
0: Ano, Tomáši, mluvíš o fanoušcích z různých zemí, ale co místní? Bavil ses už s nějakým Američanem třeba?
2: Já jsem na tohle místo dorazil taxíkem a vezl mě nějaký taxikář Bob se skvělou angličtinou, mluvil pomalu, tak abych mu rozuměl velmi hezky a krásně jsem poznal tu americkou pohostinnost, která má samozřejmě zhoštění takového turnaje, jako je mistrovství světa, co dělat. Místní jsou šťastní, že sem dorazilo tolik různých národů. Co se týče sportu, velkého sportu, tak na ten jsou samozřejmě zvyklí. Hraje se tady NBA, baseballová liga, americký fotbal, jenomže nejsou zkrátka zvyklí na to, že jim sem najednou dorazí Španělé, Kolumbíci, lidé z Venezuely, Brazílie, Evropy, třeba i Česka. Takže jsou šťastní a nadšení z toho, že je tu všechny mohou přivítat, pohostit a ukázat jim, že Amerika je jedním z míst, kde se takhle skvěle dá potkat.
0: Jasně, díky. No a co Češi? Potkal jsi už nějaké české fanoušky taky?
2: Kdybychom se spojili 5 minut nazpátek, tak řeknu, že ne a byl bych z toho smutný, ale zrovna před tímhle živým vstupem jsem si zalezl do stínu. No a světe div se, opřeli se tam vedle mě dva Češi, mladí kluci, studují vysokou školu v Praze, kteří se sem vydali po vlastní ose. Ptal jsem se jich, nakolik takovýhle výlet vyjde. Říkali, že ještě po tomhle poletí s českým týmem do Mexika, no a že dohromady je to vyjde zhruba na 90 nebo 100 tisíc korun. Takže velcí fanoušci a když jsem procházel městem kolem svého hotelu, tak jsem spozoroval dalšího Čecha, ten tedy zatím neměl dres, je to pochopitelné, zápasy až zítra, a byl to ministr školství Robert Plaga, takže i známé osobnosti se sem vypravili.
0: Zatímco my v Česku máme skoro 8 hodin, u tebe v Atlantě by mělo být před druhou odpolední, proto mě zajímá, Tomáši, jaké je tam počasí a co naše fotbalisty zítra čeká.
2: Právě teď mě tady spaluje skutečné horko, je zhruba 30 stupňů, jasná obloha a to je v Atalantě dost závažnější než u nás v Česku, protože jsme o dost blíž rovníku. Kdybychom si to na mapě narýsovali, tak jsme zhruba na úrovni severní Afriky, takže skutečně být tady nenamazaný, což já přesně v tuhle chvíli jsem, není nic rozumného a proto jsem se musel vydat do toho stínu. Co se týče zítřka, to bude chladněji, asi 20 stupňů. Dokonce má i pršet, ale naštěstí hraje se v supermoderní místní sportovní aréně, která má kompletní zatahovací střechu, takže jestli prší nebo ne, to je tady úplně vedlejší.
0: Tomáš Zemánek, živě z Atlanty, z dějiště fotbalového šampionátu. Děkujeme, Tomáši.
2: Ahoj.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Song z roku, ve kterém jsem se narodil, a určitě i vy, pokud jste ročník 77, tak je to jasné. Hana Zagorová s Petrem Reskem a teď na Impulzu. No, sice za chvíli po dopravě už Miroslav a David Šbirkovi. Mimochodem v té dopravě upozorníme na nehodu, která zaměstnává zachranáře u Dubé na trase Mělník Česká Lípa. Podrobnosti budou v dopravě 007 za necelé dvě minuty, tak zůstávejte s námi. Dobrý večer.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutovsměr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A jsme zpátky a spolu s Trofíky z Global Assistance přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na telefonu je Kuba Telšár. Kubo, ahoj, zdravím tě.
5: Ahoj Petře, hezký večer. Na cestě z Mělníka na Českou Lípu před odbočkou na Dubou zasahují záchranáři u zraněného motorkáře. Stále tam čekejte omezení. Na cestě od Jindřichova Hradce na Telč u Nové Olešné boural také motorkář. Očekávejte tam možné komplikace. Na 35 mezi Vysokým Mýtem a Hradcem Králové za Ostřetínem blokuje jízdní pruh nehoda dvou osobáků. Zdržení je v místě ale minimální. Doprava vázne tradičně na dálnici D1 na příjezdu do Brna na cestě z Prahy před exitem 196. A ve směru ze Zábřehu na Králíky za Postřelmovem se zdržíte v obou směrech kvůli opravám. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, přejeme za celý Impuls, rádio, šťastnou cestu a dobrý poslech. Nejsi sám, Miroslav Adavič Birkovi a tohle už je pode mnou božský Michael Jackson. Posloucháte Impuls, dobrý večer.

0: se blížíme do finále 19. hodiny, už toho opravdu moc nezbývá, my budeme žít českou muzikou až do rána, tak pojďme teď na zprávy s Honzou. Tady si poslechnete o úpravách vlády, co se týká prodeje Kratomu, ale jenom to, bude toho určitě víc, to budou zprávy se vším všude, já se postarám o počasí, zítra hits a slunce, teploty 26 až 31, na severovýchodě a východě v maximech 24, no a na horách 22, jen v Beskydech 19 a právě na horách sem tam zítra taky nějaká přehánka.
1: Tady Impulzovi.
2: Moc vám děkuju za zavolání a za přání a za to, že jste s námi na cestách.
3: O to jsme tady, jsme vaše rádiová rodina naslyšenou.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun.
4: Děkujeme. A ve čtvrtek budeme opět na fotbalovém šampionátu.
1: Tentokrát se ptáme, co byl největší gól vašeho života.
4: Zapojíte se do ranního tématu? Je to čistá bavlna, je to boží, je to strašně příjemný na sobě, ale nedá se to vyželit.
3: Jsem ti říkal, že jsi dneska nějaká pomačka. Na
4: naslyšenou se těší Klára Šedová a
5: Lidé mají obavy z těžby lithia v Krušných horách. Vláda upravuje podmínky prodeje Kratomu a Rutte potvrdil, že jsme odvedli málo peněz do NATO. Je 20 hodin, zprávy má Honza Varga.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Lidé kritizují plánovanou těžbu lithia na Cínovci. Stovky z nich to dnes společně se starosty místních obcí přišli vyjádřit do Dubí. Na veřejném projednání požadovali přepracování posudku vlivu na životní prostředí a vyjádřili nesouhlas s projektem. Starostové Dubí a Košťan varovali před non-stop provozem, otřesy domů, prašností, nárůstem dopravy, ztrátou podzemní vody a ohrožením místního lázeňství i turismu. Zástupci investorské firmy Geomet a Severočeských dolů se snažili obavy občanů bezúspěšně rozptýlit. Argumentovali bezpečností, vznikem 2000 pracovních míst a investicí ve výši 42 miliard korun. Záměr hlubinné těžby na 30 let s přepravou rudy do Prunéřova po železnici se kvůli dopadům posuzuje jako mezistátní i za účasti Německa. Ministerstvo životního prostředí teď na základě písemných i ústních připomínek vydá své konečné stanovisko. Vláda si chce došlápnout na Kratom. Kabinet navrhuje zpřísnění pravidel prodeje této psychomodulační látky. Kratom má být dostupný až od 21 let, zakázat by se měl prodej přes internet. Vláda chce také zavést spotřební daň a zvýšit daň z přidané hodnoty. Premiér Andrej Babiš přitom argumentoval hlavně ochranou dětí. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila ale tvrdší přístup nemusí fungovat. V Impulzech Honzy Benešovského Vobořil navíc prohlásil, že máme větší problémy z pohledu závislostí, než je Kratom.
7: Samozřejmě to nechci bagatelizovat, jo. Samozřejmě i Kratom lidi dokážou užívat příliš velké množství a já mám nějaký klienty, který řeším, ale neřeším s nimi tak zásadní propady životní, jako s lidmi, kteří právě užívají alkohol, což je teda tou drogou číslo jedna z pohledu těch sociálních a zdravotních propadů.
5: Vobořil u Kratomu prosazuje prevenci a pomoc. Současně nastavená regulace je podle něho dostačující. Kratom je možné prodávat legálně za přísných podmínek dospělých. Zakázaný je třeba prodej v automatech. Šéf NATO Mark Rutte potvrdil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat 2% HDP na obranu. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby cíl splnila letos. Premiér Andrej Babiš v reakci řekl, že Česko kvůli rozpočtovému schodku 2% hranici nejspíš nezdolá ani v tomto roce. Za viníka loňského selhání označil kabinet Petra Fialy a dodal, že výhodou Prahy před červencovým summitem v Ankaře jsou jeho dobré vztahy s Donaldem Trumpem. Expremiér Fiala obvinění s tím, že jeho vláda výdaje výrazně navyšovala. Babiš naopak letošní obranný rozpočet prý nezodpovědně seškrtal.
6: S Impulzem na fotbal.
5: Šéf uhersko-brodského fotbalu Josef Hamšík se rozdvojil. V těchto dnech je coby kustod české reprezentace na mistrovství světa ve Spojených státech. Přesto stihl oslavu postupu svého týmu do třetí ligy.
8: Decentní sláva se konala na uhersko-brodské radnici. Hamšík je sice za oceánem, coby kustod repre, ale jeho uhersko-brodští fotbalisté si poradili. Oslavu postupu bez jediné porážky vyšperkovali u pana starosty v obřadní síni samotným předsedou, tedy panem Josefem, ovšem jeho zdařilou maketou v životní velikosti. Hamšík je v Komenského městě šéfem fotbalu 30. sezonu, tak si podle všech právě takovouto poctu zaslouží. Jan Čadá, Rádio Impuls, Uherský Brod.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: vyhrajte tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl zahájil církevní trestní řízení s bývalým hodnostářem Antonínem Jurigou, a to kvůli znásilňování žen. Bývalý jáhen a výkonný ředitel arcibiskupství podle policie a serveru Seznam zprávy dlouhodobě týral a zneužíval nejméně 4 oběti, z nichž jedna byla jeho podřízená. Kriminalisté případ vyšetřují už 2 roky, kdy při prověřování majetku úřadu našli jeho mučící nástroje a kompromitující zprávy. Juriga z arcibiskupství odešel už v roce 2022 s 2milionovým odstupním poté, co se napadená žena svěřila tehdejšímu vedení. Církev to tehdy maskovala reorganizací. Současný arcibiskup Přibyl označil toto jednání za nepřijatelné a policii poskytuje plnou součinnost. Vláda vyhlásila válku prodejcům kratomu, plánuje zakázat prodej tohoto opioidu lidem mladším 21 let. Zároveň chce úplně zakázat prodej přes internet, zavést spotřební daň a zvýšit DPH ze snížené do základní sazby. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch kroky vysvětlil tím, že kratom nejčastěji užívají děti a mladí dospělí, které ohrožuje nejvíce.
2: I v tom věku 18 let stále probíhá vývoj mozku a psychických funkcí a ta vyšší míra užívání kratomu může vést k dopadům na zdraví. Také vidíme právě, že ta nejvyšší míra užívání je ve věkové skupině 15 až 24 let, kde bohužel část lidí končí hospitalizací.
1: Se změnami se dá čekat skokové zdražení kratomu. Běžný sáček z 50 gramy kratomu, který teď stojí zhruba 250 korun, tak bude po novém zdanění stát 400. Kratom je v mnoha zemích Evropské unie úplně zakázaný. Například ale bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil v našem vysílání prohlásil, že v Česku máme mnohem větší problémy s alkoholem než s kratomem. Chorvatská policie vyšetřuje 33-letého prvního důstojníka katamaránu v souvislosti s tragickou srážkou plachetnice a trajektu, při které v Jaderském moři zemřeli 4 Češi. Muž je podezřelý z trestného činu proti bezpečnostní dopravy a hrozí mu až 15 let vězení, přičemž policie ho plánuje poslat do vazby. Nedělní nehoda se stala v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta a 3 ze 4 obětí pocházely z Bolatic na Opavsku. Na palubě potopené plachetnice bylo celkem 8 českých občanů, z nich 4 končili v nemocnici. Podle českého velvyslance Petra Gandaloviče zůstává v nemocnici ve Splitu poslední zraněná Češka, která se dobře zotavuje, a velvyslanectví už s pojišťovnou připravuje její repatriaci zpět do vlasti. Krušné hory už lákají houbaře. První letošní žně mají hlavně kolem Výsluní, Načetína nebo hory svatého Šebestiána. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty už začala i sezóna hřibů a je to dřív než loni. Dobrý večer.
3: Zdravím z Krušných hor, kde pomohlo počasí. Rozhodujících přitom bylo předešlých 10 dnů, kde byly malé rozdíly mezi minimálními a maximálními teplotami a dost pršelo. To houbám prospělo a začaly růst. Nejlepší podmínky jsou teď ve východní části hor. Pan Josef, který jezdí na chatu k Výsluní, si už byl několikrát okouknout oblíbená místa. Přiznává, že nejvíc hub našel kolem Přísečnice. Šlo hlavně o kováře, křemenáče a kozáky. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: A teď se přemístíme na rudou planetu. Sonda Mars Express zachytila 30 prachových vírů, takzvaných rarášků. Evropská kosmická agentura zveřejnila snímky těchto atmosférických jevů, které vědci na obrázcích zakroužkovali, protože se projevují jen jako malé žluté tečky se stínem. Marsovské víry vznikají ohřátím povrchu Sluncem, fungují podobně jako na Zemi, ale dosahují výšky až 8 km a rychlosti 45 metrů za sekundu. Sledování těchto úkazů pomáhá odborníkům mapovat přenos prachu po planetě. Dosud takto analyzovali pohyb více než 1000 vírů. Zítra bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout. Naměříme jinak 26 až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu.

chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Premiér Andrej Babiš zvažuje vládní rošádu kvůli nespokojenosti s ministry a majetkové kauze kandidáta ANO na pražského primátora Ondřeje Prokopa. Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy v registru nepřiznal 3 byty. Policie už dříve prověřovala jeho nákup dalšího bytu za 20 milionů korun v korupční kauze Motol. Babiš i Prokopův předchůdce na magistrátu Patrik Nacher požadují vysvětlení. Sám Prokop na dotazy nereagoval. V souvislosti s aférou se spekuluje, že by Prokopa v čele pražské kandidátky nahradil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na uvolněné ministerstvo zdravotnictví by pak nastoupil Boris Šťastný a jeho dosavadní post ministra sportu by obsadil právě Patrik Nacher. Maximální ceny paliv opět o desítky haléřů klesnou. Jak rozhodl stát, zítra smí litr nafty stát nejvýš 37 korun 55 haléřů, což je o 80 méně než dneska. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40,80 za litr, což je o 40 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Dálnice D49 je znovu o něco delší. Silničáři otevřeli 7,5 kilometru dlouhý úsek mezi Martinicemi na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Navazuje tak na zhruba 10-kilometrovou část vedoucí z Hulína, která se zprovoznila předloni v prosinci. Práce na dálnici D49 opakovaně zdržely námitky a žaloby ekologických aktivistů. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl potvrzuje, že už sehnali všechny potřebná povolení a dokumenty.
2: Nečekali jsme ani minutu natož na nějaký oficiality a v okamžiku, kdy jsme tady ty dokumenty drželi v ruce a v právní moci, tak jsme okamžitě pustili provoz na D49.
1: Stavba dálnice mezi Hulínem a Frištákem je zahájená ředitelstvím silnic a dálnic už od roku 2008. Soud ale následně zrušil stavební povolení a stát projekt zastavil. Budování dálnice obnovili silničáři před 5 lety. Dálnice D49 má v budoucnu propojit střední a východní Moravu se západním Slovenskem. Ministerstvo spravedlnosti už má na stole trestní spis podnikatele Romana Janouška. Úřad chce dokument přezkoumat kvůli podmíněnému propuštění lobbysty z vězení na základě Janouškova zdraví. Server Seznam zprávy nedávno upozornil, že lobbysta se jen pár měsíců po propuštění zúčastnil cyklistických nebo lyžařských závodů. Podle znalců byl přitom v terminálním stádiu nevylečitelné nemoci a proto ho soud propustil z vězení. Janoušek si před propuštěním odpykal celkově zhruba polovinu z trestu 4,5 roku. Ten dostal za úmyslně způsobenou nehodu v opilosti. V Plzni vznikne nové humanitární centrum. Sloužit bude hlavně lidem bez domova. Nahradí mimo jiné stávající zimní nocoviště.
3: Městští zastupitelé uschválili, že na projekt Plzeň pošle 21 milionů z přebytku loňského hospodaření. Peníze půjdou na sanaci původní haly v areálu záchytného parkoviště v Račické ulici u Kalikovského mlýna. Do objektu budou vestavěny prostory pro humanitární centrum. Součástí prací budou také venkovní úpravy. Stávající zimní nouzové nocoviště v depu 2015 skončí. Hala půjde k zemi. Nové zařízení má mít kapacitu více než 40 lidí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Zítra bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout. Naměříme 26 až 31 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

let

0: jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Až do rána, česky a slovensky. Radio
2: Impuls. Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se, uvolnit a něžnit.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: jste s námi na cestách.
1: Od toho jsme tady, jsme vaše rádiová rodina naslyšenou.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun.
3: A ve čtvrtek budeme opět na fotbalovém šampionátu.
2: Tentokrát se ptáme, co byl největší gól vašeho života.
3: Zapojíte se do ranního tématu? Je to čistá bavlna, je to boží, je to strašně příjemný na sobě, ale nedá se to vyžehlit.
1: Jsem ti říkal, že jsi dneska nějaká pomačkaná.
3: Naslyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daněk.
4: Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Startují zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Agresivita na školách roste. Od začátku roku do půlky června eviduje policie už 940 incidentů. Více než 300 z nich pak kvalifikovala jako trestný čin a zaznamenala 454 přestupků. Fyzické násilí se objevilo ve více než 200 případech a útoků před koncem školního roku ještě přibývá. Problém se týká zejména základních škol, kde se stalo téměř 5x více událostí než na středních školách. Většina případů sice byla beze zbraně, kriminalisté ale řešili i 31 útoků nožem a 5 skutečnou střelnou zbraní. Cílený monitoring škol policie spustila letos v lednu po loňském útoku žáka na učitelku v Rudolfově. K nárůstu statistik přispěla i tragická květnová vražda studentky v Pardubicích. Vláda si chce došlápnout na kratom. Kabinet navrhuje zpřísnění pravidel prodeje této psychomodulační látky. Kratom má být dostupný až od 21 let, zakázat by se měl prodej přes internet. Vláda chce také zavést spotřební daň a zvýšit daň z přidané hodnoty. Premiér Andrej Babiš přitom argumentoval hlavně ochranou dětí. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila ale tvrdší přístup nemusí fungovat. V Impulzech Honzy Benešovského Vobořil navíc prohlásil, že máme větší problémy z pohledu závislostí, než je kratom.
6: Samozřejmě to nechci bagatelizovat, jo. Samozřejmě i kratom lidi dokážou užívat příliš velké množství a já mám nějaký klienty, který řeším, ale neřeším s nimi tak zásadní propady životní jako s lidmi, kteří právě užívají alkohol, což je teda tou drogou číslo jedna z pohledu těch sociálních a zdravotních propadů.
5: Vobořil u kratomu prosazuje prevenci a pomoc. Současně nastavená regulace je podle něho dostačující. Kratom je možné prodávat legálně za přísných podmínek dospělých. Zakázaný je třeba prodej v automatech. Okresní soud v Ostravě začal řešit žalobu spolku Nobl na neplatnost výpovědi z komunitního centra v bývalém romském getu Bedřiška. Výpověď dala spolku loni v srpnu radnice ostravské části Mariánské hory a Hulváky. Podle zástupkyně spolku Evy Lehocké je ale neoprávněná, diskriminační a v rozporu s dobrými mravy. Organizace díky dlouholeté sociální práci přeměnila vyloučenou lokalitu ve funkční osadu a v centru poskytuje poradenství lidem z celé Ostravy. Spolek Prostory i přes výpověď vyklidila podal žalobu. Kvůli právnímu sporu ale přišel o dotace a nynější omezený provoz, včetně letních aktivit pro děti, financuje z vlastních zdrojů. Radnice navíc podle Lehocké vůbec nereagovala na přihlášky spolku do nově vypsaných výběrových řízení na provozovatele centra. Na Slovensku se rýsuje velký obrat. Stále méně lidí odchází do zahraničí a naopak domů se vracejí po tisících. Naši sousedé už přestávají být zemí, ze které Slováci utíkají za lepším životem do ciziny.
7: Podľa odborníkov je za týmto trendom fakt, že doma majú Slováci viac pracovných príležitostí, čo znižuje tlak na odchod za hranice. Už v roku 2023 sa počet odchodov a príchodov obyvateľov Slovenska takmer vyrovnal. Dnes viac ľudí prichádza ako odchádza. Práca v zahraničí už nie je pre každého taká výhodná ako v minulosti, a to najmä pre relatívne vyššie životné náklady v zahraničí a znižujúce sa platové rozdiely. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
5: Zítra čekáme jasnou nebo polojasnou oblohu, na východě bude více oblačnosti, na horách může ojediněle i sprchnout, naměříme k tomu 26 až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi, v krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak kam si nasedla, těžko zabrzdím, dokud se udržím, nehodlám se pustit.

kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký večer. Začínají zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé kritizují plánovanou těžbu lithia na Cínovci. Stovky z nich to včera společně se starosty místních obcí přišli vyjádřit do Dubí. Na veřejném projednání požadovali přepracování posudku vlivu na životní prostředí a vyjádřili nesouhlas s projektem. Starostové Dubí a Košťan varovali před non-stop provozem, otřesy domů, prašností, nárůstem dopravy, ztrátou podzemní vody a ohrožením místního lázeňství a turismu. Zástupci investorské firmy Geomet a Severočeských dolů se snažili obavy občanů bezúspěšně rozptýlit. Argumentovali bezpečností, vznikem 2000 pracovních míst a investicí ve výši 42 miliard korun. Záměr hlubinné těžby na 30 let s přepravou rudy do Prunéřova po železnici se kvůli dopadům posuzuje jako mezistátní i za účasti Německa. Ministerstvo životního prostředí teď na základě písemných i ústních připomínek vydá své konečné stanovisko. Insolvenční správce zkrachovalé Liberty Ostrava Šimon Peták žaluje bývalé vedení. Po čtyřech bývalých členech představenstva, včetně ex-majitele Sanjiva Gupty, požaduje téměř 19 miliard korun. V žalobě na doplnění pasiv uvádí, že management porušil péči řádného hospodáře a způsobil úpadek huti vyváděním peněz a emisních povolenek do spřízněné skupiny. Vymožené prostředky mají posloužit k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Huť byla loni v konkurzu prodaná za více než 3 miliardy korun a pod novým názvem Nová huť teď zaměstnává zhruba 2000 lidí. Pražské náměstí Jiřího z Poděbrad je kompletně v novém. Známé prostranství je po více než 2 roky trvajících opravách znovu přístupné lidem. Úpravy náměstí zahrnovaly například pokládku nové dlažby, výsadbu stromů a další zeleně nebo rekonstrukci kašny. Podoba rekonstrukce má i své kritiky. Starosta Prahy 3 Michal Vronský je ale spokojený.
2: Jsem přesvědčený, že architekti Miroslav Cikán, Pavla Melková jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
1: Náměstí Jiřího z Poděbrad má nově třeba také propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Úpravy celkově vyšly na téměř 500 milionů korun. Evropské a americké aerolinky se kvůli vysokým cenám a hrozícímu nedostatku paliv potýkají s masivním rušením letů, což vede miliony cestujících ke zrušení dovolených. Provozovatelé proto hledají alternativy a zaměřují se na udržitelná letecká paliva ze zbytků tuků a olejů. Ta se přimíchávají do běžného paliva a snižují emise oxidu uhličitého o 65%. Výroba je ale kvůli dřívějšímu nezájmu aerolinek minimální, tvoří jen necelé procento celkové spotřeby a pionýr v oboru, firma World Energy, produkci loni dokonce zrušil. Současnou krizi tak alternativní paliva nevyřeší, i když se společnost United Airlines teď snaží s pomocí partnerů jako Microsoft podpořit vznik nových zdrojů z odpadu ze zemědělství nebo dřevovýroby. Šéf uherskobrodského fotbalu Josef Hamšík se rozdvojil. V těchto dnech je coby kustod české reprezentace na mistrovství světa ve Spojených státech. Přesto stihl oslavu postupu svého týmu do třetí ligy.
3: Decentní sláva se konala na uherskobrodské radnici. Hamšík je sice za oceánem, coby kustod repre, ale jeho uherskobrodští fotbalisté si poradili. Oslavu postupu bez jediné porážky vyšperkovali u pana starosty v obřadní síni samotným předsedou, tedy panem Josefem, ovšem jeho zdařilou maketou v životní velikosti. Hamšík je v Komenského městě šéfem fotbalu 30. sezonu, tak si podle všech právě takovouto poctu zaslouží. Jan Čadá, Rádio Impuls, Uherský Brod.
1: Bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout, naměříme 26 až 31 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Experti na závislosti souhlasí s vládním návrhem na přísnější regulaci kratomu a odmítají jeho úplný zákaz. Vláda premiéra Andreje Babiše plánuje od příštího roku posunout věkovou hranici pro nákup na 21 let, uvalit na látku spotřební daň, zvýšit DPH a zakázat internetový prodej. Adiktologové a odborníci jako Jana Michajlidu nebo Matěj Holanta to opatření vítají a upozorňují, že jde o kroky, které sami dlouhodobě požadovali. Ústav pro evropskou legislativu ale varuje, že zákaz online prodeje může vyhnat spotřebitele na černý trh a doporučuje raději ověření věku přes bankovní identitu. Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil doplnil, že současná regulace už funguje, kratom zmizel z automatů a má výrazně nižší rizika než alkohol. Ministerstvo spravedlnosti už má na stole trestní spis podnikatele Romana Janouška. Úřad chce dokument přezkoumat kvůli podmíněnému propuštění lobbysty z vězení na základě Janouškova zdraví. Server Seznam zprávy nedávno upozornil, že lobbysta se jen pár měsíců po propuštění zúčastnil cyklistických nebo lyžařských závodů. Podle znalců byl přitom v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci a proto ho soud propustil z vězení. Janoušek si před propuštěním odpykal celkově zhruba polovinu z trestu 4,5 roku, který dostal za úmyslně způsobenou nehodu v opilosti. V Plzni vznikne nové humanitární centrum a sloužit bude hlavně lidem bez domova. Nahradí mimo jiné stávající zimní nocoviště.
2: Městští zastupitelé už schválili, že na projekt Plzeň pošle 21 milionů z přebytku loňského hospodaření. Peníze půjdou na sanaci původní haly v areálu záchytného parkoviště v Račické ulici u Kalikovského mlýna. Do objektu budou vystavěny prostory pro humanitární centrum. Součástí prací budou také venkovní úpravy. Stávající zimní nouzové nocoviště v depu 2015 skončí, hala půjde k zemi. Nové zařízení má mít kapacitu více než 40 lidí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: V Oldřichově v Hájích na Liberecku se zabydlel raritní šnek. Unikátního plže s levotočivou ulitou objevil na zahrádce v areálu Domy přírody desetiletý školák z Prahy. Takový příbytek má jeden ze zhruba 10 000 jedinců. Lektor z Oldřichovského domu přírody Ladislav David říká, že hledání šneka s levotočivou ulitou byl jedním z úkolů pro děti. Zadařilo se až po letech.
3: To poměrně velká vzácnost, co jsem tak nějak narychlo zjišťoval, tak je to jeden z 10 000. Už ani nevím, kde jsem to četl, nebo kdo mi to říkal, že to je velká rarita, právě proto jsem to dával těm dětem jako takovou až nesplnitelnou výzvu.
1: O raritního šneka už projevilo zájem třeba Národní muzeum. Dokud ale bude živý, zůstane pravděpodobně v Domě přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Šéf NATO Mark Rutte potvrdil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat 2% HDP na obranu. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby cíl splnila letos. Premiér Andrej Babiš ale v reakci řekl, že Česko kvůli rozpočtovému schodku 2% hranici nejspíš nezdolá ani v tomto roce. Za viníka loňského selhání označil kabinet Petra Fialy a dodal, že výhodou Prahy před červencovým summitem v Ankaře jsou jeho dobré vztahy s Donaldem Trumpem. Expremiér Fiala obvinění odmítl s tím, že jeho vláda výdaje výrazně navyšovala. Babiš prý naopak letošní obranný rozpočet nezodpovědně seškrtal. Bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout, naměříme 26 až 31 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impulzovi.
1: Moc vám děkuju za zavolání a za přání a za to, že jste s námi na cestách.
2: Od toho jsme tady, jsme vaše rádiová rodina naslyšenou.
0: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun.
1: Tam.
3: A ve čtvrtek budeme opět na fotbalovém šampionátu.
0: Tentokrát se ptáme, co byl největší gól vašeho života.
3: Zapojíte se do ranního tématu? Je to čistá bavlna, je to boží, je to strašně příjemný na sobě, ale nedá se to vyžalit.
2: Jsem ti říkala, že jsi dneska nějaká pomačkaná.
3: Naslyšenou se těší Klára Šedová a Honza Daní.
4: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Začínají zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký večer. Začínají zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé kritizují plánovanou těžbu lithia na Cínovci. Stovky z nich to včera společně se starosty místních obcí přišli vyjádřit do Dubí. Na veřejném projednání požadovali přepracování posudku vlivu na životní prostředí a vyjádřili nesouhlas s projektem. Starostové Dubí a Košťan varovali před non-stop provozem, otřesy domů, prašností, nárůstem dopravy, ztrátou podzemní vody a ohrožením místního lázeňství a turismu. Zástupci investorské firmy Geomet a Severočeských dolů se snažili obavy občanů bezúspěšně rozptýlit. Argumentovali bezpečností, vznikem 2000 pracovních míst a investicí ve výši 42 miliard korun. Záměr hlubinné těžby na 30 let s přepravou rudy do Prunéřova po železnici se kvůli dopadům posuzuje jako mezistátní i za účasti Německa. Ministerstvo životního prostředí teď na základě písemných i ústních připomínek vydá své konečné stanovisko. Insolvenční správce zkrachovalé Liberty Ostrava Šimon Peták žaluje bývalé vedení. Po 4 bývalých členech představenstva, včetně ex-majitele Sanjiva Gupty, požaduje téměř 19 miliard korun. V žalobě na doplnění pasiv uvádí, že management porušil péči řádného hospodáře a způsobil úpadek huti vyváděním peněz a emisních povolenek do spřízněné skupiny. Vymožené prostředky mají posloužit k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Huť byla loni v konkurzu prodaná za více než 3 miliardy korun a pod novým názvem Nová huť teď zaměstnává zhruba 2000 lidí. Pražské náměstí Jiřího z Poděbrad je kompletně v novém. Známé prostranství je po více než 2 roky trvajících opravách znovu přístupné lidem. Úpravy náměstí zahrnovaly například pokládku nové dlažby, výsadbu stromů a další zeleně nebo rekonstrukci kašny. Podoba rekonstrukce má i své kritiky. Starosta Prahy 3 Michal Vronský je ale spokojený.
6: Jsem přesvědčený, že architekti Miroslav Cikán, Pavla Melková jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
5: Náměstí Jiřího z Poděbrad má nově třeba také propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Úpravy celkově vyšly na téměř 500 000 000 korun. Evropské a americké aerolinky se kvůli vysokým cenám a hrozícímu nedostatku paliv potýkají s masivním rušením letů, což vede miliony cestujících ke zrušení dovolených. Provozovatelé proto hledají alternativy a zaměřují se na udržitelná letecká paliva ze zbytků tuků a olejů. Ta se přimíchávají do běžného paliva a snižují emise oxidu uhličitého o 65%. Výroba je ale kvůli dřívějšímu nezájmu aerolinek minimální, tvoří jen necelé procento celkové spotřeby a pionýr v oboru, firma World Energy, produkci loni dokonce zrušil. Současnou krizi tak alternativní paliva nevyřeší, i když se společnost United Airlines teď snaží s pomocí partnerů jako Microsoft podpořit vznik nových zdrojů z odpadu ze zemědělství nebo dřevovýroby. Šéf uherskobrodského fotbalu Josef Hamšík se rozdvojil. V těchto dnech je coby kustod české reprezentace na mistrovství světa ve Spojených státech. Přesto stihl oslavu postupu svého týmu do 3. ligy.
7: Decentní sláva se konala na uherskobrodské radnici. Hamšík je sice za oceánem, coby kustod repre, ale jeho uherskobrodští fotbalisté si poradili. Oslavu postupu bez jediné porážky vyšperkovali u pana starosty v obřadní síni samotným předsedou, tedy panem Josefem. Ovšem jeho zdařilou maketu v životní velikosti. Hamšík je v Komenského městě šéfem fotbalu 30. sezonu, tak si podle všech právě takovouto poctu zaslouží. Jan Čadá, Rádio Impulsu, Uherský Brod.
5: Bude jasno nebo polojasno, na východě bude oblačnosti více, na horách může ojediněle i sprchnout, naměříme 26 až 31 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.